0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Tomio Okamura chce do Česka dostat více čínských turistů. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Itálie 3-1. A teploty budou zítra kolem 18 až 23 stupňů Celsia. Místy ale můžou přijít přehánky. U zpráv na Frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Předseda sněmovny a koaličního hnutí SPD Tomio Okamura by v Číně rád podpořil příliv tamních turistů do Česka. Důležité je podle něj i zrušení vízového styku pro české občany. Řekl to po jednání s premiérem Andrejem Babišem. Okamura, který byl dříve i viceprezidentem Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, uvedl, že čínští turisté byli před pandemií covidu v Česku na prvním místě v útratách na osobu a na den. S padělky se asi každý v životě někdy setkal. Mnohdy to lidé zjistili až po nějaké době. Občas člověku zbyde špatná vzpomínka. Místy ale podvodníci padělají i životně důležité produkty. Hostem presklubu byla ředitelka sekce pro boj s nelegálním trhem Českého sdružení pro značkové výrobky Kristýna Richter. A ta přiblížila, že někdy se nekopírují jen známé oděvní firmy.
2: Ty automobilové díly, léky, kdy například ta účinná látka je několikanásobně překročená nebo naopak absentuje. Můžou mít až fatální následky, takže ta motivace lidí pohybujících se na nelegálním a černém trhu je čistě zisk a profit a jdou někdy bohužel doslova přes mrtvoly.
1: Celý rozhovor si poslechněte na našem webu frekvence1.cz. Spojené státy vznesly obvinění vůči dlouhodobému kubánskému lídrovi Raulu Castrovi. Napsala to agentura Reuters s odvoláním na vysokého představitele americké vlády. Castro, kterému je 94 let, je bez politické funkce, nadále ale patří k nejmocnějším mužům v zemi. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa ve Friburgu Itálie 3-1. Připsali si tak třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 46. minuty přitom národní tým prohrával. Vítězný gól dal až v čase 51:05 útočník Jakub Fleck. Hokejisté domácího Švýcarska pak deklasovali na mistrovství světa v Curychu Rakousko 9:0 a mají v čele skupiny A plný počet 12 bodů.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Teploty pro čtvrtek se udrží kolem 18 až 23 stupňů Celsia. Většinou nás čeká polojasno, z rána se ale místy ještě může objevit úplně jasná obloha, podobně jako večer. V průběhu dne ale očekáváme, že místy může také zapršet. Teploty na horách budou kolem 14 stupňů. Tolik zprávy, dalšího 5 za hodinu, do té doby dobrý poslech.

0: koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Cestovatelé a taky autoři cestopisů Kristýna Tronečková a Matouš Hurtík. Tak jak se jezdí po světě a hledá štěstí?
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na frekvenci.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Škoda na ovocné úrodě kvůli mrazům půjde přes miliardu. Fotbalisté Karviné překvapivě ovládli domácí pohár. A teploty ve čtvrtek půjdou až ke 23 stupňů, místy ale zaprší. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odhadu ovocnářů asi 1 až 1,5 miliardy korun. Předseda ovocnářské unie Martin Ludvík k tomu v krátkosti doplnil.
2: Když se na to podíváme za celou republiku, ty naše první odhady v tuto chvíli jsou takové, že ta úroda bude zhruba o 51% nižší, než je nějaký, řekněme, pětiletý průměr.
1: Letošní škody jsou zřejmě druhé největší po roce 2024, kdy úroda ovoce v důsledku jarních mrazů klesla o 2/3 a byla nejnižší za posledních 100 let. Výše škody tehdy dosáhly na zhruba 1,45 miliardy korun. 4 moravští aktivisté odpoledne natřeli červenou barvou ruce sochy druhého československého prezidenta Edvarda Beneše před právnickou fakultou Masarykovy univerzity a pověsili na něj ceduli s nápisem Český nácek škůdce Moravy, napsal iDnes.cz. Jedním z aktivistů je člen moravského zemského hnutí Tomáš Kočko. Předseda hnutí Pavel Trčala řekl, že o této akci nic nevěděl a nejde o iniciativu hnutí, ale jednotlivců. Akce souvisí s plánovaným sjezdem sudetoněmeckého krajenského sdružení, které se uskuteční v závěru tohoto týdne právě v Brně. Íránské revoluční gardy pohrozily, že rozšíří válku za hranice Blízkého východu, pokud Spojené státy a Izrael opět zaútočí na Irán, informovala o tom agentura AFP. Hlavní iránský vyjednávač a předseda parlamentu uvedl, že zjevné a skryté kroky nepřítele dokládají, že usiluje o další kolo válčení. Na svém účtu na Telegramu ale také napsal, že iránská armáda příměří využila k obnovení své síly. A fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Vítěz MOL Cupu má zaručený start v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy a jistotu účastě minimálně v hlavní fázi konferenční ligy. Není ale jisté, jestli si je Slezané zahrají, protože jsou podezřelí v korupční kauze. UEFA by je do soutěže pak nemusela pustit. V takovém případě by účast ve čtvrtém předkole Evropské ligy přešla do ligy na třetí Plzeň.
0: Frekvence 1.
3: Počasí.
1: Teploty budou ve čtvrtek kolem 18 až 23 stupňů Celsia, na horách kolem 14. Z rána a také k večeru čekáme jasnou oblohu. V průběhu dne ale občas přijde oblačnost a místy můžou přijít také přehánky. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Tomio Okamura chce do Česka dostat více čínských turistů. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Itálii 3-1. A teploty budou zítra kolem 18 až 23 stupňů Celsia. Místy ale můžou přijít přehánky. U zpráv na Frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Předseda sněmovny a koaličního hnutí SPD Tomio Okamura by v Číně rád podpořil příliv tamních turistů do Česka. Důležité je podle něj i zrušení vízového styku pro české občany. Řekl to po jednání s premiérem Andrejem Babišem. Okamura, který byl dříve i viceprezidentem Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, uvedl, že čínští turisté byli před pandemí covidu v Česku na prvním místě v útratách na osobu a na den. S padělky se asi každý v životě někdy setkal. Mnohdy to lidé zjistili až po nějaké době. Občas člověku zbyde špatná vzpomínka. Místy ale podvodníci padělají i životně důležité produkty. Hostem presklubu byla ředitelka sekce pro boj s nelegálním trhem Českého sdružení pro značkové výrobky Kristýna Richter. A ta přiblížila, že někdy se nekopírují jen známé oděvní firmy.
2: Ty automobilové díly, léky, kdy například ta účinná látka je několikanásobně překročená nebo naopak absentuje. Můžou mít až fatální následky, takže ta motivace lidí pohybujících se na nelegálním a černém trhu je čistě zisk a profit a jdou někdy bohužel doslova přes mrtvoly.
1: Celý rozhovor si poslechněte na našem webu frekvence1.cz. Spojené státy vznesly obvinění vůči dlouhodobému kubánskému lídrovi Raulu Castrovi. Napsala to agentura Reuters s odvoláním na vysokého představitele americké vlády. Castro, kterému je 94 let, je bez politické funkce, nadále ale patří k nejmocnějším mužům v zemi. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa ve Friburgu Itálie 3-1. Připsali si tak třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 46. minuty přitom národní tým prohrával. Vítězný gól dal až v čase 51:05 útočník Jakub Fleck. Hokejisté domácího Švýcarska pak deklasovali na mistrovství světa v Curychu Rakousko 9:0 a mají v čele skupiny A plný počet 12 bodů.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Teploty pro čtvrtek se udrží kolem 18 až 23 stupňů Celsia. Většinou nás čeká polojasno, z rána se ale místy ještě může objevit úplně jasná obloha, podobně jako večer. V průběhu dne ale očekáváme, že místy může také zapršet. Teploty na horách budou kolem 14 stupňů. Tolik zprávy, dalšího 5 za hodinu, do té doby dobrý poslech.

0: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
1: Jen tak dá, Miluško. Brzy budete moct být učitelkou.
2: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
3: Muž poslal živou kočku v poštovním balíku z Vídně do Německa.
1: Byste viděl rentgen jeho mozku, tam musí být nějaký šlusy v nečekaných oblastech.
0: Tihle dva jsou prostě sehraná dvojka.
2: Kraus a Blondýna, každý všední den v raním vysílání.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
1: Aktuální hity.
2: Je to tak správně, jen se neumím.
1: A oblíbenou klasiku.
0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
3: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
1: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
3: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
1: I v sobotu a v neděli.
0: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Škoda na ovocné úrodě kvůli mrazům půjde přes miliardu. Fotbalisté Karviné překvapivě ovládli domácí pohár. A teploty ve čtvrtek půjdou až ke 23 stupňům, místy ale zaprší. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odhadu ovocnářů asi 1 až 1,5 miliardy korun. Předseda ovocnářské unie Martin Ludvík k tomu v krátkosti doplnil.
2: Když se na to podíváme za celou republiku, ty naše první odhady v tuto chvíli jsou takové, že ta úroda bude zhruba o 51% nižší, než je nějaký, řekněme, pětiletý průměr.
1: Letošní škody jsou zřejmě druhé největší po roce 2024, kdy úroda ovoce v důsledku jarních mrazů klesla o 2/3 a byla nejnižší za posledních 100 let. Výše škody tehdy dosáhly na zhruba 1,45 miliardy korun. 4 moravští aktivisté odpoledne natřeli červenou barvou ruce sochy druhého československého prezidenta Edvarda Beneše před právnickou fakultou Masarykovy univerzity a pověsili na něj ceduli s nápisem Český nácek škůdce Moravy, napsal iDnes.cz. Jedním z aktivistů je člen moravského zemského hnutí Tomáš Kočko. Předseda hnutí Pavel Trčala řekl, že o této akci nic nevěděl a nejde o iniciativu hnutí, ale jednotlivců. Akce souvisí s plánovaným sjezdem sudetoněmeckého krajenského sdružení, které se uskuteční v závěru tohoto týdne právě v Brně. Íránské revoluční gardy pohrozily, že rozšíří válku za hranice Blízkého východu, pokud Spojené státy a Izrael opět zaútočí na Irán, informovala o tom agentura AFP. Hlavní iránský vyjednávač a předseda parlamentu uvedl, že zjevné a skryté kroky nepřítele dokládají, že usiluje o další kolo válčení. Na svém účtu na Telegramu ale také napsal, že iránská armáda příměří využila k obnovení své síly. A fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Vítěz MOL Cupu má zaručený start v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy a jistotu účastě minimálně v hlavní fázi konferenční ligy. Není ale jisté, jestli si je Slezané zahrají, protože jsou podezřelí v korupční kauze. UEFA by je do soutěže pak nemusela pustit. V takovém případě by účast ve čtvrtém předkole Evropské ligy přešla do ligy na třetí Plzeň.
0: Frekvence 1.
3: Počasí.
1: Teploty budou ve čtvrtek kolem 18 až 23 stupňů Celsia, na horách kolem 14. Z rána a také k večeru čekáme jasnou oblohu. V průběhu dne ale občas přijde oblačnost a místy můžou přijít také přehánky. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

dášnička, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád. A že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopit.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi bez nich gesta i včiny a já tu zůstanu. Ztracené malý světla, to třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svete, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak táci tiše vzlétnou, jde

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: Hezké ráno vám přejeme.
6: Krásné ráno, jsou tu zprávy, které má Lucie Černé.
7: Dobré ráno, zmírnily se obavy ohledně nedostatku leteckého paliva v létě. Američanu, kterého je podezření na ebolu, už je na Bulovce. Nehodu hlásí D8 u Ústí nad Labem. Evropské letecké společnosti, letiště i cestovní kanceláře podle webu novinky.cz zmírnili původní obavy ohledně nedostatku leteckého paliva. Jak Frekvenci 1 řekla mluvčí Smartwings Vladimíra Duvková, dodávky mají zajištěné na celou nadcházející sezonu.
8: V současné době neevidujeme žádné problémy s dostupností leteckého paliva. Smartwings má smluvně zajištěné dodávky leteckého paliva s velkými dodavateli na celou sezónu pro všechny destinace, do kterých létáme. Na skokové navýšení cen leteckého paliva jsme zareagovali navýšením palivového příplatku. Letecká společnost Smartwings během letního letového řádu nabízí z českých letišť přímé lety do 77 destinací.
7: Provozovatelé letišci dělají rezervy. Navýšení zásob tento týden potvrdilo i letiště Praha. Před měsícem byly zásobníky plné zhruba z 80%, teď jsou z 90%. Americký lékař, u kterého je podezření na nákazu ebolou, už je v pražské nemocnici na Bulovce. S konvojem tam z pražského letiště dorazil kolem 1 hodiny raní. Američan, který přišel do kontaktu s nakaženým v Africe, v nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci. Podle ošetřujících lékařů vypadá jeho stav teď dobře a je stále bez příznaků nemoci. Česko jako jediný stát Evropské unie nesouhlasilo s rezolucí valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při středečním hlasování se zdrželo. Uvádí to OSN. Rezoluce podpořila loňské stanovisko Mezinárodního soudního dvora, podle kterého jsou státy právně zodpovědné v případě porušování svých klimatických závazků. V Praze dnes začne Mezinárodní bezpečnostní konference. Třídenní program zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatelé počítají s účastí více než 2000 hostů z 86 zemí, což je dosud nejvíce. Na akci promluví i moldavská prezidentka nebo předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metzálová. Zemský soud ve Vídni odsoudil bývalého důstojníka rakouské tajné služby Egista Ota ke 4 letům vězení za špionáž pro Rusko a provádění prověrek bez oficiálního povolení. Ot měl prostřednictvím rakouského podnikatele s českými kořeny Jana Marsálka předat ruské zpravodajské službě FSB několik pracovních mobilních telefonů vysoce postavených úředníků ministerstva vnitra. Čeští hokejisté porazili ve 4. utkání na mistrovství světa ve Friburku Itálii 3-1 a připsali si 3. vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 46. minuty ale národní tým prohrával. Vítězný gol nakonec vstřelil v čase 51:05 útočník Jakub Flek. A fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii.
4: Frekvence 1.
7: Počasí. Dnešní ráno je polojasné, na jihu Čech se ještě sem tam objevují přehání. Teploty se drží u 10 stupňů, na Moravě je tepleji, místy až 15 stupňů. Přes den bude většinou polojasno až oblačno, místy s přehánkami, teploty nám pak zamíří na 19 až 23 stupňů.
9: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
10: Frekvence 1.
4: Doprava.
7: A bouralo se na D8.
11: Zvýšenou opatrnost dejte při projíždění kolem dopravní nehody na dálnici D8 na 71. kilometru ve směru na Německo. Díky mírnému provozu se zde ale netvoří zdržení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honze.
7: A je po zprávách 6, to znamená, že na Frekvenci 1 si můžete užívat míru s Lubkou.
6: S?
5: Užívat s?
6: S.
5: S. Mírou.
6: S. Mírou. Nemusíš
5: ne,
6: s.
5: Ne.
6: Můžou se užívat i bez?
5: No,
6: i
5: dobře. Okay. Tak hezké ráno vám přejeme, čtvrteční s datem 21. května.
6: Krásný čtvrtek. Tak na hokej se zdíval včera?
5: No málem už jsme dneska začínali. Bonjour. No.
6: Bonjour.
5: Takhle, nebyl to úplně nejvzhlednější hokej, který jsem kdy viděl.
6: Já jsem na něj naštěstí nekoukala, já jsem ho jenom poslouchala. Jo, já
5: byly
6: jsem...
5: to trošku stresy, musím říct, a překvapilo mě to, protože si řekneš, Itálie, kokosy na sněhu.
6: To si ale řekli i u Slovinska, že jo?
5: No právě. No.
6: A právě jsem si říkala,
5: letos nám nejde ten jich, všimla si, sever nám jde, jich nám nejde.
6: Vlastně jo.
5: No, tak ono by to nebylo špatný, kdyby to bylo takhle.
6: Počkej, koho tam ještě máme? Máme tam Slováky, máme tam Kanadu, ale tak jako to nejsou moc ženský státy, to by mohlo být dobrý.
5: A Kanada je v pohodě, že jo?
6: Jsem silný, že jo? Stejně jako Švédi.
5: Nechme se překvapit.
4: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: 6 hodin, 12 minut, hezké čtvrteční ráno a 21. května.
1: No a jaký bude 21. květen? Zásadní otázka na paní Dagmar.
2: Horoskop Frekvence 1.
3: Krásné čtvrteční ráno, milí posluchači, vítejte u horoskopu. Dnes je den kulturní rozmanitosti, svátek slaví Monika, Mona a Konstantín. Blahopřejeme, slunce vstupuje do znamení blíženců. Planetární aspekty jsou přející, ale být v klidu se vám nejspíš moc nyní dařit nebude. Charakterizovat vás bude potřeba věci rozvíjet a zvelebovat. No a co čeká blížence? Vaše znamení bude dnes dominovat, se nabití elánem, umíte říznou do živého. Rozhodování je konzervativní, ale i bláznivé. Radci, luna je přející, konstelace naznačují, že můžete něco získat a nemusí to být jen materiální povahy. Může jít o sympatii, lásku či přátelství. Lvi, co se povinností a závazků týká, nemůžete si dovolit žádné lelkování. Máte sklony podceňovat rizika. Důležitá bude akce, a to jakákoli. Pany, těšit se můžete na výsledky předchozích aktivit. Dobré zprávy na vás zapůsobí, že se stanete mnohem spontánnější a otevřenější, což ovlivní vaši nejbližší budoucnost. Váhy, v zimě budete podléhat více citům než rozumné argumentaci. Jste-li zadaní, zvažte, zda doopravdy stojí za to riskovat, i když některé nabídky budou velmi lákavé. Štíři, od samého rada by vše mělo jít jako po másle. Dařit by se vám mělo v citové oblasti, v soutěživých aktivitách a nejspíš i v hrách obecně. Střelci, dnešek zesiluje pocitové vjemy, možná se do pracovních vztahů zamíchají city a budete tak trochu mimo. Volnočasové aktivity můžou mít daleko větší dopad na lásku, než si myslíte. Kozorozi, mnohé věci se ukazují v příznivém světle, slušelo by vám, ale méně povídat a více se tulit. Podnáři, jste na vlně nových objevů a touhy vydat se za dobrodružstvím. Pozitivní konstelace přináší inspiraci vědcům, spisovatelům a umělcům. Ryby, události se pohrnou jedna za druhou a bude těžké se rozhodnout, čemu dát přednost. Citová investice je to, na čem dnes můžete stavět. Berani, k vašim uším se zřejmě dostanou zajímavé zprávy, ale nejdřív si prosím uvěřte, zda jsou pravdivé, než začnete jednat. Můžou to být jen nepodložené bláboli. Víci, rozum a cit jsou to, co se ve vás sváří. Ujasněte si svá stanoviska a plány. Lehké citové podráždění visí ve vzduchu. Milí přátelé, dopoledne se držte trochu zpátky, odpoledne si stanovte reálný plán a večer nechte naplno promlouvat své city. Nebojte se mluvit o svých tajných přání a touhách. Je možné, že budete vyslyšení. Přeji vám prima den, mějte se rádi a věřte na zázrak.

0: Vtip od nás, vtip od vás. Ptám se Lubky, máš nějaký vtip? A Lubka říká, mám zamyšlení.
1: Mám zamyšlení, no.
0: No, zamyšlení k úsměvu. Tak
1: když
0: pojďme.
1: Je ti smutno, no. Že jsi sám, stáhni si jakoukoliv seznamovací aplikaci. Nakonec budeš rád, že jsi sám.
0: Ale na tom asi něco bude, no. Platí to hlavně pro holky.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Toto je.
4: Dopravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
8: Poznáte, který rok přinesl ty.

0: Za 4 minuty bude 6:30, 1+1 na frekvenci 1.
1: Já jsem jeden fórek, jedno zamyšlení, dala ty máš co?
0: Taky. Ty jsi měla výborný zamyšlení, mám výborný fór.
1: Ano, dobře. Pověd.
0: Ale opravdu mě rozbil teda, aha, jo? Aha. Tak pojďme, jo?
1: Dobře.
0: Bůh tvoří člověka. Uh-huh. A říká andělovi, který mu s tím pomáhá, s tou šichtou. Hele, ještě přidám malej prst na noze. A anděl povídá, proč? No kvůli nábytku. Nábytku? Věř mi, bude to legrace.
1: Jo.
0: Není nic horšího prostě.
1: Nejzlomenej malíček. No
0: a ještě, když jsi rozespalá ve 3 v noci a jdeš jenom na záchod a čutneš si. Tak hezké ráno.
1: Dobré jutro. Ráno Frekvence 1. Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Jo.

0: Krásné čtvrteční ráno, vypadá to i na krásné odpoledne ráno, docela teplé, pravda, teplejší na Moravě a ve Slezsku. Jinak mělo by být opravdu pěkně, odpolední maxima mezi 18 a 23 stupni. Už po 30 minutách na sluníčku nám hrozí spálení, tak buďte opatrní.
1: A já budu sedět u zubaře, tak já se nespálím.
0: Aspoň se nespálíš.
1: Vůbec, no.
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Když to vezmu kolem a kolem, cyklofestivale na Lipensku je super na první dojem. Přijeď si užít tu největší cykloparty široko daleko od 5. do 7. června. Čeká tě bohatý program pro celou rodinu, dětské i dospělé amatérské závody, testovačky kol, superkulturní program a mnoho dalšího. Více na kolemkolem.info.
1: Teď je přesně minuta po 6:30, krátké zprávy. Lucie Černá.
5: Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
5: Uctěním památky obětí holokaustu dnes v Brně začne festival Meeting Brno a zároveň také setkání Sudeto německého krajanského sdružení, které se v Česku koná vůbec poprvé. Pěty na pátém nástupišti, odkud z Brna odjížděly židovské transporty, se zúčastní vedení SDL společně s Nikem Vintnem. Jehož otec Nikolas zachránil před hrůzami koncentračních táborů stovky československých dětí. Organizátoři pozvali také dvě Vintnovy děti. Dopravce American Airlines zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze přistane zítra ráno. Americké úřady obžalovaly bývalého kubánského prezidenta Raula Castra ze čtyřnásobné vraždy při sestřelení dvou letounů skupiny kubánských emigrantů kubánskými stíhačkami v roce 1996. Obžaloba byla oficiálně oznámena během středeční piety za oběti zmíněného incidentu. Nymburští basketbalisté jsou po 22. v ligovém finále, ve kterém budou hrát o 21. titul. V Opavě včera zvítězili 98-86 a sérii ovládli 4-0 na zápasy. Soupeřem obhájců titulu bude lepší z duelu Pardubic s Brnem, které v druhém semifinále vedou 2-0 po výhrách na soupeřově Palubovce.
2: Frekvence 1. Doprava.
5: A bouralo se na D8 i D7.
6: Na dálnici D8 se stala dopravní nehoda na 71. kilometru ve směru na Německo. Provoz u ní přibržďuje, ale netvoří se souvislá kolona. A to samé platí pro dopravní nehodu na dálnici D7 na 7,5. Kilometru ve směru na Chomutov. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Honza.
1: A hezké ráno, 3 minuty po 6:30. Pojďme, přátelé, nahlédnout do dnešních novin. O čem to tam je?
0: O počasí, hlavně o počasí.
1: Takže není o čem.
0: O víkendu k nám nakoukne léto. Ne. Tento týden se postupně otepluje a to vyvrcholí právě o víkendu, kdy teploty budou stoupat skoro až ke 30 stupňům. Nadprůměrně vysoké teploty by měly vydržet i na začátku příštího týdne.
1: Nevěřili vlastním očím. Postavili repliku Prahy a nacpali kancelářemi. Huawei pro své pracovníky vybudoval kanceláře ve zmenšených replikách evropských měst, včetně Prahy nebo Českého Krumlova. Ohromný kampus v čínském městě nabízí místa, která nám Evropanům naprosto berou dech.
0: To je pecka. Představ si, že přijedeš do nějakého jednoho kampusu a tam máš několik zmenšených měst a ty jsou plný kanceláří. Kde pracuješ? V Praze? Kde pracuješ? V Krumlově?
1: Tak jako je to lepší na orientaci, že jo, samozřejmě.
0: Jasně, to je něco podobného jako ty čtverečky na jižním městě, že jo? Kde bydlíš? V modrých vlnkách. Kde bydlíš? Ve sluníčku. Tak další téma. Alkoholička, dvouletá bumbala v jeslích. Dívence naměřili přes 2 promile. Když se do toho článku začteš, tak si řekneš, ty jo, tak to teda jako rodiče museli jako hodně přehrat.
1: Dvouletá dívka.
0: Jo. A oni zavolali rodiče do jeslí, jakože holčička nějak padá. No a potom zjistili, že to děcko někde v těch jeslích prostě našlo někde nějakou ulitou flašku. Někoho.
1: Nebudem zjistit, koho.
0: Vypilo jí. A pak ty holčičce chodince naměřili 2 promile, když ji odvezli do nemocnice.
1: No a v prodeji i nový Reflex a velké téma Agrofertsko odkrývá, jak se za kouřovou clunou mediálních kauz v tichosti ohýbají dotační pravidla a státní aparát ve prospěch miliardového biznisu. Andreje Babiše, bacha na to.
0: Čáry, máry, kouzlo.
1: Tak toliko z dnešních novin, přejeme hezké ráno.
0: Dobré jitro.
4: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Členové delegace doprovázející amerického prezidenta Donalda Trumpa se před odletem z Pekingu hromadně zbavovali věcí, které v Číně dostali. Vyhazovali také své mobilní telefony, které měly jen na jednorázové použití v Číně. Co vy na to?
2: Bude to napsané jako, že to vypadá, to dělali ze svý vůle. Oni to nedělali ze svý vůle. Oni to dělali z důvodu bezpečnostního nařízení. Při cestě tam museli nechat všechny své věci. Doma dostali ty telefony na jedno použití a při cestě zpátky zas to, co dostali na to jedno použití, museli nechat tam. Tam pak, když se vrátili, tak se dostali zpátky k těm přístupům. Tak ono, kdybychom to chtěli říct stručně, je to respekt ke kybernetické vyspělosti Číny.
1: Dobře, ale co ty ostatní dárky? Vůči tomu hostiteli, že prostě vyhazuješ jeho dárek jako před jeho domem.
2: Ty se typicky začala starat o srágory, jako jsou dárky, a možná by zastřelili amerického prezidenta. Myslím, že to je jedno, hlavně, že máme tu kachničku.
0: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na frekvenci 1.

0: pojďme prověřit, kdo je tady chytrej. Jak rádio.
1: Tak jsem připraven, co pro mě máš?
0: Fotku z farmářských trhů vyskočila na mě a je tam nápis. Děkujeme, že nám vracíte proložky. A já se tě ptám, co jsou proložky? Připomínám, že je to fotka z farmářských trhů.
1: Jasně. Ponožky teda.
0: Proložky.
1: Proložky. Proložky. No to bude něco, co se prokládá, jo?
0: No, ale...
1: no já tomu rozumím, no ale no. Kam, co? No já, hele, proložky, no tak si myslím, že by to mohly být jak... Kartony. Budou to kartony, prosím pěkně.
0: Budou to kartony.
1: Budou to speciální kartony do přepravek třeba. Tak nějak bych to viděla.
0: Dobře. Jo? Co myslíte vy, nebo snad víte, klidně dejte vědět. 736-300-444. Za chvilku správná odpověď.
2: Ráno Frekvence 1. Dělá

0: Záložky, ponožky.
1: Proložky.
0: Tak něco to bylo. Tak Lubka přišla s otázkou v rámci Chytré jak rádio, co jsou proložky.
1: Tak.
0: No.
1: Ty jsi říkal, že jsou to kartony na dno přepravek.
0: No, tak nějak do přepravky, abys tam jako nerozbila hrnéčku, třeba když táhneš.
1: Nebudu ještě říkat co, ale ahoj, tím, že jsem z Moravy, tak já to vím. A proložky jsou, tři tečky, já ti to pak řeknu.
0: No.
1: Tady je to taky správně, taky správně, taky správně, taky správně.
0: Když se tak pojďme, to by všichni píšou mě nikdo. Tak je to možný.
1: No. Píšou ne, na 736 to píšou i tobě.
0: Jo, jo. Tak. Zajímavý teda.
1: Proložky se používají na vajca od slípek. Petr. Proložky na skladování vajec. Pepa. Plato na 30 vajíček.
0: Aha, přesně, to je to plato.
1: To je prostě plato na vejce. Tak
0: no tak to je teda hamba. Já jako muzikant, všichni jsme ti měli potlučený zkušebny.
1: Zkušebny.
0: Já to nevím.
1: Já jsem to taky nevěděla, já jsem na to koukala. A prosím, pěkně, ta fotka nebyla jako z moravských trhů. To je asi opravdu odborný název, je proložky. My jsme tomu vždycky říkali karton. Kartony od vajec.
0: Aha, ne, my jsme říkali plato, no. Ale plato je vlastně to plato vajec, je to plato.
1: Plato
0: to samotný
1: vajec.
0: Plato bez vajec mi nedává moc smysl.
1: To samotný plato bez vajec je proložka.
2: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
3: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
4: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.

0: 7.
1: Ano, divoko nám bude hned po 7. Máme tam přes 20 tisíc korun v posledním slově.
2: Kolik přesně? Počkej, já se na to podívám. Já si myslím, že je tam rovných 22, taky ale koukám na to, je to tak. 22 tisíc ve hře v podstatě za nějakých 20 minut.
1: Tak mohou být vaše, zůstaňte s námi.
3: V drogerii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 12,90 gambrinus 10,5 litru ve skle a birhel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na Dek.cz.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata sherry 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Nejcennější okamžiky jsou ty, které sdílíme společně. V arenách, na náměstích i doma u obrazovek. Sdílíme napětí, radost i slzy. Protože hokej nás spojuje. Spojuje nás hrdost a víra ve vítězství. Spojuje nás vášeň pro český hokej. Hrajeme, bojujeme, fandíme a podporujeme. Zvláštní pro hokej, který máme v srdci. Český hokej, naše

0: Hlavně v prodeji. Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
1: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Dobré čtvrteční ráno přejeme.
3: Krásné ráno, zprávy a Lucie Černá.
4: Hezké ráno, šéf svazu cestovního ruchu radí lidem s nákupem letní dovolené nečekat. Američanu, kterého je podezření na ebolu, už je na Bulovce. A bouralo se na D8 i D11. Evropské aerolinky, včetně letišť nebo cestovek, zmírnily původní obavy ohledně možného nedostatku leteckého paliva během léta. To pro Frekvenci 1 potvrdil i šéf svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Radí ale neotálet s nákupy letní dovolené.
5: Zatím situace vypadá relativně dobře. Ty nejkrizovější předpoklady se zatím nenaplnily, ale nikdo bohužel netuší, co udělá Donald Trump a jak se může situace dál vyvíjet. Rada je proto jednoduchá. Kupte si dovolenou co nejdřív, pohlídejte si, že nebude možné účtovat jakékoliv další dodatečné poplatky a tím získáte jistotu, že ta cena, kterou zaplatíte, je skutečně konečná.
4: Dostatek paliva na celou letní sezónu potvrdila Frekvenci 1 i mluvčí společnosti Smartwings Vladimíra Duvchová. Americký lékař, u kterého je podezření na nákazu ebolou, už je v pražské nemocnici na Bulovce. S konvojem tam z pražského letiště dorazil kolem 1 hodiny raní. Američan, který přišel do kontaktu s nakaženým v Africe, v nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci. Podle ošetřujících lékařů vypadá jeho stav nyní dobře a je stále bez příznaků nemoci. Uctěním památky obětí holokaustu dnes v Brně začne festival Meeting Brno a zároveň také setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení, které se v Česku koná vůbec poprvé. Piety na 5. nástupišti, odkud z Brna odjížděly židovské transporty, se zúčastní vedení SDL společně s Nikem Vintnem. Jehož otec Nikolas zachránil před hrůzami koncentračních táborů stovky československých dětí. Organizátoři pozvali také 2 Vintnovy děti. Dopravce American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze přistane zítra ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po více než 6leté přestávce, která začala s koronavirovou krizí. Francouzská národní finanční prokuratura očekává, že do konce letošního roku rozhodne o možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše, a to kvůli realitní transakci na jihu země. Uvedla to její mluvčí Berenika Dinhová. Vyšetřování českého politika trvalo 4 roky. Francouzské úřady zkoumají podezření z možného praní špinavých peněz a daňového úniku. Babiš už dříve jakékoliv provinění popřel. Fotbalisté Aston Villa poprvé ovládli Evropskou ligu. Ve finále na stadionu Bešiktaše v Istanbulu porazili Freiburg 3-0. Španělský trenér Emery je tak ve svém 6. finále Evropské ligy po 5. triumfoval a vylepšil vlastní rekord soutěže. V minulosti slavil 3x se Sevillou a 1x s Villarealem. Aston Villa čekala na cennou trofej 30 let od vítězství v anglickém ligovém poháru.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
4: Dnešní ráno je polojasné, na jihu Čech ještě doznívají přehánky. Teploty se venku drží v Čechách u 10 stupňů, na Moravě je tepleji, místy až 15. Přes den bude většinou polojasno až oblačno, místy se ještě objeví přehánky. Teploty zamíří na 19 až 23 stupňů.
6: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
0: Frekvence 1.
1: Doprava.
4: A nehody v tuto chvíli hlásí D8 i D11.
7: Na dálnici D8 se stala dopravní nehoda na 71. kilometru ve směru na Německo. Provoz u ní přibržďuje, ale netvoří se souvislá kolona. A to samé platí pro dopravní nehodu na dálnici D11 na 105.5. kilometru ve směru na Prahu. Vlivem sílícího provozu se začíná ucpávat dálnice D1 před Brnem, pokud zde míříte od Prahy. Počítejte s nesouvislou kolonou kamionů v pravém jízdním pruhu začínající okolo exitu 168 9 křížů. Dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
4: A to je ze zpráv 7 všechno. No tak ty jsi mi nezapnul ten mikrofon.
8: No ale jasně, hned to hoď
4: na mě. To mě samozřejmě rozhodilo.
8: Hned to hoď na mě, tyjo. Rozmazlená, tyjo.
4: Já jsem tak rozmazlený dítě, to je neuvěřitelné.
9: Normálně chce zapnutý mikrofon, co si to dovoluje?
8: V rádiu vůbec, co si to vůbec
4: dovoluješ? Vy mi vůbec nechcete dávat prostor. Ale vůbec.
8: Nový prostor.
9: Každý člověk potřebuje prostor.
8: Ano, máte nový prostor, paní, nový prostor.
4: Tak teď už dávám prostor já vám.
8: Ty seš samozační.
9: Děkujem. Mezinárodní den čaje, přátelé, je dneska.
8: To je pravda.
9: Není to tak dávno, no tak jako už jsem byla dospělá, když jsem zjistila, že černý a zelený čaj pochází z jedné rostliny.
8: Jo, jasně, no.
9: Jo, že to nejsou dva různé druhy, že je rozdíl v tom zpracování. Takže to tak je, přátelé, no a čaj s mlékem.
8: Ne, to pije Lubka, to je nesmysl. Mě to připomíná dětství trošku, myslím, že to bylo někde ve školce.
9: Někdo tomu říká špína.
8: No.
9: Někdo se tomu říká špína, já to miluju. Černý čaj s mlékem, alergie přišla, já nevím. Černý čaj s mlékem, opravdu silný, já nevím, jako silný černý čaj.
8: Ne, já to nemusím prostě.
9: S plnotučným, je to, a co vy? Co vy, dáte si rádi čaj s mlékem nebo ne? Ještě nemáš rád ani kafe s mlékem.
8: Ale já mám na to krásnou historku.
9: Ano.
8: Já jsem, když jsem žil v Anglii, jsem pracoval v kuchyni tam někde na vesnici, tak jsem právě si dával černý čaj, dával jsem si do toho citrón.
9: Aha.
8: A koukal na mě tam jeden z těch kuchařů z těch Anglánů a říká, ty to dáš citrón, jo. No. A říkám, no to je super, a to musím taky vyzkoušet. A namačkal si to do toho čaje s mlíkem.
9: Ne,
8: no a celý, kuchař, chápeš to? A celý se mu to srazilo. A říkám, a teď měl ten kyselý křichtu toho.
9: Počkej.
8: Je to hnusný, jak to můžeš pít.
9: Počkej. Já jsem si ve Zlíně v jedné restauraci objednala čaj s mlékem a tam mě přinesli zase ovocnej čaj. A
8: s mlíkem.
9: A k tomu prostě ty dva kapucíny.
8: Klidně nám dejte vědět, co vy a čaj. Jaký?
9: S mlékem.
8: A proč?
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Přejeme hezké ráno z Frekvence 1. Dáme si tajemný hlas. Dnes se to opět hodí, protože hlas určitě znáte. Minule jsme s naším dnešním hostem, ahoj, tedy hezké ráno.
1: Ahoj, krásné ráno.
2: Dobré ráno.
0: Probírali, kolik máš doma snowboardů, to už je ohraný, to necháme pryč. A co třeba jízdní kolo? Seš cyklista, teď začíná sezóna.
2: Jsem takovej cyklista čekatel, jakože...
1: Na kolo? Čekám, a nebo na kopci čekáš?
2: Čekám na to, až budu mít čas a ten málo kdy přijde a nebo mě někdy vykope moje žena třeba na kolo, ale kolo mám. Aha. A mám ho vlastně docela rád, ale jezdím míň, než bych chtěl.
1: No a když jdete s Evkou, tak kdo je čekatel? Kdo na koho čeká?
2: Zbytečně, ne, tam jako je to celkem vyrovnaný.
0: Ona veze malý věc.
1: Ona má vozík.
2: Ale já víc nadávám.
1: Tak kdo je dneska s námi, to prozradíme za malou chvíli. Frekvence.

0: Přátelé, možná jste poznali, dnes je tu s námi herec Marek Adamčík. Ještě jednou hezké ráno.
1: Dobré ráno.
2: Ahoj, krásné ráno. Blíží se Shakespeareovky. Ty tam letos opět osobně?
1: Ano.
2: Jako kdo?
1: No já poprvé na Shakespeareovkách
2: vlastně
1: osobně.
2: Vlastně poprvé, ty máš premiéru.
1: Já mám premiéru na Hradě a budu tam hrát Antifola Efeského. Hrajeme komedii Omylu a to je taková fraška Shakespeareova, což jako nemyslím pejorativně, to pan Hilský, který nám o tom vyprávěl, tak říkal, ano, je to fraška, ale to neznamená, že je to špatná hra. Je to vtipná, jedna z nejvtipnějších jeho komedií a je to celý o záměnách, takže se tam odehrává taková záměna Antifola Efeského, Antifola Syrakuského a já jsem jeden z nich, ale všichni si myslí, že jsem
2: ten druhej. Jasně. Nějakou roli od Shakespearea máš vysněnou? Jako něco, co bys fakt jako chtěl? Nebo něco, co ti už uteklo? A nebo něco, na co máš čas? Jako něco víš, jako ten Shakespeare přece jenom tak ty herce přitahuje.
1: No jasně. Přitahuje. Asi spíš něco, na co ještě mám čas. Tak by byl třeba jako Richard III možná.
2: Jo, tak to máš čas.
1: No.
2: Marek Adamčík, dneska s námi na Frekvenci 1.
3: Velké hlavy na Frekvenci 1?
4: No jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
5: Tak jediná ženská, která je ráda, že mi klesl, je moje diabetoložka.
3: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
5: Takže jako cukr.
2: Tak přátelé, mějte se krásně a ať to klesá.
4: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
3: Co vás baví? Velké hlavy.
4: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
3: Háčka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800. Toto je.
6: Dopravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
8: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku.

0: 20 tisíc korun.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: Pro jedno z vás.
4: Přesně tak, na čísle 257 400 999, tak kdo chce doplnit větu paní Dagmar Honcové?
3: To vlastně možná říkám blbě pro jednoho z vás, protože volá spousta lidí
4: ty
3: jako
4: peníze
3: v partě.
4: Jsou pro vše,
3: ale pro všechny, takhle. Kdo volají. To se blbě. Hele, pro jednoho z vás, nechme
4: prostě,
3: to.
4: Prostě peníze jsou pro všechny z vás, ovšem štěstí může mít jenom jeden.
3: Přesně, možná tak. Za zády s celou dílnou, ale to nechme teďka být. Tak hezké ráno, tady Míra s Lubkou, kdo tam?
5: Dobré ráno, tady je Marie ze Zlínska.
3: Maruško, moc vás zdravíme. Tak, připravená.
5: Já vás taky zdravím, ano.
3: Tady je věta.
6: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji.
4: Tak co myslíte?
5: Tablet.
4: Prověříme
3: jsme tablet. 22 tisíc korun ve hře.
6: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji.
5: Ne. Nevadí,
4: přihodíme,
5: je to hra.
4: No, přesně tak, zdravíme na Zlínsko.
3: Hezké ráno, pětistovka.
4: 22 500, o které hrajeme za hodinku na frekvenci 1.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: navázat na to, že písnička se jmenuje Afrika.
1: Ano, tak já můžu taky navázat.
0: Africký počasí venku.
1: To jako si ještě počkáme. No. Možná do víkendu, kdyby měly dorazit ty tropy, 30 stupňů o víkendu. Dneska ale už docela příjemně. Teploty okolo 23 v maximech. Sluníčko bude připalovat, buďte opatrní a myslete na to. Jinak tepleji by dnes mělo být na Moravě a ve Slezsku.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: právě v prodeji.
1: Je přesně 7:30, krátké zprávy, Lucie Černá.
2: Hezké ráno, Česká republika jako jediný stát Evropské unie nesouhlasila s rezolucí valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při středečním hlasování se zdržela, uvádí to OSN. Přidala se tak k významným producentům ropy a plynu, jako je Katar, Bahrajn, Kazachstán či Kuvajt. Podle rezoluce by mohly státy vést se zeměmi, které neplní klimatické závazky, spory o odškodnění. V Praze dnes začne mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. Třídenní program zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatelé počítají s účastí více než 2000 hostů z 86 zemí, což je dosud nejvíce. Na akci dnes promluví i moldavská prezidentka nebo předsedkyně Evropského parlamentu. S ním agrární komory dnes v Olomouci zvolí nové vedení této největší zemědělské organizace v Česku. Současný prezident Jan Doležal se o post v čele komory bude znovu ucházet. Prezidentem je od roku 2020. Útočnice Natálie Mlínková získala s hokejistkami Montrealu Walter Cup. Ve čtvrtém utkání finále PVHL porazili Ottawu 4-0 a sérii vyhráli 3-1.
0: Frekvence 1.
3: Doprava.
2: A ještě míříme na silnice.
4: S opatrností projíždějte po dálnici D11 ve směru do Prahy. Usměřit na 105,5 kilometru se došetřuje nehoda dvou osobních aut. Pozor si dejte na Pražském okruhu ve směru od dálnice D1 k Ruzyni. Na sjezdu do Slivence exitem 16 překáží nehoda osobního auta s kamionem. A kvůli silnému provozu se tvoří nesouvislé kolony na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna. Zdržení pro osobní auta je 20 minut, kamiony zpomalují za velkou Výteší a zdrží se déle. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
1: A hezké ráno, 2 minuty po 7:30.
5: Krásné ráno, tak pojďme se podívat, co se v tento den událo v minulosti. Třeba úplně poprvé v roce 1924 se použilo slovo rozhlas. Do té doby se říkalo radiofonie nebo radiofonie nebo radioprůmysl.
1: Radiofonie frekvence 1.
5: Tak, v tento den se taky narodil Windsurfing.
1: Windsurfing.
5: Letecký inženýr Jim Drake vyrazil se svojí rodinou k oceánu, aby vyzkoušel svůj vynález surfové prkno s plachtou. Byl to rok 67.
1: Aha, já jsem tu písničku miloval od Jirky Korna.
5: Počkej to, jo, teď on...
1: Windsurfing, akorát to tady nemůžu najít.
5: No, tak to zaspívej.
1: No, to právě, já už se nedostanu.
5: Hele, ještě jednu písničku bych měla, to možná, ale budeš umět zaspívat. Pulp Fiction.
1: Jo, tak to neumím určitě.
5: Ne, ale to je dobrý, jak oni takhle jedou těma prstama, že jo, přes ten obličej. 1994, premiéra téhle americké gangsterky od Tarantina. Film hned získal zlatou palmu v Cannes.
0: Míra Michálek
3: a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Kriminalisté už mají letku svaté Zdislavy ukradenou z baziliky v Jablonném v Podještědí. Pachatel, kterého zadrželi, zalil vzácnou relikvii do betonu. Lebku se ale expertům podařilo z betonu vyjmout. Muž nesouhlasil s vystavením lebky a chtěl jí pohřbít v řece. Co vy na to?
2: No tak je vidět, že trošku indisponovaný psychicky. Minimálně zvláštně disponovaný, ale docela rychle to teda našli. Ku podivu, to tedy patří gratulace k tomu. A tak to vidíte už z toho, že jich chtěl pohřbít jinak a tak dále, tak ten trošku je upjatej a myslím si, že ho čeká nějaká další práce s tím stavem mysli.
1: No jo, no tak ale ono zase jako co si budem, jako to, že tam ta Zdislava si léta letoucí ležela v hrobě a oni jenom kvůli tomu, že jí papěž svatořečil, tak jí vyndají lebku a takhle jí vystavějí, zbytek tam nechali. Ne, nenechali, zbytek ještě porozdávali, nějaký kostičky jsou po různých jako jiných kostelích, ono jako je to zvláštní. To zase...
2: Miloško, nenervuje mě to nikdy.
1: Ne.
2: Jakože bych si večer říkal, jak to bude se Zdislavou zítra.
1: Ne,
2: jako nechám to lidem. A těm, co na tom mají nějaký pocit soustředění, koncentrace a zájmu, já mezi ně nepatřím. Samozřejmě by se patřilo na herce předvést velký průnik do zájmu o umělecké památky. Ale to já to nedělám, protože jsem prase.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na frekvenci 1.

0: Jedna s vámi, hezké ráno ve 7:45. Přátelé, pojďme volat Tomáše za chvilku, ale ty tady máš nějakou
1: reakci. Volej Tomáše, já tady mám od Gizely jenom zprávu, týká se počasí, jak jsme v obraze, ne všude svítí sluníčko, třeba Ostrava bez sluníčka, leje, píše Gizela, takže díky moc za tyhle ty zprávy, klidně pište
0: jako
1: i na...
0: Gizela leje, jo? Na Ostravsku je to bez sluníčka, leju. Tak voláme Tomáše Fílu, ten by měl být někde na cestách a měl by mít pro nás slepou mapu, tak pokud máte pocit, že se orientujete po České republice, tak chvilku vydržte, Tomáš nám dá pár indicí a schválně můžete si zkusit tipnout. Hezké ráno.
1: Kam to bude? Tome. Ahoj, krásné ráno.
2: Ale krásné, dobré ráno. Tak pozor, dneska vás vezmu na další fantastické místo, jo. Vyrazíme na nejstarší kamennou rozhlednu v České republice.
1: Mhm. Nejstarší kleč.
0: Myslíte, to je kleč?
1: No.
0: Mohla by být.
2: Tak počkej, no, jaký máte typy?
1: No kleč.
0: Kleč typu je lupka. Ta je hodně stará, no, to je pravda.
2: Kleč, jo?
0: No.
2: Tak to je dobře, no.
0: Jo, tak super, tam je to krásný, pozdravuj krtečka, mně se.
2: Hele, víš, co mě překvapilo, že normálně Josef Schwarzenberg si nechal postavit pro své soukromé účely. Ta vůbec neměla sloužit veřejnosti.
1: Aha, jakože
0: jako, tam chodil
1: že
0: zašívat.
1: Se chtěl koukat sám.
0: Ne, zašívat se tam jezdil.
2: buď zašívat, anebo on chtěl mít jenom jako přehled nad tím svým panstvím, jo. Mhm. Jakože prostě vylezeš si na kopec, na svoji vlastní rozhlednu, nikoho tam nepustíš a teď si díváš, jak ti to všechno pod rukama krásně kvete.
0: Mhm, pravda. Tam je dole krásná hospůdka, mají vlastní pivo. To jen tak, jako kdyby ses tam nudil a cestou nahoru potkáš krtečka, protože krteček je tady doma, přátelé, má tam svoji figurku někde v lesích a dokonce myslím, že nějakou podobiznu na skále, protože skleti objevili podle mě nějakou jeho hvězdu, nebo tak něco.
2: Aha, no. Tak budeme dneska na nejstarší kamennou rozhlednu v České republice a budeme u toho hledat krtky.
0: Tak jo.
1: No tak jo.
0: Tome, šťastnou cestu, my se uslyšíme.
1: Hezké ahoj, ráno. Ahoj.
2: Krásné ráno, ahoj.
3: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
4: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spigy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.

0: Za chvíli 8, hezké ráno, to čtvrteční zatem 21. května.
1: Krásné ráno, kraslice u Sokolova, zataženo 11 stupňů, zpráva od Evy, takže važme si dneska sluníčka, pokud zrovna u nás dneska svítí.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Stavebniny DEK přináší megaakci. Nejprodávanější karisít KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Megaakce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisít za super cenu. Více na DEK.cz.
4: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v KIK.

0: čortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
1: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
3: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spigy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
4: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: A Lucie Černá, hezké ráno.
6: Hezké ráno. American Airlines zahájí přímou linku mezi Filadelfií a Prahou. V nájmech žije v Česku pětina domácností. Čerstvou nehodu hlásí Pražský okruh. Dlouhé kolony D5. Lidé budou moci opět létat přímo z Prahy do americké Filadelfie společností American Airlines. Přímá linka bude v provozu od zítřka. Tento týden pak evropské letecké společnosti zmírnily obavy ohledně nedostatku leteckého paliva. Složitější je ale výhled u dálkových letů. To řekl Frekvenci 1 Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří.
7: Co se týká letecké dopravy do těch vzdálených destinací, ať už jsou to asijské destinace nebo latinskoamerické destinace, po případě africké destinace. Tam je ta situace trochu složitější, protože každá letecká společnost je na tom trochu jinak a cestovní kanceláře musí velmi pečlivě zvažovat, s kým vlastně své klienty pošlou.
6: Obavy naopak nejsou na místě podle papeže v případě dovolené ve Středomoří. Cestovky mají dlouhodobě sjednané smlouvy s leteckými společnostmi. Do Pražské fakultní nemocnice Bulovka dnes krátce po 1 hodině ráno přijel z pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou. Lékař, který přišel do kontaktu s nakaženým v Africe, zůstane v nemocnici nejméně 3 týdny v izolaci. Hovoří ředitel fakultní nemocnice Bulovka, fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Petr Kolouch.
8: Tak oba řetězce, jak řetězec přednemocniční, tak řetězec klinického pracoviště fungují a jsme připraveni na jakékoliv požadavky, které nám budou dány. Pro nás je to pacient, nerozhoduje o to, z jaké země k nám přijíždí. Jestliže v rámci spolupráce jsou tyto požadavky, fakultní nemocnice to umí vyřešit.
6: V nájmech končí v Česku čím dál víc lidí. Podle dat Českého statistického úřadu žilo loni v nájmu téměř 1 300 000 tuzemských domácností. Důvodem je dlouhodobě nízká dostupnost vlastnického bydlení, setrvávající vysoké úrokové sazby i změna životního stylu. Například podle průzkumu pro společnost Xela se třetina mladých lidí už smířila s tím, že na vlastní byt nebo dům nikdy nedosáhne. Ukrajinská armáda v noci zasáhla rafinérii největší ruské ropné společnosti Rosneft. Udeřila ve 3. největším městě samarské oblasti Sizraně. Záběry zachycují mohutný dým stoupající z ruské rafinérie. O incidentu informuje list Kyiv Independent. Gubernátor samarské oblasti Vyacheslav Fedyršov ráno útoky bezpilotních letounů potvrdil, přičemž na Telegramu oznámil smrt 2 lidí. Hokejový útočník Tomáš Hertl dokázal v play-off NHL bodovat už ve 4. zápase za sebou. Naposledy v noci 1 asistencí podpořil vítězný vstup Vegas do finále západní konference. Na ledě favorizovaného Coloreda tým z města Hazardu uspěl 4-2. Hlavním hrdinou Golden Knights byl golman Carten Hart, který zastavil 36 z celkových 38 střel suverénního vítěze letošní základní části NHL. 3x jeho pozornost prověřil i Martin Nečas. Prosadit se ale nedokázal.
4: Frekvence 1.
6: Počasí. Dneska bude oblačno až polojasno, místy se mohou vyskytovat přehánky. Ty se mají objevovat lokálně, přičemž četnější budou na Moravě a ve Slezsku. Přes den teploměr ukáže 18 až 23 stupňů, no a nejvyšší teploty meteorologové očekávají v Polabí a na jižní Moravě.
9: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
6: Frekvence 1.
4: Doprava.
6: A čerstvou nehodu hlásí Pražský okruh dlouhé kolony D5.
10: Pozor si dejte na Pražském okruhu ve směru od dálnice D1 k Ruzyni. Na sjezdu do Slivence exitem 16 překáží nehoda osobního auta s kamionem. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 po pojíždí řidiči téměř půl hodiny od 8. kilometru. Kolona dále pokračuje na Pražský okruh až k Ořechu, zde se zdrží dalších 10 minut. V opačném směru po pojíždí řidiči už od Lohkova. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
6: A po zprávách 8 už na frekvenci 1 pokračují Míra s Lubkou.
5: Jsme tu, hezké ráno.
6: Hezké ráno, mám tady před sebou čaj s citronem dneska, teda, ale jinak jsme rozpoutali debatu, černý čaj s mlékem, ano či ne?
5: Bez mléka.
6: A spadl nám Instagram, spadla nám SMS brána, píšete strašně moc zpráv. Dorazila zpráva, zdravím Kupku a Míru. Kupku. Čaj s mlékem je super, piju každý den a protože nepiju, dávám si ho i v hospodě a nikdy jsem neměla problém.
5: V hospodě?
6: V hospodě, to je alka... jo, to by asi Alča, to bude asi bez
5: ne, Alkač.
6: Zdravím. Na Alka Pone, víš třeba.
5: Čaj s mlékem denně snídám, silný, černý, zelený nebo bílý, je to mňamka, může být i s nějakým aroma. Z Českých Budějovic nám píše Bohunka.
6: Ahoj, Lubko a Miri, mám moc ráda čaj s mlékem, zrovna vařím, krásné ráno i včas.
5: Černý čaj do misky a pomalu do něho lít kondenzované mléko. Je to nejen dobrota, ale i rozkošný vizuální zážitek. Stojí to za to zkusit. Eva Anděla.
6: No, vidíš.
5: Já nevím, co to máte za zvyk.
6: Co to máte za zvyk, divný?
5: Bez zvíka, mám glánit, jo.
4: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Frekvence jedna s vámi, dnes s námi herec Marek Adamčík. Odkdy teda se můžeme těšit na ty Shakespeareovky?
1: No, vidíš, to jsi mě dostal.
2: Tak kdy máte premiéru?
0: Tak kdy máte premiéru?
1: No,
0: to dobře, tak to samý.
2: Počkej, ty fakt nevíš, kdy máte premiéru.
0: To bys možná měl vědět, člověče.
1: Já prostě to beru ty dny jeden za druhý, doktora, a když se dozvím, že mám zítra premiéru, tak jdu zahrát.
2: Ale máš tam alternaci s někým?
1: Já myslím, že je to nějakého 22. června.
0: No, my si to zatím najdeme.
2: My to zatím najdeme. To,
0: ale co alternace? Seš tam sám nebo se
1: ne, mám alternaci. Alternuje mě Tomáš Havlínek, takže se tam budeme takhle střídat.
2: A kdo z vás má tu premču?
1: Premču mám já.
0: To jsou ti mladí, já jo? Jsem teď oba dva telefony v ruce.
1: 24. června je premiéra komedie Omylů, ve který já budu hrát Antifola Efeského.
0: Tak, přátelé, zapamatujte si to tak, že bude přesně půl roku do Vánoc.
2: Přesně.
1: Já když tak pustím přenos, abych věděl, kdy to je.
0: Jak vlastně funguješ? Máš diář jenom v telefonu?
1: Mám v telefonu...
0: Nebo agenta.
1: Mám agentku, která se mi o to stará, takže vždycky otevřu ten kalendář a protože máme sdílený kalendář, tak se teprve dozvídám, co všechno mě čeká. Bez ní by to bylo už jako hodně složitý to všechno dát dohromady, protože těch organizačních věcí je tolik, že to opravdu není sranda.
2: Už se ti někdy stalo, že jsi třeba zapomněl jí něco...
1: Už jsem zapomněl. Na představení, na zkoušku, spletl jsem se, že jsem jel někam jinam, než kam jsem měl. Všechno tohle se mi jako stalo a vlastně neustále se jenom děsím toho, až se to stane znova.
0: A dáváš jí třeba termíny i lékařů? Zubaře a tak?
1: Už taky, no. Už tam dávám všechno, protože se to jako často vyplácí, protože potom zjistím, že přesně se mi tam najednou objeví zkouška, když mám mít terapii nebo něco a musím to všechno přehazovat, tak teď už to tam všechno sázím do toho kalendáře.
2: Herec Marek Adamčík je dneska s námi na Frekvenci 1. Frekvence.

0: Herec Marek Adamčík se za námi dneska zastavil, tak řešili jsme Shakespeareovky. Kde všude tě ještě můžeme vidět?
1: Ještě mě můžete vidět na Kampě letos v létě, na Formanovi. Mm-hmm. Ten už běží třetí sezónu. To mám hrozně rád, to představení, takže to určitě doporučuju, aby se diváci zašli podívat. A potom taky s Bárou Polákovou hrajeme v divadle Ungelt Rande s feministou, což je taková podle mě velmi vtipná hra právě o feminismu a o tom, jestli se to nepřehání s feminismem, a my tam vlastně každý hrajeme tři postavy, takže si navzájem hrajeme jako milence, ex-milence a ještě rodiče. A každý má na tu ženskost a na ten feminismus úplně jiný názor, a v tomhle to mi přijde, že je to i takový, že když na to půjdete třeba se svojí partnerkou, tak si pak máte rozhodně jako o čem povídat.
2: Jo, a budete se bavit, jo? Nebude to k hádkám třeba,
1: no, záleží,
2: jo?
1: Záleží, kdo zaujme jaký postoj. Jo, ta takhle. Paleta je docela široká. A když se zrovna netrefíte, tak se možná bavit moc nebudete.
2: Byli jsme na rande a pak jsme spolu nemluvili.
1: Jo, je to takový průbířský kámen vstav.
0: Tak tohle je hodně dobrý, jo? Rande s feministou, trošku se nabízí otázka, co třeba tvoje první rande vůbec v životě? Vzpomínáš na to jak?
1: Na první rande v životě, tyjo, to nevím. Pamatuju si svoji první svatbu, to bylo někdy ve druhý třídě podle mě.
0: Také,
1: jo. Jo, s Evou, která mi dala prstýnek.
0: A Eva a Adam.
1: Byla to tenkrát už nemá. To nebudu říkat příjmení, no, abych jí nějak ne.
2: No Adamčíková, ne?
1: No, jako vlastně
2: měla. Svatba.
1: Ale první rande, tyjo, to bych asi z hlavy dohromady nedal, no.
0: A byl jsi jako úspěšnej?
1: Nevím, byl jsem hodně, možná to bylo totiž, já asi jsem měl první rande a nevěděl jsem, že to je. Takže jsem ani nepočítal, jestli jsem úspěšný nebo ne. Já jsem asi, jako ty moje první vztahové eskapády byly takový spíš to přežít nějak, a o nějaký úspěchy jsem se moc nesnažil.
2: Počkej, a dopisy si psal třeba?
1: Psal básničky, dopisy, ale ze začátku jsem, jako já jsem spíš se osmělil a psal jsem třeba holkám, který se mi tak nelíbili.
0: Jo, radši, jako by
2: tak zkoušel.
1: Tak jsem to tak jako zkoušel, co to udělá. A těm, který se mi líbili, jsem psal romantický, a těm, který se mi líbili, jsem psal takový jako trapný básničky. Jako máš oči jako dvě studánky plné hnoje a tak. Takovou měla hnědý oči.
2: Hnědý oči.
1: Jo, takže to opravdu nebylo dobrý.
2: A nedopadlo to, co?
1: Nedopadlo to.
2: Marek Adamček dneska s námi na Frekvenci 1.
3: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
4: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Frekvence 1 s vámi, 2 minuty po půl deváté, přejeme hezké ráno, pojďme za počasí.
1: Krásné ráno, Ostravsko, Sokolovsko, tady všude zataženo a pod mrakem, na některých místech dokonce prší, jinak v Čechách si užíváme ale také sluníčko, hlavně střední Čechy. Nejvyšší odpolední teploty mezi 18 a 23 stupni.
2: V Penininí najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
0: Čas na krátké zprávy. Má Lucie Černá.
4: Hezké ráno, berlínská nemocnice Charité v noci přijela do péče rodinu amerického lékaře, který se nakazil v Kongu ebolou. Lékař je v Berlíně v izolaci už od středy. Jeho žena a 4 děti nevykazují zatím příznaky nemoci. Dalšího lékaře s podezřením na nákazu ebolou přijalo v noci i Česko. Epidemie eboly, která propukla v Kongu a rozšířila se do sousední Ugandy, si vyžádala přes 330 obětí. Státní zástupce souhlasil s podmíněným zastavením trestního stíhání v případu nehody, kterou podle policie zavinila bývalá ředitelka krajské hygienické stanice Zlínského kraje Eva Sedláčková. Uzavření dohody serveru Seznam zprávy potvrdila zlínská okresní státní zástupkyně. Sedláčková se podle informací serveru k zavinění nehody přiznala a zaplatila škodu. Rok přitom popírala, že nehodu zavinila a uváděla, že si srážky s motorkářem nevšimla. Vedení české fotbalové reprezentace dnes v poledne zveřejní jména hráčů pozvaných na sraz před mistrovstvím světa a přípravném utkání s Kosovem, které se odehraje 31. května v Praze na Letné. Ve výběru by mělo figurovat zhruba 30 fotbalistů. Konečnou nominaci na závěrečný turnaj oznámí trenér Koubek po zápase s Kosovem.
5: Frekvence 1.
6: Doprava.
4: A ještě míříme na silnice.
7: Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 po pojíždí řidiči 20 minut od 8. kilometru. Kolona dále pokračuje na Pražský okruh až k Ořechu. Zde se zdrží dalších 20 minut. V opačném směru po pojíždí řidiči 15 minut už od Lochkova. Z tohoto důvodu může docházet i k blokovému odbavování v tunelech. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
0: Marek Demčík s námi, řešili jsme tady před chvilkou to rande a ty neúplně úspěšný básničky, dejme tomu. Teď už se ti celkem daří, jak se ti daří jako tátovi?
8: No, je to úplně stejný jak ty rande. Snažím se přežít. A to se mi zatím daří, zatím všichni tři, myslím, jsme celkem kompenzovaný. Je to divočina, máme poměrně temperamentní dítě, který jako si rádo postěží, těžuje, ale zase, když má dobrou náladu, tak je strašně ochotný jí s náma sdílet, takže to nás zase nabíjí. A máme samozřejmě poměrně nabitý ty kalendáře, takže jako je to na organizaci, už jako bychom mohli vést menší firmu, myslím.
0: Se líbí teda obrat. Jako máme dítě, které si občas rádo postěžuje.
4: Je to slyšet hodně.
0: Kolik mu je? Dva?
8: Ne, je mu rok a půl. Rok a půl mu bude. To je to bobísek. No už začíná mluvit, je to opravdu roztomilý.
4: První slovo.
8: Tak první slovo nevím, vlastně. On tak jako říkal často táta, ale i máma. A nevím, co z toho řekl jako první. No a teď už toho říká hodně. Motorka, auto.
4: Jako takhle.
8: Káva, ano.
4: To, ale docela o vás vypovídá. Motorka, auto, káva.
0: Marek Adamčík s námi dnes na Frekvenci 1.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Na Slovensku udeřil mimořádně silný blesk. Rána byla slyšet v okruhu 30 kilometrů. Co vy na to?
2: To bylo někde u Tater, ne?
1: Oblast mezi Košicemi, Prešovem a Michalovcemi.
2: No, tak tam ta příroda slovenská je jaksi mocná, divoká, velký hory, tak to člověk tak podvědomě už čeká, že tam to může mít trošku grády.
1: Když to praskne.
2: No taky jsou to Slováci, jsou emotivní, tak když bouřka, tak pořádná.
1: Přesně, tak na Tatrou se blízká, že?
2: No, taky máte pravdu, no. Tak konečně se blízko.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Jsme skoro na konci. Připomínáme, že dnes se za námi zastavil herec Marek Adamčík. Jak si dovolil takovou perličku závěrem, jo? Jak jsem se ti hrabal na Instagramu, jen tak lehce, abych se podíval. Tak jsem tam viděl
1: nějaký... Já jsem si říkal, kdo se mi v tom hrabal. Kdo se mi tady hrabal v Instagramu.
0: Tak jsem tam viděl video s tebou, kde se tě ptali na Českou televizi a ty si říkal, že je to pro tebe mimo jiné také hezká vzpomínka, jak jste v dětství s rodičema koukali na četnické humoresky.
1: Ano, na četnické humoresky.
0: Tady Lubka tam hrála, když ti Máro bylo podle mě tak 8.
1: Opravdu, jo.
2: No,
1: ty brďo.
2: Já jsem zvracela na četnický stanici. No, já jsem byla jedna z těch dcer, aha, co tenkrát otěhotněli se dvěma klukama, bylo jich 5, že jo. A pamatuju si právě, že jsme tam byli s Erikem Pardusem, no bylo to dobrý, no. Točilo se v Brně a ještě pak někde, tyjo.
0: Byla to hezká role, vlastně jenom zvracela.
2: Jako.
0: Každý začíná.
2: Někde
1: jasně,
2: jak.
1: No, tak tohle stojí, to je určitě pěkný začátek. No jasně.
2: To byl i konec.
1: Co já bych za to dal, kdybych mohl zvracet v četnických humoreskách.
0: Co byla vlastně tvoje úplně první role?
1: Úplně první role před kamerou byla, co já si pamatuju, tak jsem hrál v nějakým německým filmu, který se jmenoval Hepsiba. Bylo to o nějak taková duchařina, nějaký čarodějnici a myslím si, že to bylo fakt blbý teda, ale pro mě to byl zážitek a vím, že jsem tam stál někde a čůral krev.
0: No, počkej, jo,
2: Jako zvracet a čůrat, já si myslím, že to má k sobě docela blízko.
0: No to jsem teda pozadu, ty, to mě mrzí.
2: To už asi nedoženeš mě do tohle.
0: Asi ne. Máro, moc děkujem, že jsi udělal čas, ať se daří.
1: Děkuju za pozvání.
2: Měj se krásně, ahoj.

0: rukami.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: 22,5 tisíce korun.
4: Přesně tolik na vás právě teď čeká na telefonním čísle 257 409 999.
3: Tak, zkusíme, koho tam máme. Tady Míra s Lubkou, hezké ráno.
4: Tak, zase slyšíme sebe, dřív než někoho zvá.
5: Ano, ano, slyšíme se.
3: Dobrý den, kdo pak?
5: Dobrý den. Tady Mila od Prostějova, už jsme spolu mluvili.
3: No je výtečně, to tak? Vidíte, tak se dá dovolat klidně dvakrát, tak pojďme rovnou na to, určitě jste měla v záležitosti.

0: se otřáslo, i o tom budou zprávy za malou chvíli.
1: Chystáš se tam na dovolenou, znáš se?
0: Nechystám, já se chystám.
1: Zemětřesení si neměla ještě, ne?
0: Ne, ale měla jsem dceru na mistrovství Evropy na Kretě letos a byli tam právě v tu dobu, kdy se zem otřásla a my jí píšem, jakože v pořádku a tak, a ona říká, my jsme si ničeho nevšimli. A pak nějaký kamarád jí říkal, no mně přišla nějaká jako hláška v telefonu, jakože na místě, kde je zemětřesení.
1: Aha, ona tam překopávala nějaký ty, ne? Tak cihly nebo něco, tak třeba se to zatřáslo, jak do toho kopla. Tak za chvilku Miloš Pokorný na Frekvenci 1, tak se těšte.
0: Krásné ráno.
2: Stavebniny Dech přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dech platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dech.cz.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i

0: vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: Má je pro vás Lucie Černá, krásné ráno.
4: Hezké ráno, práce v důchodu se má vyplatit. Juchelka chce seniory motivovat penězi. V Praze začíná mezinárodní bezpečnostní konference. Zahájí prezident Pavel. Dlouhé kolony čekejte na příjezdu do Prahy po D5 i Pražském okruhu. Rezort práce chce podpořit důchodce, kteří si přivydělávají. Novinka by měla platit od roku 2028.
5: V současnosti je to tak, že pracovat v důchodu se sice vyplatí, ale jakmile s tím člověk přestane, penze mu zůstane stejně velká, jako kdyby v důchodu nepracoval. Doba odpracovaná v důchodu by podle novely výši penze zvedla o 1,5% za každý celý odpracovaný rok. Důchod by se ale zvýšil i těm, kteří pracovali například 6 měsíců. Zvýšení procentní výměry by se měla týkat i těch, kteří pobírají vdovecký a vdovský důchod. Kateřina Vavřínová, Frekvence.
4: V Praze dnes začíná mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. Třídenní program zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatelé počítají s účastí více než 2000 hostů z 86 zemí, což je dosud nejvíce. Na akci dnes promluví i moldavská prezidentka nebo předsedkyně Evropského parlamentu. Uctěním památky obětí holokaustu dnes v Brně začne festival Meeting Brno a zároveň také setkání sudeto německého krajanského sdružení, které se v Česku koná vůbec poprvé. Piety na 5. nástupišti, odkud z Brna odjížděly židovské transporty, se zúčastní vedení SDL společně s Nikem Vintnem, jehož otec Nikolas zachránil před hrůzami koncentračních táborů stovky československých dětí. Organizátoři pozvali také dvě Vintnovy děti. Turistický ráj obklíčí nové silnice. Lidé na pomezí Pardubického a Olomouckého kraje se připravují na novou dálnici.
6: Poslední měsíce klidu čekají například známý Kubíčkův lom. Turisty vyhledávanou lokalitu brzy protne stavba dálnice D35. Už teď je vidět vykácený pás lesa. Výstavba D35 od Opatovce k Mohelnici má začít ještě letos. Zatím sem cesta vede klidnou, nedotčenou krajinou, ale to se brzy změní. Stavba dálnice je totiž doslova na dohled. Přímo nad cestou k lomu z Maletína pak povede vysoký most. Přístup do oblíbeného místa tak bude v budoucnu zřejmě jen oklikou od silnice, která spojuje Maletín s Hinčinou. Oldřich Tamáš, Frek.
4: Okolí jihoitalské Neapole dnes ráno zasáhlo zemětřesení. Mělo sílu 4,4 stupně Richtera. Podle agentury AFP se při silných otřesech probudilo mnoho lidí, kteří následně vyběhli na ulice. Bezprostředně po zemětřesení ale nebyly hlášeny žádné větší škody. Z preventivních důvodů však úřady uzavřely některé školy. Útočnice Natálie Mlínková slaví s hokejistkami Montrealu premiérový zisk Walter Cupu. Ve čtvrtém utkání v finále zámořské ligy žen PVHL porazili Otavu 4-0 a sérii vyhráli 3-1 na zápasy. Trofej vybojovali jako první kanadský tým. V dresu Otavy, která o titul marně usilovala i v loni, do hry zasáhla další česká reprezentantka Kateřina Mrázová.
2: Frekvence 1.
4: Počasí. Dneska bude oblačno až polojasno, místy se mohou vyskytnout přehánky, ty se mají objevovat lokálně, přičemž četnější budou na Moravě a ve Slezsku. Přes den teploměr ukáže 18 až 23 stupňů. Nejvyšší teploty se očekávají u nás v Polabí a taky na jižní Moravě.
0: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
4: Frekvence 1.
2: Doprava.
4: A dlouhé kolony teď čekejte na příjezdu do Prahy po D5 i Pražském okruhu.
7: Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 po pojíždí řidiči 20 minut od 8. kilometru. Kolona dále pokračuje na Pražský okruh až k Ořechu. Zde se zdrží dalších 20 minut. V opačném směru po pojíždí řidiči 15 minut už od Lochkova. Z tohoto důvodu může docházet i k blokovému odbavování v tunelech. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
4: A po zprávách 9 už máte na Frekvenci 1 vždy perfektně připraveného Miloše Pokorného. Hezké. Není tomu jinak ani dnes, jsem chtěla dodat.
8: Hezké ráno, přátelé, máme čtvrtek 21. května, začínám ty naše předávky milovat. Moniky mají dneska svátek, Monike, všechno nejlepší, hodně zdraví, hezky si to užijte. No a za chviličku se podíváme, o čem se dneska budeme bavit, protože se nám blíží dovolené. No a někdo chtěl letět, chce letět, ale vlastně neví, jestli to má smysl čekat na ty letenky, jestli se vůbec poletí. Spousta kamarádů mi říká, hele, já vyčkávám do poslední chvíle. No, za chvilku si řekne, co mě bude tentokrát od vás zajímat. Hezké ráno.
2: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: jste to zažili taky, že jste se vyvolili o dovolený a někdo vám řekne z kamarádů známých, hele, já vyčkávám, já říkám, na co čekáš? Protože letos jsem se rozhodl, že beru autem, tak já to neřeším. A on říká, no jak to bez těma leta, s tím lítáním, ta situace ve světě, bude se lítat, kolik to bude stát, takže já to nechci riskovat, já čekám prostě na last minute, na poslední chvíli prostě, jak to bude. Takže zajímá mě vaše zkušenost, jestli tuto situaci i vy řešíte, že se bojíte, abyste odletěli, abyste přiletěli hlavně zpátky, to je taky důležitý. Kolik vás to bude stát, jestli vám potom eventuálně někdo něco vrátí, kdyby se to zvrtlo, protože koupíte si celý zájezd, pak se změní cena za pohonné hmoty a tak dále a budete mít místo dovolené řešení problémy starosti. No a zajímá mě, jestli tady jste si řekli, že letos buď pojedete kamkoliv ale autem, nebo zůstanete v Čechách, nebo to vyřešíte vlakem, a nebo to prostě risknete, koupíte si tu vysněnou dovolenou a budete si říkat, snad zrovna nám se nestane, aby jsme někde zůstali trčet a pak jsme tam museli třeba zůstat týden nebo 14 dní. Tak volejte na 257 400 999, SMSky 736 300 444, naše oblíbená apka Frekvence 1, kde namluvíte na záznam svůj názor a my na to vůbec nebudeme sahat, anebo můj Instagram, kde jednoduše napíšete vaši zkušenost, nebo jestli to právě taky řešíte. Tedy, je mi to jedno, a nebo ne, já si počkám, jak to celé dopadne, protože nechci s tím mít starosti. Hezké ráno.
1: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

píše tady Karel, ahoj Miloši, zažili jsme jednou velmi nepříjemný návrat a tím pádem letos jsme se rozhodli, že nebudeme nic riskovat, pojedeme autem někam Itálie, Chorvatsko, Slovensko a tak dále, prostě letadlem letos raději ne. Děkuju. Martina píše, riskli jsme to, doufáme, že bude všechno v pořádku, jsme optimisti, že se dostaneme a vrátíme včas. Tak, taky děkuju. A pak tady máme od Hedviky. Hedvika píše, letos jsme se raději rozhodli pro dovolenou v Čechách, protože ta situace není vůbec veselá a nechceme potom mít trouble s tím a s někým se dohadovat, aby nám buď něco vraceli, anebo čekali dlouho na peníze. V pořádku. Takže přátelé, vy ostatní i po 0 2574 00929 736 300 444 SMSky a nebo apka Frekvence na popřípadě můj Instagram. Téma je velmi jednoduché. Vyčkáváte to s dovolenou, kam byste museli letět kvůli tomu, co se děje ve světě, anebo to prostě risknete a řeknete si, že zrovna vás se to nebude týkat, anebo si řeknete, ne, já letos zůstávám, nebo jedu někam, kam dojedu autem. Hezké ráno. Frekvence.

0: Tak máme tady půl, máme tady zprávy na frekvenci 1 a já se chci Lucie zeptat na jednu věc, protože já tady dneska Lucie řeším zdali ti, co se obávají, že se třeba nemusí vrátit z dovolené včas kvůli létání, palivu a tak dále, nákladům. Jak to máš ty?
1: Jakoby horší pro mě by bylo, kdybych nevodletěla.
0: To je horší.
1: To je pro mě
0: když
1: horší.
0: Bys tam byla.
1: Když bych tam byla, ale ono záleží taky na destinaci.
0: Ano, ano.
1: Jo? A tak já si ošklivý destinace většinou nevybírám, ale stane se. Občas se stane, že se to nepovede, ten výběr. No, nebo jako...
0: Ale takový ten strach, jako že mi tam třeba zůstaneme o týden díl, protože
1: no,
0: něco...
1: Kdyby to bylo o týden, kdyby to bylo o rok, tak to by mě štvalo, ale kdyby to bylo o týden až 14 dní, hele, někde bych zvládla i měsíc.
0: Takhle, jestli bychom se naše rodina nevešli do letadla, nám to z Maledi jako nevadí.
1: Ne,
0: my
1: ne,
0: tady,
1: ne.
0: Jestli to zaplatíte, my tady počkáme.
1: Přesně,
0: ať se tam ty lidi ať mají pohodlí.
1: No, tak takhle já to cítím.
0: Dobře, jo? dobře. Tak je, cítíš to správně.
2: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
3: O novinkách pojišťovny Direct.
4: Už dnes v 16.40.
2: Jen na frekvenci 1.
5: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
6: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
1: Hezké dopoledne, krátké zprávy. Ústecký soud dnes začal za velkého zájmu médií projednávat případ muže, který podle obžaloby mučil, znásilňoval a věznil ženu ve sklepě domu na Lounsku. Zachránila se útěkem. Předtím muž znásilnil dvě jiné ženy. Hrozí mu až 12 let vězení. A stejným trestem jsou ohroženi za zločin zbavení osobní svobody tři lidé, kteří obžalovanému podle policie s vězněním poslední oběti pomáhali. Teplárny Brno dnes vzhledem k vývoji počasí končí topnou sezonu. Dodávky tepla už městské závody přerušily 7. května. Kvůli ochlazení je ale o 5 dní později zase obnovily. Německý kancléř Friedrich Merz navrhl, aby se Ukrajina stala přidruženým členem Evropské unie. Učinil to v dopise zaslaném do Bruselu. Reagoval tak na žádost Ukrajiny o rychlé přijetí do evropského bloku. Plné členství a hlasovací práva v unii by Kyjev zatím podle Merzova návrhu dostat neměl. Fotbalisté Aston Villa poprvé ovládli Evropskou ligu. Ve finále na stadionu Bešiktače porazili Freiburg 3-0. Španělský trenér Emery tak ve svém 6. finále Evropské ligy popáté triumfoval a vylepšil vlastní rekord soutěže. V minulosti slavil 3x se Sevillou a 1x s Villarealem. Aston Villa čekala na cenou trofej 30 let od vítězství v anglickém ligovém poháru.
4: Frekvence 1.
2: Doprava.
1: A ještě se podíváme na silnice.
7: Nehoda dvou osobních aut se vyšetřuje na dálnici D5 u Hořovic na 37. kilometru na trase z Prahy do Plzně. Projíždějte s opatrností levým jízdním pruhem, jelikož bezprostředně za místem nehody pracují v pravém jízdním pruhu silničáři. A na příjezdu do Prahy po dálnici D5 po pojíždě řidiči 20 minut od 8. kilometru. Kolona dále pokračuje na Pražský okruh až k Ořechu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.

0: Tak píše Petra, zdravím, letím s dětmi v úterý do Indonésie. Jediné, na co jsme přikoupili letenek, dávala pozor, bylo, abych je koupila s čínskou leteckou společností a vyhnula se tak Blízkému východu. Věřím, že vše klapne, cestu mám naplánovanou bez cestovní kanceláře. Petro, díky za názor. Já tady mám na Instagramu od Karla, píše, letos díky situaci raději pojedeme vozem, protože opravdu, co nemám ráda, řešit něco během a po dovolené, pak to člověku celou dovolenou kazí. Rozumím. A je tady Martin a ten píše, ničeho se nebojím, prostě buď to vyjde, nebo to nevyjde, už mám dávno dovolenou koupenou a kupoval jsem ji už v době, kdy se děly ve světě tyhle ty nedobrý věci, ale doufám, že všechno bude v pořádku, že v pořádku přiletíme i vrátíme se zpátky, bezva. Tak ještě máte prostor zavolat, napsat cokoliv, váš názor na to, jestli jste letos díky situaci ve světě a díky situaci, co se týče paliv a pohonných hmot a tak dále, jak to nazveme, jestli jste to měli v hlavě a říkali si raději letos to vypustím, ať s tím nemám problém, nebo aby jsme vůbec přiletěli, odletěli, uvidíte. Tak dejte na jeho svůj názor, je to zajímavý, protože z mý strany spoustu kamarádů to řeší. Hezké ráno.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
2: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr z lidí, co...
3: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
5: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
6: Nejcennější okamžiky jsou ty, které sdílíme společně. V arenách, na náměstích i doma u obrazovek. Sdílíme napětí, radost i slzy. Protože hokej nás spojuje. Spojuje nás hrdost a víra ve vítězství. Spojuje nás vášeň pro český hokej. Hrajeme, bojujeme, fandíme a podporujeme. S vášní pro hokej, který máme v srdci. Český hokej, naše národní vášeň.

0: kapelu na Foo Fighters do Paříže. A když jsme si kupovali letenky, už třeba před měsícem, tak myslím, že s levnýma aerolinkama to stálo 2000 a s normálníma státníma francouzskýma to stálo 4000. A já jsem mi řekla, pojďme koupit prostě Air France radši. A koupili jsme to a teďko mě přišla vodní zpráva, ještě, že se rozhodla takhle, protože ty levní aerolinky zrušily všechny do Paříže. Takže si myslím, že teďko možná spíš počítat s tím, že, nebo jako spíš si kupovat prostě originálně u těch, už vůbec ne přes překupníky, opravdu si jít koupit na stránky těch dopravců, se kterými opravdu chceme letět. Protože jsme tak jednou stalo, že jsem letěla a koupila jsem si to přes nějakou jako agenturu a bylo to z Austrian a když jsem volala do Austrian, mi řekla, hele, normálně bys mám to přebukovala, ale jelikož to není koupený přes nás, tak bohužel.
1: No, to jsou ty pasti.
0: No, a to bylo v covidu a já jsem ty peníze za to letenky nikdy nedostala zpátky. Takže radši kupovat přes ty originální, anebo opravdu popřemýšlet, zůstat v naší krásné Evropě, kam dojedu autem, kam dojedu vlakem. Je to samozřejmě blbý a bála bych se, ale tak je to ta doba, no.
1: Je to ta doba, musíme to žít.
0: Ale nevyřešíme to,
1: jenom se nějak jako rozumně prostě považovat a myslím, že auto je řešení letos celé, pokud teda to není.
0: A nebo chaty, chalupy, že jo, tam já jsem stejně nejlíp.
1: Tak hezky vysílání.
0: Děkuji ti.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
2: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
4: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky řezníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
5: Když to vezmu kolem a kolem, cyklofestivale na Lipensku je super na první dojem. Přijeď si užít tu největší cykloparty široko daleko od 5. do 7. června. Čeká tě bohatý program pro celou rodinu, dětské i dospělé amatérské závody, testovačky kol, super kulturní program a mnoho dalšího. Více na kolemkolem.info.

0: Hlavně v prodeji. Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
1: 10 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
2: A krásné dopoledne s Lucí Černou.
3: Hezké dopoledne. Obžalovaný stírání, vězení a znásilňování ženy na Lounsku prohlásil vinu. Prezident Pavel v Praze zahájil prestižní bezpečnostní konferenci. D5 i D1 teď blokují nehody. Muž obžalovaný z toho, že měsíce týral, zneužíval a věznil ženu v domě v Seřimi na Lounsku, dnes u soudu v Ústí nad Labem prohlásil vinu. Učinili tak i 3 další obžalovaní. Všem hrozí až 12-letý trest. Hlavního aktéra navíc obžaloba viní ze znásilňování dalších 2 žen v minulosti.
4: Obžalovaného Karla Nováka přivedla vězeňská služba v Poutech. Muž byl navíc za obdobný čin už v minulosti.

0: odsouzený. Na lavici obžalovaných dnes usedly ještě další dvě ženy a jeden muž, kteří podle policie s vězněním poslední oběti pomáhali. Za zločin zbavení osobní svobody všem hrozí až 12 let vězení. Týrané ženě se podařilo uprchnout v polovině února loňského roku. Utekla k domu manželů, kteří jí poskytli pomoc. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
1: Prezident Petr Pavel dnes v Praze zahájil třídenní mezinárodní bezpečnostní konferenci Globsec Forum. Na úvod prohlásil, že NATO a Evropská unie nejsou v oblasti evropské bezpečnosti konkurenty a jejich plány by se podle něj měly vzájemně doplňovat. Pořadatelé počítají s účastí více než 2000 hostů z 86 zemí, což je dosud nejvíce. Na akci dnes promluví i moldavská prezidentka nebo předsedkyně Evropského parlamentu. Do Česka by měl na konferenci přijet i šéf ukrajinské diplomacie Andrej Sibiha. Nájemní bydlení se v Česku týká už pětiny domácností. Podle dat Českého statistického úřadu žilo loni v nájmu téměř 1 300 000 domácností. Důvodem je dlouhodobě nízká dostupnost vlastnického bydlení, setrvávající vysoké úrokové sazby i změna životního stylu. Ale podle průzkumu pro společnost Xela se třetina mladých lidí už smířila s tím, že na vlastní byt nebo dům nikdy nedosáhne. Bateriová vlakotramvaj už je na Jičínsku. Vědci ji budou testovat v ostrém provozu na trati Skopidlna.
2: Experimentální vozidlo by v budoucnu mohlo jezdit po železnici i tramvajových tratích. Teď vlakotramvaj čekají testy za 12 milionů na spojnici Kopidlno-Dolní Bouzov. Aktuálně se řeší s drážním úřadem podmínky testovacího provozu. Jde o předělanou tramvaj z vozu, který v minulosti jezdil na linkách v Brně a podobné vozy jezdí dodnes v Praze. Pro experiment bylo nutné na ní krom jiného namontovat nová světla, houkačky, komunikační zařízení a upravit podvozek i kola. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
1: Vedení české fotbalové reprezentace už za 2 hodiny zveřejní jména hráčů pozvaných na sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání s Kosovem, které se odehraje 31. května v Praze na Letné. Ve výběru by mělo figurovat zhruba 30 fotbalistů. Konečnou nominaci na závěrečný turnaj oznámí trenér Miroslav Koubek po zápase s Kosovem.
3: Frekvence 1. Počasí.
1: Dneska bude oblačno až polojasno, místy se mohou vyskytnout přehánky, ty se mají objevovat lokálně, přičemž četnější budou na Moravě a ve Slezsku. Přes den teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů a ty vyšší se očekávají nebo nejvyšší v Polhaví a na Jižní Moravě.
3: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
4: Frekvence 1. Doprava.
1: A nehody se v tuto chvíli řeší například na D5 nebo D1.
5: Nehoda 2 osobních aut se vyšetřuje na dálnici D1 na 310. kilometru u hranic ve směru do Brna. Další nehoda osobního auta s kamionem se stala na dálnici D5 směrem do Prahy na 6. kilometru. V koloně, která se utvořila od 8. kilometru, se zdržíte téměř půl hodiny. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
1: A je po zprávách 10, to znamená, že na Frekvenci 1 už máte Martu Jandovou.
6: Krásné dopoledne i dnes 21. května. Máme 4 minuty po 10. hodině. Já doufám, že se všichni máte báječně a také přeji všem Monikám k svátku. Tak máme čtvrtek, pátek za dveřmi, víkend na dosah, to budou zase party. Samozřejmě, když máte volno. Budou třeba i narozeninový party. A to je moje otázka na vás dnes. Máte rádi narozeninová párty? Chystáte je rádi pro ostatní nebo si je třeba organizujete sami pro sebe? A otázka ještě k tomu, jaká byla nejlepší nebo nejbláznivější párty, na které jste kdy byli? Skákali jste třeba nahý do bazénu, nebo byli v převleku, nebo já nevím, byli na lodi, pod vodou, na stromech. Prostě pište ty nejzábavnější, nejzajímavější, nejbizárnější nebo nejsmutnější párty. 736-300-444 je moje SMSka. Nebo pište na marta@frekvence1.cz. Moc se budu těšit na vaše party, zprávy nebo i party, tipy třeba. A teďko už jdeme na hudbu, tady je Pavel Calta a Pokáč s písničkou Písnička.
4: Frekvence 1. Co se děje?
7: Co se děje?
4: S Martou Jandovou.

0: Markétou Jandovou.
1: Party dneska probíráme, jaké jste zažili, protože když člověk má narozeniny nebo prostě něco slaví, tak to chce oslavit se svými kamarády, se svojí rodinou a tak. Tak nejvíc to známe, takový ty narozeninové oslavy, které se konají v rámci rodiny, kdy se setkáme u někoho doma, že babičky, maminky něco napečou, udělají chlebíčky, potom se vaří kafíčka, kapučínka, k tomu se třeba bouchne nějaký šampáňo nebo strejdové si dají pivečko a tak. No a pak se, jak říkám, babička potom se beseduje. Jakože můžeme si trošku pobesedovat, takže se prostě povídá a tak. Já tady, když jsem byla malá, tak mě tady ty rodinný párty trošičku nudily, ale zase to bylo fajn jako všechny vidět, nebo potom prostě utéct vedle do místnosti a dělat si tam takovou tu svoji vlastní dětskou oslavu. Když jsme dospělí, tak se třeba vyráží, že jo, do baru, do restaurací, nějaký na piknik, na grilovačku, prostě fantazii se meze nekladou. No a k tomu, když máte peníze, tak si můžete udělat prostě třeba i mega party, jo. Tak třeba Elton John, který před chvilkou tady u nás v rádiu dospíval, tak ten, když slavil 50, tak na to svoji oslavu přišel převlečený za Ludvíka 14. Měl 8 metrů dlouhý kostým s obří parukou a právě tu 8-metrovou vlečku. Ta party stála kolem $500,000 a měl tam 500 hostů. To si říkám, že je to potom třeba jenom škoda to udělat na jeden večer, když už to stojí tolik peněz, tak proč to neudělat třeba zrovna jako na víkend, jo? A nebo jsem slyšela, to mě připadá už jako fakt moc, jako dekadence, že lidi třeba dělají svatbu, která trvá celý týden. Že prostě máte různý předpárty a takovýhle věci. Ale to už je tolik vyhozených peněz za něco, co ani nevíte, jestli vydrží, když se podíváte, kolik je procent rozvodovosti. Ale jako jo, když se to ta rodina užije a nemusí to platit, tak jako proč ne? Píše tady Petra. Moje kamarádky mi udělali tajnou oslavu a ta byla nejlepší v mém životě. Bylo to na lodi na Vltavě. Řekli mi, že prostě jedeme do Prahy na nákupy a pak na Véču a po barech, jenže pak se naše cesta stočila k řece, že se tam vyfotíme a najednou jsme se naloďovali. Byl to úplně nejlepší zážitek s velkým bolehlavem druhý den. Užili jsme se to, nasmáli jsme se a dokonce navázali nová přátelství s lidmi, kteří se omylem nalodili s námi. To je fakt super. Takovýhle náhody jsou prostě úplně nejlepší. No tak klidně pište i vy, co tady máte a co máte za vaše neuvěřitelné party, zážitky. Já se budu těšit. Pište na 736 300 444. Těším se na vás. Za chviličku zatím ahoj.
0: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
2: Na pole i do škol chtějí více hrachu a bobů. Co by na to?
3: Pro slečno, si udělají výlety do hrachových polí a já bych se na to vyprdnul prostě.
4: Miluška Bitnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
5: Přestanou platit nejstarší typy občanských průkazů.
3: My, co jsme cool mladí, tak máme všechno v elektronice.
0: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
4: Kraus a Blondýna, každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Toto je.
9: Dobrovárt, vezeme vám pračku.
8: A co teď?
9: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
8: No tak to si rozumíme.
10: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 12,90 Gambrinus 10,5 litru ve skle a Birhel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
0: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybírá

0: Dneska se bavíme o party a jsem ráda, že mi píšete. Píše mi Jitka o jejím nejlepším zážitku. Pojďme si to poslechnout.
1: Co se děje s Martou Jandovou?
0: Jitka píše, byli jsme na festiáku, po poslední kapele jsme se přesunuli do party stanu, kde se tančilo až do rána. Akorát jsme všichni byli od bláta, protože celý festival propršel a my se mezi stagemi brodili v bahně. Trsali jsme jak o život, upocení a zablácení. Pak následovala cesta blátem do stanu. To už tak fajné nebylo. Já si to úplně představím. Jak člověk zajuchaný jde do toho stanu, ráno se probudíte a teďko vidí tu spoušť, jo? My jsme takhle jednou byli na festiáku, bylo to pep, jako bylo to super, ale pak to oblečení chcete vyhodit. Ale ten stan, tam jako nechcete, nechá, jako nechcete si brát balidlo, no nic. A co důležitý, co je strašně důležitýho na party, je samozřejmě výběr hudby. Můžete to úplně pokazit, jo, třeba ve filmu Láska nebeská, tam je ta svatba na začátku, tam se vždycky baví o tom, jak, ježišmarja, podle písní, podle poslední, no podle další písničky zjistíme, jestli ten DJ je blbej nebo ne. Já si ale myslím, že máme dobrý DJ, takže na party nesmí chybět například toto. Moje boky už jedou, pozor. Tak Gloria Estefan, jo, abyste věděli. You will be mine. Tak. Už tančíte?

Pojďte k nám do Čech. To je taky boží, jo? No tak ještě jednu mám pro vás.

0: ty právě, jak říkám, nejhorší je najít pořádného DJ, aby vám to neskazil. Ještě tady píše Martina. Dobrý den, já byla pozvána na oslavu svých 50. Já jsem slavit nechtěla, ale dcer mi poslali pozvánku. Zařídili vše, vybrali i hosty, dokonce se trefili. Já se jen dostavala, užila se to, skvělý. Hele, to je vlastně úplně nejlepší. Já třeba taky nerada slavím, ale chodím úplně ráda na cizí party. A tam nemáte stres, když třeba rozbalujete ty dárky a je tam třeba něco, co jako nepotřebujete a musíte říct taky to, ježiš, to je krásný, děkuju. Víte, jak to myslím, člověk nechce být jako neslušný a tak, ale tak většinou se všichni trefí. Tak jo, my za chvilku budeme slavit narozeniny, takže bude další party, samozřejmě, a takže mi ještě klidně pište, už tady mám několik telefonních čísel a tak můžete třeba i bez čísla, komu prostě můžu popřát skrz naše radiofrekvence 1. Těším se na vás.
1: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
2: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Dohoda dvou osobních aut se došetřuje na dálnici D1 na 310. kilometru u hranic ve směru do Brna. Odstavený nepojízdný kamion s návěsem komplikuje provoz v úseku dopravního omezení na dálnici D1 na 197. kilometru z Vyškova do Brna. Kolona se zdržením přes půl hodiny se utvořila od 206. kilometru. A na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna se kvůli silnému provozu tvoří nesouvislé kolony převážně kamionů, které zpomalují u Velké Výteše na 163. kilometru. Osobní auta se zdrží 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

všechno, o co jen můžou, a když kolem nich pak projdu zvesela, oni si ťukaj na čela.

0: Už je to tady. Já vytáčím první telefonní číslo s velice, velice dlouhým vzkazem. A já to ještě pak přečtu extra rychle. A je to pro paní, která se jmenuje Mirka Honzů. Tak uvidíme. 60 let dneska. Krásné kulatiny. Od celé rodiny velké blahopřání. A kdy přejou vše nejlepší. To teda už má nás. Hodně zdraví, i když už není nejmladší, to jsou takový. Ne, prosím, paní Mirko.
1: Prosím.
0: Dobrý, mluvím s paní Mirkou Honzů.
1: Ano.
0: Krásný dobrý den, já jsem Marta Jandová a dostala jsem zprávu
1: od... Dobrý den.
0: Dostala jsem zprávu od celé vaší rodiny. S přáním nejlepšího, všeho nejlepšího k narozeninám.
1: Děkuju.
0: Je tady strašně dlouhý vzkaz, máte na mě půl minutky.
2: Určitě,
0: jo. Tak, oni jsou trošku teda přidrzlí, jo, ale tak to je v rodině normální, že jo, já to znám.
2: Ano.
0: Přejeme jí jako obvykle, vše nejlepší, to už teda má nás. Hodně zdraví, i když už není nejmladší. A samozřejmě hodně úspěchu ve všem, hlavně ta sportka by mohla někdy klapnout. Ale také především klid a spokojenost. Je fajn, že i na svůj věk je stálně vitální babičkou, která se jde s klukama zakopat a nebojí se toho. Ale teď už konečně může wellnessovat, snad si výřivku užije a dědovi keci, že je elektrika drahá, ať vůbec neposlouchá, když taky na ní přidáme. Rozhodně, ať si zítra oslavu užije a ať není v alejích nablito, jak se říká. Možná přijede i Brno, ale žádný Brno není, ona to pochopí. No, přejeme vše nej, a to všichni. Její už snad 100 let manžel Jirka, děti, Michal, Markéta a Jirka s celou rodinou, děda s babi, téměř celé Brno a samozřejmě všichni ostatní. A od dnešního dne jí můžeme říkat stará máma, ale i přes ten věk jí máme všichni moc rádi. Ať neřve u telefonu, prý nemáte plakat. Děkuji všem.
2: Pozdě.
0: Jirka, Aja, Matěj, Kiki, Michal, Markétka a tak dále. Prostě všichni, kteří vás milujou.
2: Krásný, ty jsou zlatý.
0: Mirko, 60 není žádný věk? Jako před 100 lety, no. Jo, ale teď už ne.
2: Asi. To je pravda.
0: A vy zníte na 25 takhle do telefonu. No,
2: tak děkuju.
0: Mějte se moc krásně. Pozdravujte vaší rodinu a tomu, kdo to psal, tak za ten věk budete pár pohlavků.
2: Dostane. Dobře. Děkuju, Marti, děkuju.
0: Mějte se krásně. Nashledanou. Krásný den. Nashledanou.
2: Díky. Ano, díky.
0: Další kulatiny, padesátiny, slaví kamarádka Jana Zvolar. Všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka a lásky, ať se ti splní vše, co si v životě přeješ, přeje Marcela Gáby s další kamarádkou. K 12. narozeninám našeho skvělého vnuka Rádi Růžičky z Frýdku místku, milý Rádio, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně zdraví a pohodu, a ať ti to jde ve škole a tak, máme tě moc rádi, děda Marcel, babička Jana, Iveta a Martina, Margita a děda Pavel s Daliborem a všichni tví sourozenci Domča, Adrianka s Natálkou a taky maminka Karolín. To je k 12. narozeninám, tak rádi vše nej. No potom ještě kolegyňce Jordance, všechno nejlepší, máme jí moc rádi, píšou kolegové Markétka a Konor. A potom tady mám ještě k dnešnímu svátku kolegyňkice Moničce hodně zdraví, štěstí, radost a krásné dny v životě od kamarádky Markétky. No a ještě Radek Říha, 38. narozeniny, všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka a ať už se na něj konečně usměje štěstíčko. Zdraví ho celá Morava. Tak kdo slaví dneska z našich slavných, tak náš kolega odvedle, Pavel Cejnar, slaví 50. Všecko nejlepší. Jo, je tady velká party, je tady spousta lidí. Dneska by také slavil Miki Volek. Hey,

0: Jirku také všechno, všechno nejlepší. Užijte si svůj sváteční den, mějte se krásně a koutky nahoru.
1: Koho baví po ránu vstávat?
2: No přece ty, kteří vstávají s Frekvencí 1. Lubka a Míra přesně vědí, co chcete po ránu slyšet.
3: Čerstvé zprávy.
4: Jan Kraus a blondýna.
3: Hádáme poslední slovo a platíme vaše účty.
4: A v 8 dorazí i zajímavý host. Dorazí za námi člověk, který má doma opravdu hodně snowboardů, přitom není sportovec.
3: Přitom na ně možná ani neumí, viď? A má doma hromadu zlatých medailí ze snowboardu a nejsou jeho.
4: Herec Marek Adamčík za námi dorazí.
1: Takže hned po ránu zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová na Frekvenci 1.
5: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáčka, Já a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.

0: who wants to live forever. Tak. A je tady můj kolega Robin Sovek. Krásné dopoledne.
1: Ahoj, hezký čtvrtek, Marti, vítej.
0: Ahoj. Tak otázka na tebe. Ježiš. Ty si určitě si užil spoustu party v tom bláznivém životě. Pamatuješ si na nějakou nejbláznivější?
1: Strašně se mi líbila oslava mých, a ty asi teď nemůžu vzpomenout, 25. narozenin, protože tu jsem dělal na takové lodi, vlastně na Vltavě. A to mě hodně bavilo. To jsem si dal s tím takovou tu práci, že jsem vytiskal kartičky a ten, kdo měl kartičku na krku, tak měl samozřejmě na tom báru to pití zdarma, že jo. Byly tam gramofony, my jsme hráli tehdy ještě z gramofonu, měli jsme vinylové desky, dokonce přišli i rodiče, nebo přijeli vlastně do Prahy. No, to byla skvělá party, na to strašně rád vzpomínám, protože se tam sešlo spoustu parádních lidí, kamarádů, vlastně i ta nejbližší rodiny, takže to fakt musím říct, že se mi to jako povedlo, no.
0: To je nejkrásnější vzpomínka na party.
1: Ano, to je taková srdcovka, no.
0: Tady třeba píše Martin z Ústí, ten byl v Kalifornii, na jihu Kalifornie, a jeli na nějakou chatu na Big Bear Mountain, ale byla nějaká sněhová bouře, tak oni zůstali vyset, neměli ani řetězy, ani čtyřkolku. Tak tady píše, že zůstali vyset někde na exitu, a teďko čtu dál, počkej. A tady a najednou začali, jo, když jsme začali o půlnoci střílet petardy, tak se tam sjelo asi 10 policejních aut a pod namířenými zbraněmi nás spoutali a prolustrovali. Když se vše vysvětlilo, tak nás pustili a my strávili Silvestra na motelu, kde jsme řádili až do rána. Tyjo. Že tak na párty spoutá 8 policejních ještě v Americe.
1: Ježiš, to si mi připomněla. Párty v Americe, ježiš, tam jsem zažil dvě takové, na které taky vlastně rád vzpomínám. Ale ta jedna, to nás obklíčili vlastně ti policajti, taky to je pravda, protože v tom baráku, já ani nevím, co jsem tam dělal, jak jsem se tam dostal. Já jsem tam prostě, fakt já už si to nepamatuju. Prostě jsem byl na party, plný barák lidí, ale mladistvých lidí, jo. A já teď nevím, tam šlo asi podle mě o to, že mladiství, alkohol, oni jsou docela na to přísní, že jo. Já nevím, kolik těm lidem bylo, ale plný barák lidí, no tak to nesleduješ. Si tam, že jo, a najednou ty světla a policajti a tohle. A já s tou angličtinou jsem taky nebyl úplně největší kámoš a vím, že mi tam jenom někdo řekl, nic neřeš, postav se tady.
0: Nic neříkej, hlavně.
1: A nic neříkej.
0: Ruce nahoru a nehybej se.
1: No, a teď to tam, peči. No jasně, teď se tam strašně jako v angličtině řešilo a tak. Tak to byla zajímavá party. No a pak jsem zažil ještě další vlastně takovou americkou, ale po koncertě vlastně mého, dá se říct, jako kamaráda, a protože on bydl v baráku a v tom baráku byla jenom kapela a já jsem tam vlastně taky bydl s tou kapelou. Byl jsem tam na celý víkend a po tom koncertě tam byla taková ta typická americká party, kde vlastně máš černocha, bělocha, teď je tam takovej makovej člověk a tohle. No a tančili jsme, trsali a najednou mi podala noha, když jsem skákal po gauči a ozvala se obrovská rána a já jsem zmizel za ten gauč. A najednou stichla muzika, jako teď, bylo ticho, celá party skončila a já jsem spoza toho gauče vstál a zakřičel jsem: "This is normal for Czech Republic." A obrovský smích. Pustila se ta muzika znovu prostě a pařilo se dál. Tak.
0: Tak vypařte taky krásně, přeju krásný poslech, krásný vysílání, krásný celý den. Ahoj.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupě od dvou kusů za 24,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15.

0: Metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na dek.cz.
1: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: 11 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
5: Právě připravila Lucie Šmídová.
6: Hezké dopoledne. Prezident Pavel trvá na své účasti na summitu NATO. Cestující v metru tlačítkem nouze zachránili ženu. Policie při finále MOL Cupu zadržela dva fanoušky. Vláda 8. června rozhodne o složení delegace na červencový summit NATO. Jak dnes řekl novinářům prezident Petr Pavel, pokud Babišův kabinet omezí jeho pravomoci, bude se muset obrátit na ústavní soud.
7: Já samozřejmě počkám do 8., protože je samozřejmě na vládě, aby se vyjádřila, a já se potom podle jejího vyjádření zařídím, tak jak už jsem indikoval i dříve. V případě, že by skutečně rozhodnutí vlády bylo takové, které brání prezidentovi ve výkonu jeho ústavních pravomocí, pak by asi nezbylo nic jiného, než se obrátit na arbitráž, tím je ústavní soud.
6: O termínu rozhodnutí, kdo pojede na summit Severoatlantické aliance, informoval premiér Andrej Babiš po schůzce s ministrem obrany Zunou. Zároveň ho požádal, aby začal připravovat mandát delegace. Cestující v pražském metru minulé úterý pomocí tlačítka nouze zachránili ženu, která spadla mezi vagóny metra. Událost se stala 12. května ve stanici Smíchovské nádraží. Jedna žena se při nastupování do metra srazila s mladíkem, který zrovna vystoupil. Žena poté spadla na koleje mezi vagóny. Po zmáčknutí tlačítka skupina cestujících ženu vytáhla zpět na nástupiště, kde si do péče převzali záchranáři k ošetření. Nanoplasty dokážou pronikat do ochranné vrstvy plic, změnit její strukturu a oslabit její ochrannou funkci. Vyplývá to ze studie vědců Akademie věd.
8: Zjištění podle vědců naznačuje možnou cestu, jak se nanoplasty dokážou dostat hlouběji do plicní tkáně a narušovat jednu z nejcitlivějších ochranných bariér v dýchacím systému. Nanoplasty jsou už navíc dnes běžnou součástí lidského prostředí, jsou ve vzduchu, prachu i potravinách. Úplně se jim tak vyhnout nedokážeme. Oproti větším mikroplastům se jemné nanočástice dovedou dlouho udržet ve vzduchu a snadno se tak dostat do dýchacích cest. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
6: Královéhradečtí policisté při středečním finále fotbalového poháru MOL Cup mezi Jabloncem nad Nisou a Karvinou zadrželi dva fanoušky. Dalším 8 fanouškům dali za přestupky pokuty dohromady téměř za 60 tisíc korun. Ve všech případech šlo o příznivce jabloneckého klubu.
4: Frekvence 1.
1: Počasí.
6: Nikdo nebyl zraněn, ještě dodám, a jdeme se podívat na to počasí. Máme většinou oblačno až polojasno, během dne nás čekají místy dešťové přehánky. Večer pak opět slunečno a teploty příjemné, 18 až 23 stupňů.
9: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
1: Frekvence 1.
4: Doprava.
6: A zdržíte se na D1.
10: Na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna se kvůli silnému provozu tvoří nesouvislé kolony převážně kamionů, které zpomalují u Velké Výtyše na 163. kilometru. Řidiči osobních aut se zdrží 10 minut. V opačeném směru od Vyškova do Brna budete popojíždět 20 minut mezi 206. a 196. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
6: Po zprávách je čas na to nejlepší z muziky, slovo má Robin Sobek.
5: No, já myslím, že už jsme toho řekli dost s Martičkou v předávce. Řešili jsme párty.
6: Taky jsem ti dala jenom jedno slovo, takže už stačí.
5: Tak teda nazdar. Ne, to by zas bylo málo. Ale dobře, tak pořešili jsme párty, to máme za sebou. Já jsem nostalgicky zaspomínal na svá mladá, nevyřáděná léta a teď už vážně Spice Girls, Alvaro Soler, Petr Kolář, ten si dá své hudební vyznání pro změnu. No a já ještě tady vidím, že budeme hrát o 23 tisíc korun, tohle aktuální bank posledního slova a na to vlítneme společně za půl hodiny. Dagmar Honcová nám prozradila, bez čeho se při tvorbě předpovědi počasí rozhodně neobejde, pokud na to přijdete. Peníze budou vaše a taky máme parádní tip na výlet s kolegou Tomášem Fílou do toho rubrika, cože ježiš, je to nabušené, už to ukončí, pozor, už mě ukončí.
6: Ano, přejeme vám krásný čtvrtek.
5: Ukončí mě.
11: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
1: Koupil jsem paprikám speciální hnojivo a přijde mi, že od té doby rostou hlavně plevele. Nemůže to někdo vyrábět obráceně, Bohou 62 Přerov. Mně se jako líbí, jak, že jako koupil jsem paprikám, víš, že to ten vztah jako k ním, jo, to se mi jako líbí.
2: To oni asi i tak potom mluví, jako víš, jako, že mluví maminky třeba o těch dětech, no tak my jsme dneska cvičili, nebo my jsme se dneska pokám, on třeba jde s těma paprikama na výstavu asi, nebo mluví o tom, jako, že no tak my jsme dneska s holkama. Víš, že má,
1: s holkama, jako s paprikama.
2: No, ne, tak mluví o nich, jako já jsem jim koupil. To a to, takže tam to bude jako hodně vo vztahu.
1: Jo, že jako ráno vlastně on přijde, jak jsme se dneska vyspinkali a tyhle ty.
2: No.
1: Na mě se to líbí, jako když už prostě jako jsem zahrádkář, tak to dělám pořádně.
2: No tady je problém, že
1: blbý hnojivo, ať koupí nový, prostě no. Ať se jim omluví samozřejmě, těm paprikám.
2: Jo, to taky může být na schvál, že jo. A on to tady hází na výrobce nějaký, že jo. Mohl k něčemu dojít, papriky teďka jako na to nebudeme růst, co jste plaval, jako se k nám chovat nebude, jako že jo.
1: Že trucujou, jako.
2: No, je to možný.
1: No tak prostě omluvit se, no, a šlechtit, pohladit je.
2: Já jsem to tak nemyslel, každý jsme jenom člověk, pojďme na to zapomenout,
1: no, jasně.
2: Vám to ale dneska sluší, vy budete pálit, já už se těším.
1: Jo, i kdybyste nepálili, budu dělat, že to pálí, přesně tak.
0: Cože? Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1. Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
0: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok

0: Neverending Story. No tak doufám, že Neverending Story nebude naše poslední slovo světou Dagmar Honcové. Uvidíme, kde nám to tady padne. Třeba se to stane teď, kdo ví?
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Přece jenom už teď máme v banku 23 tisíc korun, to si myslím, že lákavá částka, takže můžeme jít na věc. Pojďme si zahrát spolu o tyto nádherné peníze. Dagmar Honcová nám mimo jiné prozradila, bez čeho se při tvorbě předpovědi počasí rozhodně neobejde. Pokud na to přijdete, tak ty prašule budou vaše. 257 400 999. Telefonní číslo sem k nám do studia Frekvence 1 určitě dobře znáte, ale opakování je matka moudrosti, tak proč si ho nepřipomenout? A už tady vidím milion telefonních čísel, všechno bliká ze všech stran. Tak pojďme zvolit třeba hned to první. Kdo se dovolal? Hezký den, hezké dopoledne.
3: Krásný den, přeji. Já jsem Petra.
0: Jo, vy jste Petra, a proč jste taková, taková tajemná, Péťo? Co se děje?
3: No, dnes dopoledne jsem nestihla a teď jsem překvapená, že jste se dovolala.
0: Aha, dobře. Péťo, tak, odkud voláte?
3: Z Prahy.
0: Praha, no tak to máte za bukem, takže vy jste vlastně schopná si pro ty penízky ještě dneska přijít, že jo?
3: Ano, teoreticky.
0: Teoreticky. No, dobře, máme v banku 23 tisíc korun, nebudem to zdržovat. Připravena na hru?
3: Ano.
0: Pojďme hrát, pouštím větu Dagmar Honcové, zní takto.
4: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji.
3: Tak já tipnu celek.
0: Celek, jo?
3: Mhm.
0: Mhm.
3: Celek, jako celý ten pohled.
0: Mhm. Ano, rozumím tomu, tak pojďme to vyzkoušet.
4: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji.
0: Ne.
3: Tak vidíte.
0: Péťo, ani celek.
3: Ne.
0: Nic takového.
3: Dobré.
0: Tak dnes nepřijedete, ale...
3: A mohu se zeptat, co bylo dopoledne?
0: No tak pojďme se na to spolu podívat, protože jsme hráli určitě dvakrát, že jo, dneska po ránu. Mm-hmm. Takže já vám to teď naprásknu. Ve 7:45 ráno bylo slovo tablet.
3: Ano.
0: Jo, vy si to píšete, že jo?
3: Ano.
0: No mně to je úplně jasné, vy máte, si děláte tabulku prostě, svůj vlastní.
3: Takovej tahák.
0: Taháček. No a ve 8:45, to si může poznačit samozřejmě i někdo z ostatních posluchačů, aby byl zase o to chytřejší v 4:30 odpoledne, když bude hrát. Padlo nám tady slovo znalosti.
3: Znalosti.
0: No.
3: Znalosti a tabulku.
0: A teď si pojďme připomenout celek. A?
3: Celek.
0: Prd. No, pojďme přihodit.
3: Na to jsem zvědavá, co potřebujeme.
0: Všichni jsou zvědaví, Petro, co Dagmar Honcová potřebuje, ano, k té předpovědi. No nic, my jsme přehodili 500, pokračovat se bude v 16:30 u Vojtyzanou, mějte se krásně, díky za hru a zase někdy.
3: Taky.
0: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: A my se taky aktuálně 11:55 podíváme na to, jak to vypadá na cestách.
5: Kolona popojíždí na plzeňské dálnici D5 na příjezdu do Prahy. Brzdí se u Loděnice na 10. kilometru. Zdržení pro osobní auta 10 až 15 minut. Na D5 se detekujeme ještě jedno zdržení u Bavorině. Ve směru z Prahy do Plzně probíhá v úseku mezi 28. až 31. kilometrem údržba. Projíždí se pouze jedním pruhem. Kolona začíná na 22. kilometru, zdržení přesahuje 20 minut. Ukončení prací je plánováno na dnešní 15. hodinu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muziky Scorpions na Frekvenci 1, minutu po 11:45 a to je ten správný čas, kdy se společně podíváme opět na výlet.
1: Na výlet s Frekvencí 1.
0: A podíváme se tam také společně s kolegou Tomášem Fílou, kterého už máme na telefonu. Doufám, že je napříjmu a těším se, s čím přijde právě dneska ve čtvrtek, 21. května. Tak povídej, Tome, hezké poledne.
2: Hezké poledne, Robine, a dobrou chuť všem našim posluchačům přeju. Tak dnes vás vezmu na výlet, který má hned dvě nej. Vezmu vás na nejstarší kamennou rozhlednu v České republice. Je to rozhledna Kleť, která se nachází v Blanském lese. No a my jsme zaparkovali v Krasetíně, kde máme právě na tuhle tu úžasnou rozhlednu lanovku. Pojedeme s ní zhruba 15 minut. A nebo můžeme jít přímo pod lanovkou, je to zhruba 3,5 kilometru a je to krásná cesta. Jinak kamenná rozhledna na vrcholu hory Kleť, která má 1083 metrů, nese ještě druhé nej. A to sluneční hodiny, které jsou na ní umístěné a jsou tak zároveň nejvýše položené sluneční hodiny v Čechách. Jinak celou tuto rozhlednu si nechal postavit kníže Josef Schwarzenberg pro své soukromé účely. To asi, aby měl přehled, co se na jeho panství děje. V každém případě rozhledy jsou odsud úplně překrásné na Českobudějovickou a Třeboňskou Pánev, také Novohradské hory a značnou část Šumavy mezi Českým Krumlovem a Prachaticemi. V každém případě se sem ale můžeme dostat i dalšími cestami. Pokud si chceme udělat krásný výlet, tak můžeme například dojet vlakem na zastávku Holubov a po zelené turistické značce je to asi 5 kilometrů na vrchol a nemusíme se bát, že je to nějaký velký kopec. No a kdo by chtěl ještě pohodlnější cestu, tak může vyrazit po žluté a to ze zastávky vlaku v Plešovicích. V každém případě ten dnešní výlet opravdu stál za to. No a zítra přijdu už s dalším. Tak se mějte krásně, přeji hezký zbytek dnešního dne a ahoj.

0: má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletu magnetky? Možná. Ale zážitky, ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
6: Je to tak, pravé poledne zprávy, 12. hodina a Lucie Šmídová.
7: Hezké poledne, přímé spoje z Prahy do Filadelfie se vrací. Fotbalová reprezentace oznámí nominaci před mistrovstvím světa. V několika kolonách se zdržíte na D5. Na pražské letiště se po šestileté pauze vrátí přímé spoje do americké Filadelfie. Navíc se zmírnily obavy evropských leteckých společností ohledně nedostatku leteckého paliva. Jak je to v případě cestovních kanceláří, řekl Jan Papež.
8: Dovolená ve Středomoří, což je v letních měsících nejdůležitější záležitost. A tam se zdá, že ta dovolená není ničím ohrožená. Cestovní kanceláře mají dlouhodobé smlouvy s leteckými společnostmi, především s leteckou společností Smartwings. Ta má dostatečně zajištěné palivo tak, aby ta letní sezóna proběhla normálně. Tady bych se tedy ničeho neobával.
7: Složitější situace může být podle papeže v případě dálkových letů, například do Asie. Na mnoha místech v Česku končí topná sezóna. Pražská teplárenská přerušila vytápění dnes. Teplo z ní doteď mělo 250 tisíc domácností. Topnou sezónu ukončují vzhledem k předpovědi počasí. Aviatická pouť se stěhuje z Pardubic do Hradce Králové. Stvrzuje to dnes podepsané memorandum.

0: Dům o pořádání aviatické poutě na hradeckém letišti do roku 2030. První hradecký ročník a 34. ročník aviatické poutě celkově bude na hradeckém letišti 30. až 31. května. Představí se přes 40 letounů. Policie stíhá 20 lidí v souvislosti s veřejnými zakázkami Havířova. Kauza se týká městských bytů. Obvinění lidé se podle vyšetřovatelů podíleli na zmanipulování soutěží o zakázky v milionových částkách. Frekvenci 1 to řekl k případu mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.
1: Obvinění se podle našich závěrů měly minimálně v letech 2022 až 2023 podílet na machinacích soutěží o veřejné zakázky v celkovém objemu minimálně 100 milionů korun. Trestní stíhání je vedeno pro trestné činy spojené s veřejnou soutěží, účastí na organizované zločinecké skupině, podplácení a přijetí úplatku.
0: Hrozí jim tresty od 2 do 12 let. Kauzu dozoruje vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Všichni obvinění jsou stíháni na svobodě. Vedení české fotbalové reprezentace by mělo právě teď začít zveřejňovat hráče pozvané na sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání s Kosovem. To se odehraje 31. května v Praze na Letné. Ve výběru by mělo figurovat zhruba 30 fotbalistů. Konečnou nominaci na závěrečný turnaj oznámí trenér Miroslav Koubek po zápase s Kosovem. Ještě ten den reprezentace odletí na šampionát, který budou hostit USA, Mexiko a Kanada.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Máme oblačno až polojasno, během odpoledne nás čekají místy dešťové přehánky. Večer ale bude opět slunečno a nejvyšší teploty dnes vystoupají na 18 až 23 stupňů.
2: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
0: A v několika kolonách se teď zdržíte na D5.
4: Kolona popojíždí na plzeňské dálnici D5 na příjezdu do Prahy. Brzdí se u Loděnice na 10. kilometru. Zdržení pro osobní auta 10 až 15 minut. Na D5 se detekujeme ještě jedno zdržení u Bavorině. Ve směru z Prahy do Plzně probíhá v úseku mezi 28. až 31. kilometrem údržba. Projíždí se pouze jedním pruhem. Kolona začíná na 22. kilometru. Zdržení přesahuje 20 minut. Ukončení prací je plánováno na dnešní 15. hodinu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
0: Ze zprávy to pro tuto chvíli vše, teď už opět Robin Sobek.
5: Jsem zde, 5 minut po 12. Dobrou chuť k obědu. Nevím, co máte dobrého, ale my s Lucinkou závidíme, i když jsme si tady měli tu čas dát vlastně dortík i chlebíček.
0: No počkej, já jsem dneska poobědvala čokoládovej dort. Já jsem dneska měla k obědu čokoládový dort.
5: To jsou kalorie, panečku.
0: Vado.
5: Co budeš dělat po vysílání? Budeš běhat někam?
0: Jo, nebo... asi jo, jo, no.
5: Dobře, no tak jo. No, taky o tobě vím, že ty jsi stará dobrá filmová odbornice, promiň za to stará, jsem věděl, že se toho chytíš a proto jsem to taky řekl, že jo, úplně jsem čekal tuhle reakci. Jsi prostě mladá filmová odbornice.
0: Ano.
5: A miluješ ukázky a občas taky hráváš. Jak se ti daří vlastně, Lucinko, když slyšíš třeba nějakou ukázku z filmu, jsi schopná si hned vzpomenout?
0: Pade na pade mám.
5: Jo, to říkají všichni, pade na pade. Ale pozor, někteří vlastně, ty jsi zvykla mluvit do rádia, že jo? Někteří s tím mají malinko problém, když jsou v tom éteru, tak je to tam malinko horší.
0: Jo, jako, že jsou nervóznější.
5: Jsou tam větší ty dveře, jako. Víš?
0: Tak mi stačí slyšet tu ukázku a jsem nervózní, jako.
5: A to mluví do rádia, přátelé, takže se nemáte čeho bát. Tohle berte jako motivaci a volejte na 257-400-999 už za chvilku, protože si k obědu dáme opět malý předkrm v podobě dvou ukázek z českých filmů, ale do té doby Erasure Pink nebo taky Krištof, pojďme hrát, hezký den.
0: Krásné odpoledne.
3: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: frekvence 1.
1: Vyník se odstěla do Úpolce.
0: Filmový odborník.
2: Pojďme na to. Pár minut po čtvrt na jednu odpoledne si dáme spolu filmového odborníka, tak jak jsme slibovali tady s Lucinkou. K obědu opět dvě ukázky z českých filmů a mám tady teda parádní skvosty, takže bych doporučoval volat komukoliv na 257 400 999. No a jsem zvědav, kdo to dneska urve. Hezké odpoledne. Haló. Slyším se tam třikrát, tak pojďme s tím něco udělat.
3: Robine, už je to v pohodě, tady Vašek Praha.
2: Venco, no tak snad víš, že jak nakládat s tím rádiem, co máš vedle sebe na plné kule. Co?
3: Já jsem trafil to ze síly, zašel jsem tam tať pryč, no.
2: No, no vidíš no. To, ty už jsi nějaký ty už jsi nějaký filmový odborník, ne?
3: No ne, počkej, no to jsem, no ale to, co volá ten druhý, tak to je můj syn, jo? Já jsem tatík.
2: No jo, ježíš vás je těch Vašků z Prahy, no kdo se v tom má vyznat? No dobře, tak tatíku, tak jdeme na to, připraven?
3: No jistě, to, jako vždycky.
2: A nebude to úplně tak s prstem v nose, si myslím, ale nebudeme předbíhat, jak říkám, třeba patříš do filmových odborníků, takže si s tím poradíš, pouštím ukázku, která zní takto.
4: Kde jste říkala, že se jmenujete?
5: Zemánková.
4: To je on?
5: Ano.
4: No, pan manžel Cigartašt.
5: Vy ho znáte?
4: Ne. A on chodí takhle oblíkaný?
5: To je strašně stará fotka, ještě ze souboru.
4: On zpíval?
2: Co? Tak, Vašku, tušíš nebo netušíš?
3: No, já myslím, že žert.
2: No ale žert to fakt je. Ty brďo, no normálně já to neříkám žertu, jo, ale to je,
3: no jasně.
2: To jsou 60. léta, to dělal Jaromil Jireš, rok 1968, to už si musel někdy zaznamenat v našem vysílání, asi ne?
3: No určitě to bylo, určitě to bylo.
2: Že jo.
3: Ale už je to jako delší dobu.
2: No, to určitě je delší dobu a ty jsi teda viděl ten snímek, nebo si to pamatuješ, že už to třeba někdy zaznělo?
3: No já jsem to teda neviděl, ale pamatuju si to, že to zaznělo.
2: Jo, takže žert je správná odpověď, Josef Sommer, hlavní roli.
3: No ano, ano. A myslím, že ta, jak on se jmenuje, teď tu paní si nevzpomenu, jak se jmenuje.
2: Jana Dítětová tam hrála.
3: Jo.
2: No a taky Jaroslava Obermajerová tam hrála, že jo, třeba. A tak dále. Dobře, tak pojďme dál. Tohle si teda dal s prstem v nose, to musím tady schodit klobouk normálně z hlavy a pustím ti další ukázku, která zní takto.
6: Páni, neříkal jsem to. No, neříkal jsem, že tady větším ryby. No teda, to je hotovej umělec. To chytá na práskandu. Maminko, pojď se podívat. To je koncert. Jako Kubelík.
2: Jako Kubelík, prostě koncert, Vašku.
3: No jo, jedna z hlavních rolí pan Menšík, pan Hrušinský a Zlatí úhoři.
2: Wow.
0: Tak pozor, tohle je filmový odborník.
2: A ty se stáváš filmovým odborníkem, Vašku.
3: No jo.
2: Jako dneska teda si překvapil, no.
3: No když jsem ti jednou jsem ti uhádl tu hádanku, ještě si ji nepoložil, tak to jsem já, jo.
2: To seš ty?
3: To už je taky skoro rok, že jo, možná díl.
2: To je dlouhá doba. A tu křišťálovou kouli, to máš ještě u sebe doma, nebo to už si vyhodil?
3: Ne, nemám.
2: Nemáš u sebe. Ty normálně víš dopředu, co se tady bude dít. Dobře, no tak jo, parádní práce. Já ti budu hrát skvělou písničku od Pala Habery. Je to taková krásná, řekněme novinka ještě stále pořád. A komu to dáme? Komu to věnujeme?
3: No hele, tak tomu mýmu synovi Václavovi, jo? Vnukovi Mirečkovi a Snaše.
2: Tak jo, tak těm všem můžeme hrát.
3: Snaše Lucince a potom tomu druhému synovi Mirkovi taky, to je jasně, já ty nesmím zapomenout.
2: No, ty máte vlastně. Vy jste velká rodina, dobře, tak jo. Tak doufám, že poslouchají, měj se krásně a zase někdy zavolej, jo?
3: No to už máme, hele, 5 mobilů, tak to honíme, vej, to je jasný, každý má svůj mobil a
2: je to jasný. Naháníme
3: to.
2: Já jsem to tady počítal, 5 telefonních čísel a všude bylo napsáno Vašek Praha, no tak já nevím.
3: Jo.
2: Tak čau.
3: Čau.
7: Ahoj. Se do rádia volá,
8: tak se z rádia ozývá.
7: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
8: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
7: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
8: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
7: Nahrajte vzkaz.
8: A už jsme v kontaktu.
7: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
9: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
10: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
8: Poznáte, který rok přinesl

0: Hrajeme Pet Shop Boys, Go West, to nejlepší z muziky 3 minuty, po půl jedné odpoledne, před námi aktuální doprava, taky Dan Bárta, Dermot Kennedy, ale i Petr Jablonský. My si pustíme to nejlepší z jeho nedělního lifeu, který můžete poslouchat pravidelně, a to každou neděli u nás na Frekvenci 1 mezi 13. a 14. To nejlepší z toho lifeu vybíráme od pondělí do pátku a pouštíme vám do vašich uší v půl jedné odpoledne. Ten čas nastal právě teď.
1: Zeptám se, s kým byste si rád pohovořil?
2: Jestli bychom stihli nějakou zdravici s panem Šimkem.
3: Ano, já vás zdravím taky, teda samozřejmě dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Jak se máte pořád?
2: No, tak jako v neděli po obědě.
3: Tak to vám závidím, já jsem ještě dneska neobědval. No, a tady vysílám, víte, povídám
2: nestíháte.
3: Si s vámi, já to nestíhám. No, máte když tak nějakou konkrétní otázku, že bychom zodpověděli něco?
2: Chtěl jsem se zeptat na nějakou spolupráci s Jirkou Krampolem a s Luďkem Sobotou, tak...
3: No, tak samozřejmě to byla výborná spolupráce a na to vzpomínám rád. Bylo to veselý, víte, že chlapci byli veselí vždycky, takže samozřejmě ty naše dialogy a podobně, na to vzpomínám rád. My jsme měli třeba i 2 až 3 vystoupení denně, třeba jezdili jsme po republice, to už se dneska komikům o tom může leda zdát, víte. My jsme třeba nad tím seděli s tím Luďkem třeba konkrétně, jak on vždycky vymyslel nějaký námět, víte. Já jsem potom to trošku jako rozvedl do těch konkrétních dialogů. My oba se dá říct, jsme to tak, a potom já jsem vždycky dal nějakou pointu, víte. No, my nejsme to prostě rozdělenou tu práci, no takhle, vy to asi znáte.
2: Musíte převzít žezlo, pane Jablonský.
3: Jo, vy myslíte tady pana Jablonskýho, no tak já nevím, to se musíte zeptat jeho, víte, ale no. Je to docela sympatický kluk, já myslím, že mě taky imituje, no tak když bude dělat mě, tak to bude dobrý, že jo.
4: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
5: O novinkách pojišťovny Direct.
6: Už dnes v 16.40.
4: Jen na Frekvenci 1.
7: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
8: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální 7letá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
9: Frekvence 1. Doprava.
10: Nesouvislé kolony popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Poprvé se nyní brzdí už před Velkou Bíteší na 161. kilometru. Následují kolony u 9 křížů, Domašova, Ostrovačic, Kývalky. Plynule se jede až za křížením s Břeclavskou dálnicí D2 v Brně. Osobním autem všemi zmíněnými úseky pojedou řidiči o půl hodiny déle oproti standardním dojezdovým časům. Alternativně lze použít i trasu mimo dálnici po souběžné silnici číslo 602 přes Domašov a Ostrovačice. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
4: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
1: O novinkách pojišťovny Direkt.
2: Už dnes v 16.40.
0: Jen na frekvenci 1.
3: Když to vezmu kolem a kolem, cyklofestivale na Lipensku je super na první dojem. Přijeď si užít tu největší cykloparty široko daleko od 5. do 7. června. Čeká tě bohatý program pro celou rodinu, dětské i dospělé amatérské závody, testovačky kol, super kulturní program a mnoho dalšího. Více na kolemkolem.info.
4: Právě vychází.

0: No jo, Xandl X v blbým věku, tak se nám trošku postěžoval na Frekvenci 1 a bude taky Nick Kamen. A nebo víte, koho jsem dlouho neslyšel? Ivana Hlase jsem dlouho neslyšel, co vy? Dáme si jeho na kolena na Frekvenci 1, dokonce i naša Lucinka tady tančí. Je to tak, víš? Seš měká.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
7: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
8: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol a Kvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
1: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Pojďme na ně minutu po 13. zprávy má Lucie Šmídová.
9: Dobré odpoledne. Žalobkyně navrhla muži za věznění ženy 14,5 roku. V čele ústřední vojenské nemocnice končí ředitel Masopust. Koubek povolal na sraz před mistrovstvím světa nováčky. Státní zástupkyně navrhla trest vězení 14,5 roku pro muže, který zřejmě na Lounsku měsíce týral, věznil a znásilňoval ženu. Jeho poslední oběť se zachránila útěkem. Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudek vynese ještě dnes.
10: Žalobkyně pro 42-letého Karla Nováka požaduje i ochranou sexuologickou léčbu. Do ústavu by nastoupil po odpykání trestu 14,5 roku vězení. Podle znalců trpí sexuální deviací a sadismem. Novák před soudem prohlásil vinu a učinili tak i 3 spoluobžalovaní, kteří s vězněním poslední oběti pomáhali. Žalobkyně

0: Navrhla všem třem nepodmíněné tresty, a to 5 let v případě muže a 5,5 roku v případě dvou žen. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
1: Ředitel pražské ústřední vojenské nemocnice Václav Masopust skončí ve funkci. Požádal o převelení na jiné služební místo. V žádosti Masopust uvedl, že se chce věnovat odborné činnosti v rámci své zdravotnické specializace. V minulém týdnu v nemocnici zasahovala policie. V kauze posudku obvinila 10 lidí. Pravidla pro používání mobilů má ve školním řádu 93% škol. Vyplývá to z průzkumu, který v květnu udělalo ministerstvo školství. Asi 200 škol se chystá pravidla zavést po prázdninách od 1. září. Při používání telefonu o přestávkách se přístup škol výrazně liší. Do fotbalové reprezentace se na sraz před mistrovstvím světa po zranění vrací Adam Hložek. Tým čítá 29 jmen. Finální výběr oznámí trenér Miroslav Koubek koncem května po přípravném utkání s Kosovem. Kouč českých fotbalistů povolal na sraz 3 nováčky, mimo jiné teprve 17-letého Huga Sochůrka. Trenér Koubek k nováčkům řekl.
2: Nebudou komparzisti na tréninku, ale budou to hráči, kteří proti Kosovu nastoupí minimálně poločas, všichni ty 3 mladí nastoupí, to můžu říct už teď, pokud se nestane něco mimořádného z pohledu zdravotního, takže je to takový zápas, kdy chceme ještě si věci porovnat, vidět na poslední chvíli ty aktuální možnosti, které se nám potom otvírají z hlediska systémovosti.
1: V nominaci na sraz před mistrovstvím je i Tomáš Chorý a David Douděra, které Slavie nedávno vyřadila z kádru.
3: Frekvence 1. Počasí.
1: Máme oblačno až polojasno, odpoledne místy čekáme dešťové přehánky, potom se oblačnost opět protrhá a čeká nás slunečný večer. Teploty stoupají na 18 až 23 stupňů.
3: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
4: Frekvence 1.
3: Doprava.
1: A teď krátce po 13. hodině počítejte s tím, že budete popojíždět u Brna.
5: Nesouvislé kolony popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Poprvé se nyní brzdí už před Velkou Bíteší na 161. kilometru. Následují kolony u 9 křížů, Domašova, Ostrovačic, Kývalky. Plynule se jede až za křížením s Břeclavskou dálnicí D2 v Brně. Osobním autem všemi zmíněnými úseky pojedou řidiči o půl hodiny déle oproti standardním dojezdovým časům. Alternativně lze použít i trasu mimo dálnici po souběžné silnici číslo 602 přes Domašov a Ostrovačice. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
1: A po zprávách pokračuje to nejlepší z muziky a taky Robin Sobek. Hezké odpoledne.
6: Hezké odpoledne a vítejte i vy všichni, kteří nás hladíte za volanty svých vozů, protože teď jsme měli aktuální dopravu a já bych trošku mohl na ní vlastně navázat.
1: No.
6: Aha, to mě napadlo. Právě teď Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsku připravil v lázeňském městě, to znamená v Luhačovicích na Zlínsku, takovou parádní přehlídku, která se uskuteční teď na začátku června, řekněme. A já vás na ní vezmu, já vás tam pozvu, protože opravdu po téměř 100 letech ožije tradice, kamarádi a přátelé. No, takže je se na co těšit, můžeš vzít skoro manžela a taky vyrazit.
1: No, startujeme skoro vozítko.
6: Skoro vozítko, nastartujte, domluvte se spolu, zeptej se dneska doma právě.
1: Jo, zeptám.
6: Jo, na plány a můžeme vyrazit klidně všichni. Tak, ale teď už pojďme vyrazit za tím nejlepším z muziky v úvodu. Williams, Gigi D'Agostino, taky Michal Hruza nám zapije, no a za chvilku jsme zpátky s tou parádní pozvánkou, tak hezké odpoledne.
1: A příjemný poslech Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky je to on, mého srdce šampion, kdokoliv by to mohl říct, opravdu Robbie Williams, legendární Robbie Williams, který se vlastně vrací do Prahy, ale to už se dávno ví, na svém evropském turné se zastaví v O2 aréně 7. září, kde vlastně fanoušci zažijí nezapomenutelný večer plný hitů a charismatické energie jednoho z největších hudebních nebo jedné z největších hudebních ikon současnosti. Navíc celé to turné, a to sám říká Robbie Williams, bude nejodvážnější, nemůže se dočkat, až všechny uvidí a dokonce zazní písně z filmu Better Man a také nějaká ta nová hudba. Je pravda, že ty vstupenky stály dokonce až 5000 korun, ty nejlevnější 2700, ale už dávno všechno Robbie vyprodal. No, tak hold, když bude chtít někdo vyrazit na Robbieho, tak se musí podívat na nějaké ty evropské termíny. Nic, my jdeme do Luhačovic na Zlínsko, protože já jsem sliboval, že vás tam sebou vezmu, a to z toho důvodu, že po téměř 100 letech tam už je tradice automobilových dní, které vlastně ve 20. a 30. letech minulého století patřily k vrcholům společenské sezóny. A Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko připravil v lázeňském městě naprosto famózní přehlídku, která se uskuteční 3. až 6. června. Ale víc sem nemůže doplnit konec konců předseda Československého automobilového klubu pro Moravu a Slezsko, pan Karel Kupka.
1: Oživujeme tradici, která tady skončila před 100 lety a táhneme sem vzácný auta z celého světa. Oživili jsme vlastně tu historii, o kterou se tady pokoušelo už několik mých kamarádů a nebylo to jednoduché. Luhačovice jsou nádherné místo, jsou dneska pro rekreaci a my to tam zaplavíme. Tady těmahle autama budeme se snažit tam udělat tu atmosféru těch 30. let, tak jak to tady bylo, když to tady založil Baťa se svými kamarády a partnery z toho Československého automobilového klubu pro Moravu a Slezsko.
0: Dorazí 50 posádek z řady zemí, účastníci s historickými vozy zavítají i do dalších míst v regionu. No a zavítat samozřejmě do Luhačovic na Zlínsko ve dnech 3. a 6. června můžete vy?
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Toto je.
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější kadesítka H20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DTH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro kadesít za super cenu. Více na DEK.cz.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
8: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: A už jsme tady řešili koncerty Robbieho Williamse, který v roce 2026 nejblíže vlastně České republice bude na Slovensku. Kde by měl být headlinerem festivalu Love Stream, konkrétně v Bratislavě, a to 8. srpna 2026, letiště Vajnory, Bratislava. Připomínám, pak už jenom 5. 6. června, nebo pak předtím v Düsseldorfu a také 13. června třeba v Itálii, v Florencii, tak to úplně nejblíž vlastně, kdyby ještě někdo chtěl zavítat na Robbieho. Ale proč to říkám? No, protože jsme hráli Rickyho Martina před chviličkou tady na Frekvenci 1 a tahleta latinsko-popová ikona vystoupí v pražské Auto aréně v pondělí 29. června 2026, takže tenhle ten koncert za bezmála měsíc opravdu bude a je součástí jeho turné Ricky Martin Live 2026 a pro české fanoušky jde o dlouho očekávaný návrat vlastně po 8 letech, takže pokud na ten koncert máte namířeno, máte třeba už i vstupenky, tak si to určitě užijte a užívejte i to nejlepší z muziky, protože za chviličku slibovaný Nick Cayman, taky Meky Žbrka s Martou nebo Mark Ambor, ale i aktuální info o dopravě.
1: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
2: Frekvence 1. Doprava. Kolony se vytvořily v obou směrech dálnice D1 v Ostravě. V dopravním omezení v Mariánských horách zastavil na 358. kilometru porouchaný kamion. Ve směru na Prahu tak blokuje jediný volný pruh. Dálnice byla nějakou dobu neprůjezdná, nyní se policie snaží řídit provoz kyvadlově. Ve směru na Prahu kolona aktuálně od exitu 361 v přívoze, zdržení 20 minut. Opačným směrem do Bohumína brzdí řidiči už před sjezdem na Rudnou ulici ve Svinově na 353. kilometru. Také tady se doba zdržení pohybuje okolo 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: nejlepší z muziky je Promised Myself, taky Nick Cayman na Frekvenci 1 za chviličku 3:15 odpoledne. Než se pro dnešek budeme loučit, tak ještě jedna pozvánka, a to na aviatickou pouť, která se, pozor, stěhuje, kdyby někdo netušil, z Pardubic do Hradce Králové. Ano, už je to černé na bílém, už je to tak. A ten první hradecký ročník a zároveň 34. ročník aviatické pouti celkově bude na hradeckém letišti 30. a 31. května. Prostě na konci měsíce se budete moct bavit a představí přes 40 letounů. Akce se tradičně konala na pardubickém letišti, které se stalo kvůli modernizaci Čáslavské letecké armádní základny zázemím letounů JAS-39 Gripen. Rozpočet akce je vlastně podle organizátorů okolo 10 milionů korun, s tím, že město pro letošek přispěje asi 1,3 milionem a kraj 500 000 korun. Areál letiště bude po oba dny otevřen od 9 od rána. Ten letový program začíná vlastně ve 12, to znamená v pravé poledne a trvá minimálně 5 hodin denně. A pozemní program, ten bude od 9 do 17 a areál se vlastně po oba dny uzavře v 6 večer a posílená bude logicky i doprava na letiště. Jinak na programu budou akrobatické vystoupení, samozřejmě mimo jiné, například v podání Scandinavian Air Shows nebo českého akrobata Martina Šonky. No a skupinovou akrobaci pak předvedou také The Flying Bulls, Aerobatics, takže to bude opravdu bohaté. Ten pozemní program, ten bude rozdělen do několika zón, v části třeba vojenské historie budou rozsáhlý tábor s historickou technikou a taky dalším vojenským vybavením. Návštěvníci uvidí na jiném místě třeba moderní techniku armády České republiky, včetně obrněných vozidel. Součástí budou i ukázky výzbroje vlastně speciálních jednotek a tak dále a tak dále. Jak říkám, bude to opravdu bohatý program, takže teď už víte, kudy kam 30. a 31. května, konkrétně na hradecké letiště.
1: Koho baví po ránu vstávat?
2: No přece ty, kteří vstávají s Frekvencí 1. Lubka a Míra přesně vědí, co chcete po ránu slyšet.
3: Čerstvé zprávy.
4: Jan Kraus a blondýna.
3: Hádáme poslední slovo a platíme vaše účty.
4: A v 8 dorazí i zajímavý host.
5: Dorazí za námi člověk, který má doma opravdu hodně snowboardů, přitom není sportovec.
3: Přitom na ně možná ani neumí, viď? A má doma hromadu zlatých medailí ze snowboardu a nejsou jeho.
5: Herec Marek Adamčík za námi dorazí.
1: Takže hned po ránu zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová na Frekvenci 1.

0: To nejlepší z muziky, tohle jsou YouTube, za 3 minuty zprávy a pak Vojta s Janou jsou zde jako vždy na značkách.
1: Nazdar,
2: dobrý den.
0: Čau, dobrý den. Tak co vy dva lišáci?
1: Hele, já myslím, že je čas chystat ty plavky, ne? Já myslím, že je čas chystat bazény a plavky.
0: Bazény a plavečky. Já jsem se díval na počasí právě teď. No. Nebo

0: Jo, tak jako my jsme si vlastně rozpláceli. Fíš historie,
1: ne? Je vlastně děk. Sorry,
0: já jsem se zamyslel, já jsem chtěl jenom dodat, že tak jako my dospěláci jsme si vlastně zvykli na platy, tak si zvykneme na počasí.
2: Tak čau.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
6: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Má je pro nás Lucka Špídová, hezké odpoledne.
9: Dobré odpoledne, hospodám klesají tržby. O víkendu nás čekají tropy. Prezident Pavel trvá na svém účasti na summitu NATO. V hospodách za poslední rok klesl prodej piva asi o 5%. Vyplývá to z dat pokladního systému Dotykačka. Podíl zlatého moku zároveň klesá i na celkových tržbách. A jak dodal Vladimír Sirotek z firmy Dotykačka, zaznamenali i další změny.
10: Vlastně výzkumy hovoří o tom, že až 20% hospod po covidu ukončilo svůj provoz. V hospodách je nadproporční důležitost piva. Naopak provozovny, které se nově otvírají, tak jsou spíše nepivního charakteru, ať už to jsou bistra nebo kavárny, a tohle všechno se vlastně projevuje na tom, že obecně konzumace piva v gastronomii výrazně padá.
9: Zatímco v roce 2019 před covidem podíl piva na tržbách v gastronomii činil 21%, loni to bylo 14%. Do Česka dorazí tropy. V následujících dnech nás čeká slunečné počasí s jen výjimečnou oblačností. Do konce týdne se budou teploty zvyšovat. V neděli má být od 25 do 29. Meteorologové ale nevylučují i překonání tropické hranice 30 stupňů Celsia. Vláda 8. června rozhodne o složení delegace na červencový summit NATO. Jak dnes řekl novinářům prezident Petr Pavel, pokud Babišův kabinet omezí jeho pravomoci, bude se muset obrátit na ústavní soud.
11: Já samozřejmě počkám do 8., protože je samozřejmě na vládě, aby se vyjádřila, a já se potom podle jejího vyjádření zařídím, tak jak už jsem indikoval i dříve. V případě, že by skutečně rozhodnutí vlády bylo takové, které brání prezidentovi ve výkonu jeho ústavních pravomocí, pak by asi nezbylo nic jiného, než se obrátit na arbitráž, tím je ústavní soud.
9: O termínu rozhodnutí, kdo pojede na summit Severoatlantické aliance, informoval premiér Andrej Babiš po schůzce s ministrem obrany Zunou. Zároveň ho požádal, aby začal připravovat mandát delegace. Královéhradeční policisté při středečním finále fotbalového poháru MOL Cup mezi Jabloncem nad Nisou a Karvinou zadrželi dva fanoušky. Dalším 8 fanouškům další za přestupky pokuty dohromady téměř za 60 tisíc korun. Ve všech případech šlo o příznivce jabloneckého klubu. Nikdo nebyl zraněn.
8: Frekvence 1.
3: Počasí.
9: Většinou máme oblačno až polojasno, místy nás mohou potkat dešťové přehánky, večer se ale oblačnost opět protrhá a bude slunečno. Teploty jsou příjemné 18 až 23 stupňů.
12: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
3: Frekvence 1.
8: Doprava.
9: A teď se zdržíte.

0: na D1.
1: Nesouvislé kolony na D1 trvají na příjezdu do Brna od Prahy. Kamiony v pravém pruhu poprvé brzdí už u Tasova na 155. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
0: A po 14. hodině startuje odpoledne na frekvenci 1 s Janou Knížkovou a Vojtou Eflerem. Máme čtvrtek 21. května, my vás zdravíme. Teď je období maturit a tady u Lucky je to aktuální, proto kdybyste se ptali, proč je tak zelená, tak tohle je to vysvětlení. To normálně vidíte, jak jsem zelená.
2: To je slyšet, jak jsi zelená.
0: Ty ta moderátorka má nějakou zelenou barvu, poznám podle hlasu. Ne, tvoje dcera má zítra maturitu. Zítra, no, v tom dopoledním bloku.
2: Taková ta klasická ústní,
0: ano,
2: jako, že si vytáhne otázku, nebo jí to vylosuje počítač, ona jde na potítko a potom jde před komisi.
0: Otázku,
3: no to je klasický, ne? No, jako ty no, jasný, kdyby to bylo jako...
2: Ne, já nebyl,
3: to je. Já si to nepamatuješ.
2: Ne, takhle, my jsme losovali na počítači otázku, u nás se netahalo z pytlíku.
3: Fuj, 13, to už nechci.
2: No, tak to právě u nás bylo jaksi zapovězeno právě kvůli těmhle trikům, ale já jsem právě myslel, že už teďka už funguje možná trochu jinak, jestli nefunguje nějaká rozřazovačka, takovýhle věci.
0: Normálně budou losovat.
2: Je to furt stejný.
3: Jako musím teda říct, že si vybrala úplně to nejhorší, co mohla, pátek.
0: Peč.
3: Takže vlastně téměř všichni už to mají za sebou, z jejich spolužáků. Tak aspoň, že to je to dopoledne.
0: No, a já ještě musím připravit nějaké občerstvení, nebo co?
3: Jo, pro komisi, no.
2: Prosím tě, hlavně jí nedělej nudle s mákem. Já když jsem maturoval, já jsem maturoval ve čtvrtek odpoledne a babička mi tehdy udělala k obědu nudle s mákem, protože věděla, že je mám rád. Já přijel do té školy, šel jsem tam na toaletu se upravit před tím svým výkonem, že jo, zazubil jsem se na sebe a...
3: Tak to ještě dobrý, že to bylo před.
2: No, jo? Právě.
3: Tak ty udělej čočku.

0: Tayo Cruz a Luda Crisey v jejich Break Your Heart na frekvenci 1 po 14. hodině. Hezké čtvrteční odpoledne.
1: Trošku si zavzpomínáme na vaše mládí, když jste byli malí. My jsme totiž dneska vydali takový pěkný for. Je to for o tom, jak prostě hodná matka se pozná tak, že ti nechá volízat metličku od mixéru a ta hodnější ti vypne ten mixér. A počkejte.
0: Neviděl jsem.
1: A napsal mi tady náš nějaký posluchač, nebo co nás jako sleduje na sociálních sítích. Jmenuje se Honza a píše: dneska jste mi zlepšili náladu. Vzpomněl jsem si na příběh, kdy mi moje máma přesně tohle udělala, ale omylem. Od té doby mám natržený jazyk.
2: Ježišmarja.
1: Já jsem si tak říkala, já si to přesně pamatuju, když jsme byli malí, jak ta mamka vždycky přišla a říkala, nechcete si volit za ten krém z té mísy? A my jsme se tam vždycky seběhli prostě, a to je vlastně úplně jako hrozná hmota do toho žaludku, že on je to prostě strašný.
0: Ne, ale jako představa, že tam strčíš tu hlavu, že jo, a teď ta mamka zapne ten mixer.
1: Já si spíš dokážu představit, že, nebo to, co tady popisuje Honza, je situace, kdy máš takový ten ruční. To není jako, když to strkáš do té mísy.
0: Jo, tak,
1: podle mě máš prostě takový ten
0: mechanický.
1: Ruč, ten, víš, jaký
0: ty dvě ozubený kolečka. Jedno to velký a jedno to malý a jsou to dvě takový plechový metličky.
1: A byly to
0: metličky.
1: Dvě plechový metličky, to jsme měli my.
0: A mezi to se mu jako kvajznul ten jazyk, jo?
1: Evidentně. A já jsem si pak nevzpomněla na to, jak u nás doma to taky tak vždycky bylo, že třeba když se pekl moučník, to, jako když se pekl třeba perník, nebo když se, nevím, pekla bublanina, jako, kdy zvedněte ruku, kdo nevolizoval metličky. Jako.
0: Já zvedat ruku nebudu, protože já byl vrchní volizovač.

0: Kapela Lucie, Amerika. Úžasná muzika do toho čtvrtečního odpoledne tady po vlnách Rádia Frekvence 1.
1: Dnes je 21. května, kromě toho, že mají svátek Moniky, abych rád pozdravil naší sousedku Moniku.
0: Monika.
1: A taky bych chtěl pozdravit Moniku Tymkovou, kolegyni herečku, která ráda kouká na naháče a nechá se u toho točit a je to pak v televizi. To je moderátorka Naked Attraction.
0: No.
1: Jsem si s ní dneska zrovna ráno psal, jsem jí přál k svátku.
0: Tak to, a byla nahá?
1: To já nevím, v jakým se rozpoložení to psala. Ale ty zprávy byly cudný, takže v pořádku.
0: Tak, jako to je vlastně strašný, ne? No. Ty prostě začneš moderovat takovýhle pořád. To já myslím, že jako ten štempel tam bude furt.
1: Je to jako no. Prokletí. My jsme se domlouvali.
0: Myslím, že trošku je.
1: My jsme se s Monikou hrozně dlouho neviděli a domlouvali jsme se, že se potkáme na nějakou kávu. Tak se jí právě tady na to chci jako zeptat.
0: Jestli jo. To je prokletí.
1: Jestli vlastně toho jako trošku nelituje, že tuhle soutěž vzala.
0: Jako na druhou stranu, to přineslo tomu člověku slávu, nebo jo. Jako to začalo se o ní mluvit, zvát se na rozhovory. To si myslím, že bylo cíl, že jo?
1: No,
0: takže pojďme si prostě všichni říct, že tohle je ta holka, která prostě moderuje tenhle pořád, ano. Vypadá takhle, její záliby jsou takový.
1: No. Jenomže potom si začneš všímat na těch sociálních sítích. Erotický veletrh provází Monika Tymková. Běh na háčů. Přijde Monika Tymková.
0: Otevíráme Nuda pláž.
1: Nuda pláž. Přijde Monika Tymková. Pozvou ji někdy na nějakou vědeckou konferenci?
0: Pozvou ji někam, kde jsou lidi v oblečení.
2: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
3: Jen tak dá, Miluško. Brzy budete moct být učitelkou.
4: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
5: Muž poslal živou kočku v poštovním balíku z Vídně do Německa.
3: Když to byl rentgen jeho mozku, tam musí být nějaký šlusy v nečekaných oblastech.
2: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
4: Kraus a Blondýna, každý všední den v raním vysílání Frekvence 1.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v KIK. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
2: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Tak to byla J-Lo, neboli Jennifer Lopez na frekvenci 1, za minutu bude 14:30, hezké odpoledne přejeme.
1: Já tady mám docela dobrou zprávu, hlavně teda pro řidiče, co jezdí po dálnicích. Jednodenní známka se má změnit, co se týče platnosti. Teď to platí, že jednodenní dálniční známku si koupíš jenom vlastně do půlnoci je ta platnost, že jo? To jsme se nějak bavili, že když si prostě v 6 večer koupíš. A teď to má být tak, že to má být na 24 hodin. Jsou to chytráci.
0: No, že je to napadlo konečně. Tam je někdo myslitel.
1: Máme tam se mít ti kulky.
2: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
3: Hudební novinky.
2: Trby ze světa slavných.
3: Song za odměnu.
2: A dorazí i zajímavý host.
3: Kdo to bude tentokrát?
4: Cestovatelé a taky autoři cestopisů Kristýna Tronečková a Matouš Hurtík. Tak jak se jezdí po světě a hledá štěstí?
3: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
2: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.
1: Dobré odpoledne, cenové stropy na pohonné hmoty, které denně stanovuje stát, se v pátek změní o haléře. Litr benzínu v Česku oproti dnešku zdraží na 45 korun a 23 haléřů. Nafta naopak z levní čerpací stanice je budou moci prodávat nejvýše za 42 korun a 31 haléřů. Zdravotníci a humanitární organizace na východě Konga varují, že jim docházejí kapacity i vybavení pro zvládnutí nové epidemie eboli. Situaci podle nich výrazně komplikuje ozbrojené násilí v regionu. Hostem dnešního presklubu Frekvence 1 bude nový vládní zmocněnec pro plnění našich závazků vůči NATO Jakub Landovský. Jakub Weinlich se bude ptát, jak přesvědčí vládu, aby dávala větší výdaje na obranu, jak se už dříve zavázala. A zeptat se budete moci i vy na známém telefonním čísle 257 409 99.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
1: Přidáme pohled na hlavní tahy.
5: Nesouvislé kolony po pojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Poprvé se nyní brzdí už před Velkou Výteší na 161. kilometru. Následují kolony u Devíti křížů, Domašova, Ostrovačic, Kývalky. Plynule se jede až za křížením s Břeclavskou dálnicí D2 v Brně. Osobním autem všemi zmíněnými úseky pojedou řidiči o půl hodiny déle oproti standard dojezdovým časům z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
1: Pravda nebo blábol už za chviličku, takže příběh, který se buď stal nebo nestal.
0: Podíváme se do přírody, podíváme se na jeden skautský tábor.
1: Skautský tábor. Já jsem do skauta nikdy nechodil.
0: Ne, já jsem skaut, já jsem chodíval do skauta. Měl jsem i přes dívku. A nechci vám jí říct.
1: Podle mě jsi měl ten, co...
0: Ten, který tančí z boky.
6: Nějaký pírko.
1: Ten, co dosáhne na strop. co jsi měl za přizdívku?
0: Říkali mi čára.
1: Jako fakt?
0: Jako čára, no. Jako skutečně
1: čára.
0: Ano, že jsem jako čára.
1: Ale to odpovídá.
0: Tak, oslovení čáro mě bude strašit do smrti.
1: My máme sousedy a oni mají všichni, celá rodina, tak 1,50 max, tak jim říkáme čáry.
7: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Opět Radeček a všechno je v pořádku. 3:05. Pojďme na příběh, který se buď stal, anebo je to úplný blábol.
1: A jdeme do přírody.
0: Do přírody jdeme na jeden skautský tábor, který se odehrál konkrétně tady ten asi 12 let zpátky na Vysočině, takže ve tvé domovině. Jo?
1: Můžeš být konkrétní?
0: Tady přímo místo jsem tady nenašel, ale ne, je tady napsáno Vysočina, jo.
1: Já jestli jsem tam nebyla na táboře, víš.
0: Ty jsi říkala, že jsi nechodila do skauta.
1: To nechodila, ale na tábory
0: jsem... Vařila jsi tam.
1: Ne, no, ale na tábory jsem jezdila. No.
0: Tak prosím pěkně, na tomhle táboře zavedli takové jednoduché pravidlo, byl to tábor u lesa, že po setmění a po večerce se do lesa nesmí, aby se děti necourali. Přece jenom někteří skauti už jsou dorost. V houští se dá dělat věcí, o tom si můžeme někdy popovídat.
1: Třeba chytat klíšťata.
0: Přesně tak. Tak si táborový vedoucí vymyslel legendu, že prý po lese chodí takzvaný noční správce. Podle nich to byl starý muž v dlouhém plášti, který kontroluje klid v lese, slyší každé porušení pravidel a občas se objeví mezi stromy a kdo na něj narazí, se zlou se potáže.
1: Jako tohle zkoušeli na ty dorostence.
0: No tak jako, víš co, skauti, pak tam jsou ještě světlušky a vlčata, že jo? To jsou takový ty malí děti, ono to bývá většinou dohromady. No a samozřejmě dělali všechno pro to, aby to těm dětem tu legendu přiblížili, takže občas někdo z těch vedoucích šel do lesa, že jo, blikal tam baterkou, praskal větvičky, vzal si na sebe plášť, nechal se vidět a tak dále a tak dále. Taková klasická táborová hra. Jenomže potom přišel večer, kdy všichni vedoucí seděli u ohně, když šli děti spát. Jeden z nich se podíval do lesa a jenom prý ukázal prstem a mezi stromy stála postava staršího muže v plášti.
1: Ježišmarja.
0: Tak samozřejmě jako všichni se vyděsili, šli do toho lesa, už tam nikdo nebyl. Druhou noc vedoucí drželi hlídky, děti nechali ve stanech a ráno, když se tábor probudil, tak zjistili, že u kuchyně, kterou tam měli postavenou, byly stopy, které nepatřily nikomu z tábora. Jo. No, prostě byla to taková záhada. Skončilo to tím, že se přišlo na to, že je to z nedaleké vesnice nějaký pomatený stařík, který prostě bohužel už to v té hlavě nemělo úplně v pořádku. Chodil v noci po lesích a prý, že sbíral houby. A když se ho ptali, proč sbírá houby v noci, tak jim na to řekl, cituji, chodím na houby v noci, protože nejvíc hub roste potichu. Tak co?
1: No, to se stalo.
0: Jo?
1: Takových podivínů je strašně moc.
0: Jo? Tak schválně. Jana a Vojta na frekvenci 1. Z poloviny se to stalo.
1: Takže se to nestalo. Takže je to smyšlený.
0: Je to smyšlený, ale je to na motivy skutečného zážitku mého. Když jsem chodil do skauta, tak jsme nesměli do lesa a vymysleli nám tam nočního strážce.
1: Takže ta první půlka je v pořádku, ale ta je moc běžná.
0: Akorát to nebylo na Vysočině, ale v severočeském kraji. No a toho zmateného dědu jsem si vymyslel.
1: Takže se to nestalo.

0: Muzika na frekvenci 1, ta sem prostě patří, jsme rádio, že jo. I když jsou teda rádia, kde se jenom mluví, to je pravda. Mm-hmm. Ale já myslím,
1: ale tam by hudba se taky občas hodila.
0: A jsou tam aspoň znělky. Každopádně my máme pro vás muziku tak trošku obohacenou o další informace, tedy o informace o tom, jak ta muzika vznikala. No.
1: Honza Dědek a jeho 7 faktů. Dneska o mé dost možná jedné z nejoblíbenějších písní od Phila Collinse.
0: Vážně?
1: Jo. Against the Odds. Aha. Já teda předpokládám, že to tam zazní. Já o téhle písni vím, aniž bych jako poslouchal tu rubriku, tak vím, že jí Phil Collins nechtěl vydat.
0: Já jsem četla někdy nějaký příspěvek na nějakých sociálních sítí, kde se k tomu jako kdo si vyjadřoval, ne, že tak, to je písnička, kterou on vlastně, který nedával žádný moc extra šance.
1: Tak to jsem právě jako nečet na sociálních sítích, ale vím, že jako dřív člověk, jak pátral třeba po tom, jak ta hudba vznikla, tak si pamatuju, že tady tu písničku nechtěl vydat a já jsem si tehdy říkal, proč ji nechtěl vydat, teď je to taková nádhera. Jako.
0: Takových je. Ty,
1: no, právě.
0: Víš, jako, že jim nedáš šance a oni potom hrajou třeba na pohřbu. Ne, pardon, morbidní humor. Honza Dědek, jeho rubrika a pojďme se zaměřit právě na písničku od Phila Collinse, která patří mezi jedny z nejoblíbenějších.
2: 7 faktů Honzy Dědka.
3: Hudební encyklopedie Frekvence 1.
4: Nechybělo mnoho a z téhle původně instrumentální demonahrávky nikdy nic nebylo. Nejspíš by skončila v koši, ale pak se objevil film s Rachel Ward a Jeffem Bridgesem, kam režisér nutně potřeboval písničku a Phil Collins mu ji nabídl. Moc se mu totiž údajně líbilo poprsí hlavní představitelky.
2: Zaprvé.
4: Původně se ta skladba jmenovala How Can You Just Sit There? Phil Collins ji napsal v roce 1981 během nahrávání svého albového debutu Face Value. Nakonec ji na něj však nezařadil. Prý mu přišla ze všech jeho balad nejslabší.
3: Za druhé.
4: A to navzdory skutečnosti, že byla inspirována jeho rozvodem s první manželkou Andreou.
2: Za třetí.
4: A nedostala se ani o rok později na jeho další album Hello, I Must Be Going.
3: Za čtvrté.
4: V roce 1983 začal režisér Taylor Hackford natáčet film Against All Odds, u nás později uvedený pod názvem Všemu navzdory. A jako autora titulní písně si vybral Phila Collinse. Konečně tahle odstrokovaná skladba došla uplatnění. Stačilo ji pouze opatřit textem.
2: Za páté.
4: Získala cenu Grammy a byla nominována na Oscara a Zlatý globus. V britské hitparádě vyšplhala na 2. příčku. Na vrchol tamního žebříčku to s ní nakonec do táhli jiní. Nejprve v září 2000 Mariah Carey v duetu s irskými Westlife a o 5 let později Steve Brookstein, vítěz první řady X Factor.
3: Za šesté.
4: Oproti tomu v USA se písnička Against All Odds stala prvním ze 7 singlů Phila Collinse, které si v 80. letech podmanili tamní žebříček. A když se k tomu ještě připočte stejný úspěch písničky Invisible Touch se skupinou Genesis, není divu, že byla Amerika Philem Collinsem tak trochu přesycena. V 90. letech se tak stal terčem kritiky a byl označen za symbol ubohého popu.
2: A konečně za sedmé.
4: Phil Collins později přiznal, že ho tahle kritika dohnala až k sebevražedným myšlenkám. Naštěstí si tehdy od hudby jen na čas odpočinul a nakonec se k ní zase vrátil. Tady je na Frekvenci 1 jedna z jeho nejhezčích balad, Against All Odds.

0: Frekvenci 1, míříme na výlet. Máme tady Tomáše Fílu.
1: Tomáši, ahoj.
2: Krásné odpoledne vám si.
1: Je to tvoje.
3: Tip na výlet.
4: Frekvenci 1.
2: Tak ale, dnešní výlet si žádá pevnou obuv, jo?
0: Anebo pevnou ruku.
2: Ne, anebo polštářek.
0: Polštářek?
2: No. Buď půjdete pěšky, anebo pojedete lanovkou. Jo,
0: a to je tvrdá.
2: No jasně, na lanovku pod zadek polštářek, a nebo teda jako pevný boty.
0: Jako ty mluvíš ale ze svého pohledu kostnatýho zadku, že?
1: Ne, pozor. Jestli na nějakou lanovku v Česku polštářek, tak mě napadá jenom lanovka na Komáří výšku, kde jsou ty dřevěné lavice.
2: Požadu. Ne, tak to už tady teda není. Ale já jsem dneska vyrazil na jih Čech. Auto jsem nechal v Krasetíně, jo, furt se jako můžeme přibližovat, furt můžete hádat. A z Krasetína, já jsem si to teda nahoru vyšláp, dolů jsem si jel, to se přiznávám. A vyšláp jsem si na...
0: Do prčic, já to vím, víš, ale to? Nemůžu si vzpomenout. Řekni
1: na
0: mi první...
1: Krasetínský kopec.
0: Řekni mi první písmeno.
2: K.
0: No a druhý.
2: L.
0: No.
1: Kleť.
0: Kleť!
2: Jo! Yeah!
0: Ty kráso, tak já jsem idiot. Já jsem si nespomněl, já tam byla.
2: No, já jsem se jenom bál, že byste ještě třetí písmeno, no, a to už bychom měli 75% celého toho názvu.
0: Já mám skvěle dobrou tu historku. Já jsem tam šla se svým klukem, se kterým jsem dřív byla. Udělali jsme si svačinu do rohlíku, teda do rohlíku. Udělali jsme si svačinu do baťohu.
2: No.
0: A on, namazali jsme si rohlíky. A on na ty rohlíky začal takhle mačkat vodu z toho z petlahví. A já jsem ho hrozně seřvala, že zmačkala ty rohlíky.
2: Ale už spolu nejste, ne?
0: Ne, my jsme se rozešli
1: potom. Je to důvod.
0: Snažím zmačkaný rohlíček.
2: Ježišmarja, já bych to do pusy bych to nedal.
1: Můžete si představit, že s někým takovým trávíte celý život.
0: Zmačkáte svačinu?
2: Hele, takže já jsem si svačinu nebral, jo. Vyrazil jsem teda z Krasetína, tam jsem nechal auto. Pro ty, kteří by tam chtěli vydat lanovkou, tak můžou, trvá to zhruba 15 minut ta jízda. Jinak je to 3,5 kiláku. Takže taková hodinka jako příjemný jako procházky.
0: My jsme šli pod tou lanovkou.
2: Dá se jít ještě okruhem, buď z vlakové zastávky z Hlubova, což je po zelený asi 5 kilometrů, anebo potom ještě pohodlnější cesta je po žlutý a ta je ze zastávky z Plešovic. Tak to jsou cesty, ale nahoře nás čeká, a teď pozor, nejstarší kamenná rozhledna v České republice.
0: Mm-hmm.
2: Tak to je jako naprostý unikát. Nejstarší česká rozhledna.
1: Je normálně přístupná,
2: můžeme si na ní vlézt. Ona je 18 metrů vysoká. Já když jsem se jako dozvěděl, že 18 metrů, jak jsem si říkal, no to není žádný jako čahůn, že jo? To není žádný efler.
1: To je 9 eflerů.
2: To je jako 9 eflerů, což není moc, jo, když se jedná v rozhledu.
1: Jeden je dost.
2: Ale pravdou je, že jako když si člověk vyšlápne nahoru, tak ty rozhledy jsou moc hezký. A co mě teda zaujalo, že si nechal postavit kníže Josef Schwarzenberg, ale pro soukromé účely, člověče.
0: Mm-hmm.
2: Víš, asi aby měl jako přehled nad tím svým panstvím.
1: A nebo trucovno. Že když se třeba doma poškorpili, tak si vyběh na rozhlednu.
2: Takhle je fakt, že jako když si tam vyjdeš, tak tě všechny nervy přejdou. V každém případě krásný rozhledy na Českobudějovickou, Třeboňskou, Pánev, Novohradský hory, čas Čumavy mezi Krumlovem a Prachaticemi. Fakt to stojí za to, takže můžeme doporučit.
0: Tak děkujem za doporučení a budeme se těšit zítra. Ahoj.
1: Nejsi hezky, Tome, ahoj.

0: na Frekvenci 1. Za minutu bude 15 hodin.
1: Yeah, a my vám zahrajeme po 15. hodině Coldplay.
0: A taky Lucku Bílou.
2: Už nechci řvát, chci
1: a bude třeba i Britney Spears.
0: A taky bude Lucka už za chvíli.
3: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
4: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
6: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
7: Myslím, že to bude za C. Gumák.
6: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
8: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
9: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A zprávy má pro nás Lucka Šmídová. Hezké odpoledne.
10: Pěkné odpoledne. Policie v Pardubicích kvůli napadení evakuuje školu. Hospitalovaný Američan je dál bez příznaků eboli. Hokejisté mají na mistrovství světa volný den. Policie řeší napadení v Poděbradské ulici v Pardubicích. Evakuovala blízkou střední školu. Na místě zadržela jednu podezřelou osobu. Více informací zatím nezveřejnila. Událost se stala na střední průmyslové škole chemické. Ředitel Jiří Kraus nechtěl sdělit bližší informace, na které platí embargo. Mluvčí zdravotnické záchranné služby uvedl, že záchranáři na místě zasahovali. Američan ve fakultní nemocnici Bulovka, který byl v kontaktu s jedním z nakažených, je dál bez příznaků eboli. Dnes to řekla mluvčí nemocnice. Evropské letecké společnosti, letiště i cestovní kanceláře zmírnily původní obavy ohledně nedostatku leteckého paliva. Jak Frekvenci 1 řekla mluvčí Smartwings Vladimíra Duvková, dodávky mají zajištěné na celou nadcházející sezónu.
11: V současné době neevidujeme žádné problémy s dostupností leteckého paliva. Smartwings má smluvně zajištěné dodávky leteckého paliva s velkými dodavateli na celou sezónu pro všechny destinace, do kterých létáme. Na skokové navýšení cen leteckého paliva jsme zareagovali navýšením palivového příplatku. Letecká společnost Smartwings během letního letového řádu nabízí z českých letišť přímé lety do 77 destinací.
10: Provozovatelé letišť si dělají rezervy. Navýšení zásob tento týden potvrdilo i letiště Praha. Před měsícem byly zásobníky plné zhruba z 80%, teď je to 90%. Správa Národního parku České Švýcarsko po dohodě s hasičským záchranným sborem ukončila dohled nad místem u Chřibské, kde hořelo. Dvoutýdenní lhůta skončila dnes. Zpráva se z hasiči domluvila na ukončení opatření ve středu. Ke zkrácení doby dohledu vedlo deštivé počasí i fakt, že na místě nebyla skrytá ohniska. Čeští hokejisté mají po náročném vstupu do mistrovství světa ve Švýcarsku dnes a v pátek volno. Trenérský štáb v čele s Radinem Rulíkem zrušil dnešní trénink, aby hráči mohli načerpat energii pro finish v základní skupině B, kdy odehrají 3 utkání ve 4 dnech.
9: Frekvence 1.
2: Počasí.
10: Máme oblačno až polojasno, postupně se oblačnost protrhá, večer by měl být většinou jasný. Teploty stoupají na 18 až 23 stupňů. Zítra bude ještě větší teplo, naměříme až 26 a bude většinou polojasno až jasno.
12: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
2: Frekvence 1.
9: Doprava.
10: Časem navíc počítejte na D5 před Prahou.
13: V koloně popojíždí řidiči na dálnici D5 ve směru na Prahu, na obchvatu Plzně. Na 70. kilometru zhořela dodávka a místem se projíždí pouze levým pruhem. Pomalu jedoucí kolona měří 3 kilometry, zdržení 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
10: Po zprávách a krátce po 15. hodině pokračuje odpoledne na Frekvenci 1 s Janou Knížkovou a Vojtou Eflerem.
0: A to jsme my. Dobrý den, děkujeme za zprávu.

0: Česko. Já tady mám ještě jednu zprávu a ta je z Bangladéše. V Bangladéši mají novou turistickou atrakci. Je to pár albínských bůvolů. Jeden z nich připomíná Benjamina Netanyahu a druhý Donalda Trumpa.
1: A co s nima můžeš?
0: Ne, no, můžeš se s nima vyfotit. Já tady vidím fotku toho bůvola. To je normálně albínský bůvol, úplně jako bílej. Kdyby byl do oranžova, je to lepší. A má takovou tu blondětou přehazovačku. Jako
1: že jsou si fakt podobný, jo?
0: Fakt podobný Donaldu Trumpovi, je to na novinkách, když tak se podívejte.
1: To se musím podívat.
0: To se podívej.
1: To je zajímavý, že se prostě bůvol, zrovna bůvol podobá Trumpovi.
0: No.
1: Není to zajímavý? No, Ježíš, to je úplně Trump. Těta, ale pozor.
0: Prej mu říkají Doný.
1: Jako jak mu můžou takhle růst vlasy, vidět, no, bůvolovi? On má skutečně vlasy.
0: Podle mě ho ještě češou a já si myslím, že ten drobný nedostatek s tím samoopalovacím krémem brzo jako nějak vyřešej.
1: To se dá vyřešit.
0: No jasně.

0: Na frekvenci 1 Britney Spears a na frekvenci 1 jdeme vracet peníze.
1: Frekvence 1 platí za vás.
2: Právě teď.
3: A komu a kam dneska voláme?
0: Dneska voláme Petrovi a voláme domělníka nebo domělníku.
3: Co se ptáme, Petra, jak se to říká správně? V tom se často chybuje.
0: Vždycky, když někomu voláme domělníka nebo domělníku, tak se ho vždycky ptám. No. A voláme do Kladna nebo na Kladnu?
3: A nebo do Nymburka nebo do Nymburku?
0: Přesně, přesně. Tak Petře, ale vemte nám to, protože vy jste tady nechal účtenku a na té účtence je jako pěkná částička.
3: By byla škoda o ní přijít.
0: To by byla opravdu škoda. Jako škoda by to byla, protože je to víc jak 1500, míň jak 1700.
3: Takže máme teďko 200 možností hádat.
0: Kolik na to máme času? Do 17.
3: No, to zvládne.
0: Petře, vemte to.
3: Tak možná Petr je zaneprázdněn v tuhle chvíli, že jo? Třeba je v práci.
0: To je velká
3: Třeba má
0: škoda.
3: Telefon potichu.
0: Tak kolik dáme? Ještě tři tutnutí.
3: Dáme mu ještě tři tutnutí. Třeba to má stišený, ale má vibrace a jak to má v té kapse, tak je mu to příjemný a nechce se to...
0: Ty mluvíš jak z vlastní zkušenosti. Já třeba nemám na telefonu vibrace.
3: Ne, to škoda. Zkus to někdy.
0: Mě vibruje něco jiného. Tak bohužel.
3: Tak
0: bohužel.
3: To asi neklapne dneska.
0: Tak Petře z Mělníku. Vy jste přišel o 1657 korun a je to účtenka za... Že by?
3: Petr nám to vzal? Vy jste to stihnul?
4: Já vám to vzal, dobrý
3: den. Tak pojďte, Petře, které tak rádio platí za vás? Pojďte.
4: Frekvence 1.
3: No jasně.
0: Jak se to stalo?
3: Ve chvíli, kdy jsem pustil smutný jingle, tak to Petr zvednul.
0: Počkejte, a vy to slyšíte v rádiu nebo ne?
4: Neslyším, já jsem v autě momentálně a ještě jsem rádio nepustil.
0: A vibruje vám telefon v klíně, že jste to tak dlouho nebral?
3: Ne, to je jedno.
0: Nějaký interní for.
3: Ne, takový hermetický humor, tím vás nebudeme
0: zatěžovat. Takhle, když jste nám to vzal, tak jsme si tady z vás dělali legraci.
3: Jistě. Teď si z vás ale legraci dělat nebudeme, my vám zaplatíme peníze za účtenku, kterou
0: Přesně
3: jste poslal.
0: Přesně tak, 1657 korun za natankování, abyste mohli odjet s manželkou do lázní.
4: Super, děkuju.
0: Gratulujeme moc.
3: To bude mít manželka radost, že to máte zdarma.
0: To je skvělý, takovýhle, tohle není malý obnos, že jo?
3: No
0: to se hodí.
3: A do jakých lázní jedete?
4: Do Libverdy.
3: Do Libverdy, takže Jizerské hory.
0: Tak si to užijte.
4: Takže jdete do Hejnic, no.
3: No tak jeďte do Hejnic a u kláštera v cukrárně si dejte něco dobrýho, mají tam skvělý zákusky.
4: Já tam budu za 2 týdny ubytovaný v klášteře.
3: No, to je skvělý.
0: Tak Vojta se tady protlačil jako rodinný podnik.
3: No to není rodinný podnik, ale mají známý tu cukrárnu.
0: Jo, tak tam zdravíme. Každopádně vám gratulujeme. Peníze pošleme, mějte se krásně, užijte si lázně a ať vám to dlouho zase vybruje. Mějte se.
3: Naslyšenou.
4: Díky.
0: Naschle. Naschle.

0: Tak to byl Inner Circle na frekvenci 1. 15 hodin 17 minut, už jsme to tady dneska říkali. Jsou maturity, to je takové...
1: Žijeme maturitou tady naší Lucky kolegyně, co má dceru.
0: Já myslím, že Lucka maturuje ještě tak, že by si to dala s dcerou dohromady.
1: Ty jo, pozor.
0: No, ale jsou lidi, kteří třeba maturují.
1: Kteří maturují třeba v 50.
0: No, jasně.
1: No, takže na vás taky myslíme.
0: A to je svým způsobem obdivuhodný.
1: A to je vlastně ten samý termín, že jo?
0: No.
1: Prostě jsou maturity a týká se to, ať už jsou to dálkový, nebo ať jsou to normálně denní.
0: Nedovedu si to představit, i když zas na druhou stranu, moje sestra studuje vysokou školu. Moje sestra, která je o pár let starší než já, studuje vysokou školu.
1: Je to dost podobný.
0: A já jsem jí říkal, jako jak se třeba cítíš, když do té školy chodíš a máš tam vlastně kolem sebe ty řádní studenty, kteří tam šli hned po střední. A ona mi na to řekla, já se necítím nijak.
1: Ale ona studuje dálkově.
0: Já chodím o víkendu.
1: A ona chodí, no právě, ona studuje dálkově, ne? Takže ona tam má jako...
0: Ale potom třeba jsou obhajoby a takovýhle věci a ty jsou ve všední dny, že jo?
1: Tak to asi tak nevnímáš, jako jsi prostě dálkový student, že jo? Tam jsou prostě tady ty, co to prostě zanedbali v mládí a dohání to ostatní. Zdravíme sestru.
0: Klára po 30 letech zjistila, že vlastně se chce věnovat něčemu úplně jinému a k tomu tu školu holt potřebuje, tak se do toho pustila.
1: Pojďme se ale vrátit k těm maturitám. Jo. My jsme si totiž tady mimo éter povídali o těch maturitách jako takovejch, o tom procesu, to byl vlastně hrozný stres. A v mnoha případech se stala taková zajímavá věc, že jste prostě během toho čtyřletého studia měli učitele, kterého jste vlastně nesnášeli. Nebo svým způsobem jako, ne, asi nesnášeli, třeba on byl takový buď jako drsnej, neměl rád on vás. A pak se stala taková situace zrovna u té maturity, kdy se ten učitel zachoval neuvěřitelně férově a možná ještě více jak férově, prostě vás podržel.
0: No, jasně.
1: Prostě udělal něco, co jsi vůbec nepředpokládal, že by zrovna tenhle učitel, který ti celý 4 roky pije krev a který dělá, že klacky pod nohy.
0: A ze kterého má žaludeční neurózu pomalu, že jo?
1: Který ti prostě podrží.
0: No, ale ono to tak podle mě většinou bývá. Ty učitelé jakoby možná třeba vědí, proč jsou tak přísný a nepřístupný. A potom, když vidí u té maturity, že jste tomu přece jenom něco dali. To je podle mě taky důležitá věc. Když ten učitel vidí, že jste se učili a přece jenom něco v té hlavě máte, akorát jste třeba nervózní nebo nemůžete najít to správné slovo,
1: jasně.
0: Tak vás jako pošťouchne, abyste to jako doťukli nakonec.
1: Jako samozřejmě ta nervozita a ten stresíček, to hraje velkou roli. No ale pojďme si připomenout vaši maturitu, pokud se vás to teda týká, ale věříme, že jako velký procento našich posluchačů zažilo tady tu zkoušku dospělosti.
0: Ne, takhle, já neznám člověka, který by neměl na maturitu minimálně jednu konkrétní, jakkoliv zvláštní nebo třeba jako výjimečnou vzpomínku. Že se u té maturity vždycky stalo něco, co si ten člověk bude do smrti pamatovat.
1: Mě se chtělo strašně na záchod s tebou.
0: A na potítku nebo až během zkoušení?
1: Já už nevím, já vím, že jsem
0: měla. Když to bylo na potítku, tak to je blbý, to jsme dost času před sebou ještě.
1: Potítko je kolik? To je 15 minut,
0: 15
1: ne?
0: Minut a potom 15 minut zkoušení.
1: Nejdelších 15 minut v životě.
0: No, to je strašný.
1: Tak pojďte zavzpomínat na vaši maturitu, třeba na nějakého učitele, který vás podržel, nebo naopak třeba vás někdo potopil, to jste vůbec nečekali.
0: No.
1: Stalo se něco naprosto nevídaného. Vy třeba vylosovali jste si 13.
0: A nebo jste si právě vylosovali otázku, který jste nevěděli vůbec nic a dostali jste jedničku.
1: No, pozor, Já jsem třeba nemohla pochopit, jak moje spolužečka, která vlastně byla úplně tupík, tak dostala ze všeho jedničku. Mě to vlastně trošku lezlo na nervy. Ale to se stane.
0: No jo, no, stane se.
1: A odkud ti to hraje?
0: Já nevím. Nějak se to tady celý...
1: Vojta tady skládá maturitu. Tak pojďme si povídat o maturitě a těšíme se na vaše zprávy. Můžete nám je psát na Instagram nebo Facebook.
0: Jana Knížková, Vojta Effler, Frekvence 1, to jsou instagramové účty a Frekvence 1 samozřejmě ten zmiňovaný Facebook, potom číslo 736 300 444.
1: A nebo nám namluvte hlasovou zprávu do naší aplikace.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
2: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty.

0: Right, set, red. Krátce před půl čtvrtou, za chviličku se podíváme do vašich zpráv. Dneska se povídáme o maturitách a zrovna tady ještě kolem studia probíhají naši kolegové tady z Evropy. Mm-hmm. A ti jsou taky rodiče maturantky, že jo? Mm. A ta je na potítku.
1: Ta teď sedí na potítku.
0: Sedí na potítku. No. Mm. Tak jsme si z nich dělali legraci.
2: Dneska jsou všichni tady v rádiu zelený.
0: No. A já ne, já už mám odplněno.
2: Ty máš zelený tričko.
0: Víš, proč já vám musím říct, proč já mám zelený tričko. Já jsem si původně chtěla vzít bílý a znáte takový, no ty to asi boj, to neznáš, ale udělala jsem si make-up a říkala jsem si, tak teď si pomalu nandám to bílý tričko, snad si to bílý tričko nezašpiním od toho make-upu. A co se stalo?
2: Zašpinila.
1: Ty si děláš srandu, já jsem si dneska vzala ráno zelený tričko na sebe a stříkla jsem na sebe parfém a mi to jako celý jako postříkalo, byly tam ty mokrý fleky, jsem říkala, to uschne jako voda. No, to uschlo. Ale zůstaly tam ty fleky. Takže jsem se ještě převlíkala, než jsem odcházela.
0: Ty máš prostě úplně jiný tričko, než si chtěla.
1: Jo, ten ty taky.
2: Já jsem se dneska dopoledne oblíkal, jel jsem do práce a nevím,
0: co ti žena připravila do komínku.
3: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít. Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupte na fanshop.českýhokej.cz.
1: Dobré odpoledne. Při konfliktu mezi dvěma lidmi v Poděbradské ulici v Pardubicích, kvůli kterému policie evakuovala střední průmyslovou školu chemickou, byl jeden člověk zraněn. Je v nemocnici. Útočníka policie zadržela. Policie to uvedla s tím, že další informace poskytne, jakmile to okolnosti dovolí. V Praze dnes začala fungovat akutní psychiatrická ambulance pro děti a dorost. Zařízení na poliklinice Zelený pruh v Praze 4 je určeno dětem a dospívajícím do 18 let. Hostem dnešního presklubu Frekvence 1 bude nový vládní zmocněnec pro plnění našich závazků vůči NATO, Jakub Landovský. Jakub Meindlich se bude ptát, jak přesvědčí vládu, aby dávala větší výdaje na obranu, jak se už dříve zavázala. A zeptat se budete moci i vy na telefonním čísle 257 409 999.
3: Frekvence 1. Doprava.
1: 3 minuty po půl čtvrté se podíváme na hlavní tahy.
4: Vlivem velmi hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 164. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než 2 hodiny. A s kolonou z důvodu velmi silného provozu počítejte také na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 30 minut. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlaďka.
3: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
0: Dobré odpoledne, mám radost, že vás mohu přivítat u předpovědi počasí, tentokrát na pátek. Páteční počasí bude na jedničku. Na to, že je pátek, tak se teploty tentokrát překonají. V odpoledních maximech totiž naměříme 21 až 25 stupňů Celsia. Je to tak, už je to letní hranice. No a během dne bude polojasno nebo také skoro jasno. Na většině území Česka nasvítí parádní 14 hodin délky slunečního svitu. Jenom po ránu se velmi ojediněle ještě mohou vyskytovat mlhy. A další nárůst teplot vzduchu přinese víkend. Představte si, že už v neděli budeme atakovat tropickou hranici 30 stupňů Celsia. A jako bonus nám pravé letní počasí vydrží i v příštím týdnu. Na Frekvenci 1 si dneska povídáme o maturitách. Je to dost aktuální téma, protože tady dokonce i děti našich kolegů sedí zrovna právě teď na potítku a tam zazdou kolem. Zrovna o vás mluvíme, tak držíme pěsti.
2: Jo, máte nějaký zprávy nový? Nemají.
1: Vydávám si za 10 minut.
2: No, no tak potom přijďte nám to říct. Ale přišla krásná zpráva od Jardy. Maturoval jsem z matiky a při zkouškách nejdřív byli kluci, co šli z češtiny, kámoš vylezl ven a říká, pokud chce někdo otázku číslo 2, tak na té plastové kartičce je slabě vyškrábaná římská jednička. Tak jsem se koukl, jaká otázka je číslo 2 a říkám si, paráda, to umím. A ještě jsem zamachroval na učitelku z matematiky, která vyšla na chodbu a říkám jí, až tam přijdu, paní učitelko, tak já si vytáhnu 2, všechno vám zodpovím, ani se mě nebudete mít na co zeptat a dáte mi z maturity za 1. A jak jsem řekl, tak se stalo, ona to dodnes nepochopila.
1: No. To ten riskoval strašně, že jí to takhle říkal.
2: No.
1: Co?
5: To jo.
1: No.
2: Taky mohli ty kluci, co maturovali před ním a říct, jako jim dát na schvál.
5: Ale já si vlastně neuvědomuju, jestli oni potom ty čísla, který se za to dopoledne vytáhnou, jestli ho vrací zpátky nebo ne. Vlastně možná ne, viď?
2: Ne, za to odpoledne se to...
5: Za to dopoledne nebo odpoledne?
1: Ne, v tom bloku se to nevrací.
5: V tom bloku se to nevrací.
2: Pak se to vrací až na další kolo, no.
5: Takže ty ses prostě třeba naučil dobře, já nevím, 11 a teď ten před tebou si tu 11 vytáhnul. Tak to seš prostě si můžeš jít.
2: Já jsem měl teda u maturity hrozný štěstí. Já jsem se tehdy chystal na přijímačky na DAMU a součástí přijímaček na DAMU byl i test jako z historie divadla. A já jsem si vylosoval otázku z češtiny číslo 25. A to bylo vývoj českého a světového dramatu ve 20. století.
5: To, co jsi měl nabiflovaný, no.
2: Teď se na mě ta češtinářka podívala, říká, jak jsi to udělal? Já říkám, no, máš sem enter, paní učitelko. No.
5: Jsem se to naučil. No.
2: A prostě to umím.
5: Ne, je to i o štěstí samozřejmě, jako je to strašně moc o tom, jak jste schopný zvládnout ten stres. Ten stres je velký a pak je to i o tom štěstí, že před 13 si prostě nemůže vytáhnout každý.

0: Alex Warren a Ordinary na frekvenci 1. Já jak rád kulinařím a vařím, tak já samozřejmě...
1: To je na tobě sympatický.
0: No ano, to je to jediné, co je na mě
1: sympatické.
0: Prostě
1: sympatické. Ne, já myslím, že... Ještě ta vejška.
0: Jo, dobře, tak jo.
1: Ne, já myslím, že jako chlapi, který umějí vařit, to mají v životě prostě strašně jednoduchý.
0: No, říká se, že je to sexy, když chlap vaří, jo.
1: No je to jako...
0: Takhle,
1: to jsou tak bonusový, teda plusový body.
0: A neumíme po sobě uklidit, teda jsem chtěl říct.
1: Můj chlap, jo.
0: Jo? Mm-hmm. No, tak to není chlap.
1: Teda to jsi neměl říkat. Tě pokoušet.
0: Ne. To samozřejmě byl Míšo, pardon. Ale já jsem chtěl říct, že jsem četl strašně zajímavou věc, protože čím dál tím víc lidé koření. Že čím dál tím výrazněji se ochucujou jídla. A když jdete třeba do nějaký lepší restaurace, tak si toho všimněte, že to bývá dost často překořeněný. A když vám přinesou něco, co chutná opravdu jako ta surovina, tak vám to přijde mdlý. A teď přišla taková jako zajímavá studie nebo myšlenka, kterou chtějí teďko studovat. Proč to tak je? Proč pořád chceme ty chutě v tom jídle intenzivnější? A prý je to kvůli chytrým telefonům.
1: Cože?
0: Že spousta lidí u jídla kouká do té černé krabičky.
1: A nevěnuje se tomu jídlu.
0: Tím pádem vlastně věnuje pozornost něčemu jinému, čímž pádem samozřejmě to tělo nevnímá tolik tu chuť toho jídla. Mm-hmm. A pak ty lidi mají pocit, že to není tak správně okořeněný a víc si přisolej, víc si připepřej a tak dále.
1: To je zajímavá myšlenka. My jsme jednou byli v takový tý klasický čínský restauraci, dali jsme si takový to kung pao a ono to bylo strašně slaný.
0: No.
1: A pak jsme pochopili, proč.
0: No, jestli vytáhnou telefony, aby vám to chutnalo normálně.
1: Ne,
0: jo.
1: Se potom posrali, to bylo zkažený, jo.
0: Jo, takhle. No, tak to je druhá varianta.

0: Pojďme se vrátit k maturitám. Mám tady příběh, který nám napsala Hana.
1: Ano.
0: Zdravíme Haničku. Maturovala jsem 24.5., což je zanedlouho, tyjo, to je v neděli. Ale byl to teda rok 1998. Na Janu, tady píše Hana.
1: Počkej.
0: Já mám svátek v neděli.
1: Já vím, ale počkej, 24.5. jsem maturoval i já v roce 1998.
0: To si pamatuješ takhle?
1: No jasně.
0: To není to tvoje spolužečka, o to asi ti to je nesmysl. To byla velká náhoda.
1: Lovosice gymnázium.
0: Pamatuju si to proto, protože ségra měla svátek. Na maturitu jsem s kamarádkou jela stopem. Dodneska to nechápu. Maturovala jsem z češtiny, němčiny, z SV a hudebky. Nutné podotknout, že jsem byla v té době celkem průšvihář a chodila jsem za školu. Pan profesor ze společenských věd mi celou odpověď na tu otázku, což byla politika, nadiktoval. Dodneska jsem mu vděčná. Z hudebky jsem uměla jenom otázku číslo 1 a tu jsem si taky vytáhla.
1: No prostě,
0: jsem neskutečnou kliku.
1: Já mám pocit, že ty maturity, že pokud existuje něco mezi nebem a zemí, tak ti ze zhora vždycky jako se snaží pomáhat co nejvíc, co to jde. No. Mimochodem společenské vědy, ne, že by mi to všechno nadiktovala naše učitelka na společenské vědy, ale byla tam přísedící. A přísedící byla, já to řeknu, to byla alkoholička. A já jsem maturoval odpoledne.
0: Já jsem maturoval z názvu alkoholických nápojů.
1: Ne, prostě ráda se napila, já jsem jí měl hrozně rád i tu profesorku, ona byla opravdu skvělá, hrozně vzdělaná, hrozně fajn ženská, akorát prostě tam bylo tady to. A já jsem dostal vývoj české státnosti. A ona mi taky neskutečně pomáhala. A byl nejvtipnější na tom bylo, že ta zkoušející dělala, že to nevidí a neslyší.
0: Jo, no jasně.
1: Protože já jsem tam seděl a došlo třeba na otázku, jak se jmenovala žena Tomáše Garrigua Masaryka. Já jsem říkal, Masaryková. No dobře, ale tak jako jmén, celý jmén. To vlastně Garrig, že jo? To ona byla z Francie. A křesním Vojto. A vedle té zkoušející se ozval Charlotte.
0: Jako až takhle.
1: No jasně.
0: To je
1: jasný. Charlotte se vlastně jmenovala a zkoušející. No výborně, vidíš, že to víš.
0: Už naštěstí, že jsi to rozuměl.
2: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
3: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální 7letá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
4: Když to vezmu kolem a kolem, cyklofestivale na Lipensku je super na první dojem. Přijeď si užít tu největší cykloparty široko daleko od 5. do 7. června. Čeká tě bohatý program pro celou rodinu, dětské i dospělé amatérské závody, testovačky kol, super kulturní program a mnoho dalšího. Více na kolemkolem.info.

0: Alvaro Solera Sofia na frekvenci 1, za 3 minuty bude 16 hodin.
1: Já jsem tady zrovna vyprávěla holkám v newsroomu takový příběh, já jsem dneska vlezla do metra se psem a pes šel za takovou slečnou, začal jí očuchávat. Říkám, ty vy máte doma určitě nějaký zvířátko, že bavíte tu naší lásku. Ona říká, my máme doma veverku.
0: Veverku doma?
1: A tak jsme tam googlili, že Lucka to zjistila, že se opravdu dá normálně koupit si veverku.
2: Normálně, a můžeš si hezky chovat doma. Můžeš si koupit veverku, teď jsou zrovna nějaký mláďátka za 3000 jedna veverka.
1: Veverku.
0: A mě by zajímalo, jestli jde veverka třeba nějak jako vydrezurovat, jako vycvičit. Že?
2: No to no, jsem si zjišťovala. Přesně.
0: Hlavně tě je nosí na zimu, že jo?
1: Tak proč jinýho jí máš? Pro co jí?
0: No a když chcete drzou, tak zlázní.
3: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Megle bezlaktozové mléko 1 litr za 34,90 a Dr. Edgar Pudding Premium za 14,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Slevomat. To musíte zažít.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Právě

0: nově v prodeji. Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
1: 16 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
2: Přináší je Lucka Špídová. Hezké odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Student pobodal spolužačku v Pardubicích. V čele ústřední vojenské nemocnice končí ředitel Masopust. Koubek povolal na sraz před mistrovstvím světa nováčky. Policie řeší napadení v Poděbradské ulici v Pardubicích. Evakuovala blízkou střední školu. Na místě zadržela jednu podezřelou osobu. Aktuálně probíhá bezpečnostní prohlídka školy. Podle informací novinek CZ pobodal student mladší spolužačku, která se s ním měla rozejít. Útočník podle svědků z místa navíc ohrožoval nožem i další osoby přítomné incidentu. Ředitel Pražské ústřední vojenské nemocnice Václav Masopus skončí ve funkci. Požádal o převelení na jiné služební místo. V žádosti Masopus uvedl, že se chce věnovat odborné činnosti v rámci své zdravotnické specializace. V minulém týdnu v nemocnici zasahovala policie v kauze. Posudku obvinila 10 lidí. Pravidla pro používání mobilů má být ve školním řádu 93% škol. Vyplývá to z průzkumu, který v květnu udělalo ministerstvo školství. Asi 200 škol se chystá pravidla zavést po prázdninách od 1. září. Při používání telefonu o přestávkách se přístup škol výrazně liší. Do fotbalové reprezentace se na sraz před mistrovstvím světa po zranění vrací Adam Hložek. Tým čítá 29 men. Finální výběr oznámil trenér Miroslav Koubek koncem května po přípravném utkání s Kosovem. Kouč českých fotbalistů povolal na sraz tři nováčky, mimo jiné teprve 17-letého Huga Sochurka. Trenér Koubek k nováčkům řekl.
4: Nebudou komparzisti na tréninku, ale budou to hráči, kteří proti Kosovu nastoupí minimálně poločas, všichni ty tři mladí nastoupí, to můžu říct už teď, pokud se nestane něco mimořádného z pohledu zdravotního. Takže je to takový zápas, kdy chceme ještě si věci porovnat, vidět na poslední chvíli ty aktuální možnosti, které se nám potom otvírají z hlediska systémovosti.
3: V nominaci na sraz před mistrovstvím je i Tomáš Chorý a David Douděra, které Slávie nedávno vyřadila z kádru.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
3: Máme oblačno až polojasno, k večeru má být opět slunečno, teploty stoupají na 18 až 23 stupňů. Zítra bude ještě větší teplo, naměříme 23 až 26 stupňů a bude většinou polojasno až jasno.
5: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
0: Frekvence 1.
1: Doprava.
3: Kolonu hlásí zde jedničky.
6: Vlivem velmi hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 164. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než 2 hodiny. A s kolonou z důvodu velmi silného provozu počítejte také na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které bude to popojíždět okolo 30 minut. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Blažka.
7: Krátce po 16. hodině, dneska řešíme maturity a teď máme rozuzlení jedné maturity, která probíhá tady našich kolegů v práci včera. Cože si to by vylosovala?
8: Lichokopitníci a komisařka byla prý koňařka.
7: Ale snad dobrý, no.
8: Jo, prej dobrý, tak to je skvělý.
7: Protože tohle je nějaký zvláštní systém, protože

0: vím, že ona studuje veterinu a oni snad mají prostě rozdělený ty předměty do různých dnů, že?
1: No. Já jsem to čeká i příští týden, no.
2: Já jsem teda jako vždycky lidi, co studují veterinu a co dělají veterinu, hrozně obdivoval, protože to říkala vždycky moje mamka a ona dělala ve zdravotnictví celý život, že veterináři to mají daleko složitější než jako lidští lékaři, protože lidský lékař studuje jeden organismus, že jo? Kdežto ti veterináři musí prostě všechno od veverky přes hady, pavouky až po psy, že jo?
0: A veverky stojí 3000?
2: No. Veverka není žádná láce, jako.
1: Ne, to musíš zachránit.
2: Ale zase, když nám budou nosit ty ořechy, jak jsme tady říkali, tak se to vyplatí, protože ořechy jsou taky drahý.
0: To je pravda,
2: jo?
0: Je pravda.
2: Takže ono se vám to vrátí.
0: Takže zpátky k maturitě, vrátíme se k tomu za chvilku, teď si dáme skvělou muziku.
3: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: Na Frekvenci 1 teď prostor tady dostanou dva pánové, jmenují se
1: Michal Suchánek a Petr Kolečko, neboli naši vševědi.
0: Ano, jejich rubrika Cože zodpoví všechny vaše otázky. Pojďme na to.
2: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
3: Koupil jsem paprikám speciální hnojivo a přijde mi, že od té doby rostou hlavně plevele. Nemůže to někdo vyrábět obráceně, Bohou 62 Přerov. Mně se jako líbí, jak, že jako koupil jsem paprikám, víš, že ten vztah jako k ním, jo, to se mi jako líbí.
4: To oni asi i tak potom mluví, jako víš, jako, že mluví maminky třeba o těch dětech, no tak my jsme dneska cvičili, nebo my jsme se dneska pokázali, a on třeba jde s těma paprikama na výstavu asi, nebo mluví o tom, jako, že no tak my jsme dneska s holkama, víš, že má,
3: s holkama, jako s
4: paprikama. No ne, tak mluví o nich, jako já jsem jim koupil to a to, takže tam to bude jako hodně vo vztahu.
3: Jo, že jako ráno vlastně on přijde, jak jsme se dneska vyspinkali a tyhle ty.
4: No.
3: Na mě se to líbí, jako když už prostě jako jsem zahrádkář, tak to dělám pořádně.
4: No tady je problém, že
3: blbý hnojivo, ať koupí nový, prostě no. Ať se jim omluví samozřejmě, těm paprikám.
4: Jo, to taky může být na schvál, že jo. A on to tady hází na výrobce nějaký, že jo. Mohl k něčemu dojít, papriky teďka jako na to nebudeme růst, ale co jste plavil, jako se k nám chovat nebude, jako že jo.
3: Že trucujou, jako.
4: No, je to možný.
3: No tak prostě omluvit se, no, a šlechtit, pohladit je.
4: Já jsem to tak nemyslel, každý jsme jenom člověk, pojďme na to zapomenout.
3: No jasně.
4: Vám to ale dneska sluší, vy budete pálit, já už se těším.
3: Jo, i kdybyste nepálili, budu dělat, že to pálí, přesně tak.
2: Cože?
5: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
2: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

0: Korona a Rhythm of the Night na frekvenci 1, 5:15. Našel jsem celkem zajímavou zprávu. Kdo chce žít déle, nechce učí od velryb. Protože se objevilo, v Grónsku objevili u velryb takzvaný gen dlouhověkosti. Je to něco, co umí opravit třeba poškozenou DNA v těle tady těch kytovců. A ty velryby se díky tomu dožívají až 200 let.
1: No, a to se nedá naučit, ne?
0: A vědci se prý domnívají, že implantací tady toho opravného mechanismu do lidského těla by se mohla velmi prodloužit délka života a zlepšit kvalita toho života. Jo.
1: Já nevím. Jako musí to mít nějaký hranice. Jsme o tom mluvili minulý týden, jdem na 70. Tam prostě 70. do půl pátý haleka, prostě kdyby se nechumelilo.
0: No to chce nějaký hranice, to
1: jako,
0: je pravda.
1: Myslím, že by se to mělo někde zastavit prostě. Se sem nevejdem všichni, prostě když budou už se všichni dožívat 150 let.
0: Ne, já jsem si představil, jako je...
1: A pak prskáme, když se má posunout důchodový věk, že jo?
0: No jasně, no tak ale zas na druhou stranu, jakoby tím by se zlepšila samozřejmě kvalita života.
1: Rozumím.
0: A to tělo by bylo, jakoby, muselo by se to tělo přizpůsobit tý dílce toho věku, protože teďko jsme tak nějak, nebo ta tělesná schránka je nějak uspůsobená, jo. Že ono to pak začne v nějakým určitým věku prostě chřadnout.
1: No, říká to... se, že úplně největší změny přicházejí po 40, po 60.
0: No.
1: A po té 60. už to pak jako nějak jde tak jako, že nechci říct rychle, ale že už tam nepřijde žádný jako úplně totální propad.
0: No jasně. No já totiž se nedovedu představit, jak by to potom vypadalo. Já třeba hrozně rád sleduju, teďko běžel zrovna o víkendu přímý přenos jednoho velkého tanečního festivalu v Las Vegas, jo. EDC se jmenuje ten festival. A já když si představím, že tam je 10 000 lidí, kterým je 130.
1: No.
0: A tancují.
1: A kankán prostě.
0: Co kankán? Mají ty číra.
1: Nevím, jestli z toho děláme legraci, tyjo, ale já myslím, že opravdu tyhle snahy jako dožít se dlouhýho věku. No. Ale já bych to možná trošku posunula do toho úplně jiného, jak ty říkáš, jako aby prostě lidi, kteří už jsou ve vyšším věku, aby žili kvalitním životem.
0: No.
1: Takže prostě stačí trochu velryby a je to. Nebo ne?
0: No, tak já nevím, jestli...
1: Makruje moje fakt.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme

0: Frekvenci na krátce před půl pátou.
1: No a krátce po půl páté, hned po zprávách s Luckou, vás čeká spousta peněz, pokud uhodnete poslední slovo. Myslím, že 23,5 tisíce.
0: Já to rozpočítat.
1: No, myslím, že 23.
0: Na počítání jsem tady.
1: Prosím. Tak nám to spočítej.
0: 23 500 korun.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
4: Dobré odpoledne. Cenové stropy na pohonné hmoty, které denně stanovuje stát, se v pátek změní o haléře. Litr benzínu v Česku oproti dnešku zdraží na 45 korun a 23 haléřů. Nafta naopak zlevní. Čerpací stanice je budou moci prodávat nejvýše za 42 korun a 31 haléřů za litr. Zdravotníci a humanitární organizace na východě Konga varují, že jim docházejí kapacity i vybavení pro zvládání nové epidemie eboli. Situaci podle nich výrazně komplikuje ozbrojené násilí v regionu. Hostem dnešního presklubu Frekvence 1 bude nový vládní zmocněnec pro plnění našich závazků vůči NATO, Jakub Landovský. Jakub Heinlich se bude po 18. hodině ptát, jak přesvědčí vládu, aby dávala větší výdaje na obranu, jak se už dříve zavázala.
5: Frekvence 1. Doprava.
4: S kolonami počítejte na D1.
6: Vlivem velmi hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 164. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než 2 hodiny. A s kolonou z důvodu velmi silného provozu počítejte také na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 30 minut. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlačka.
1: Číslo jsem k nám do studia velmi dobře znáte, stejně vám ho ale zopakujeme.
0: 257 409 99, volejte právě teď, čeká tady na vás spousta peněz.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Kdo pak se dovolal? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: To je velké překvapení, tady Lenka z Běchovic. Asi po roku jsem se dovolala.
2: Po roce jste se dovolala, Lení. A vyhrála jste před rokem?
4: Depak. No, tak ale se... už jenom, že se dovolám, tak to je výhra.
2: To je, tak to jsme rádi. Dívka.
3: Tak to je hezký, tak tím bychom to mohli ukončit. Tak gratulujeme.
4: Tak já zkusím to slovo ještě.
2: Jo, no,
3: jasně, to víte, že jo.
2: Jako za ty peníze musíte. Protože...
3: 23,5 tisíce korun.
2: A moc vám to přejem, tak tady je věta, kterou je třeba děkuji dokončit.
3: Řekla jí Dagmar Honcová.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
4: Rtuť.
2: Rtuť. Pojďme zkusit, jestli je to správně.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
3: Bohužel, to není to správné slovo.
4: Nevadí, ale ráda jsem vás slyšela.
3: No by vás taky.
4: Zase někdy, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Mějte se, naslyšenou.
4: Mějte se, děkuju.
2: No a zítra v pátek 22. května budete po ránu hrát o 24 000 korun.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: I dnes v Business Party na Frekvenci 1 probereme něco z tématu pojištění.
1: A zaměříme se na podnikatele, takže konkrétně to bude o pojištění právě pro podnikatele.
2: Business Party. Posluchače Business Party zdraví Aleš Vyskočil a produktový manažer Direct pojišťovny pan Filip Zavřel. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Direct pojišťovna je silná v pojišťování aut, majetku a taky v cestovním pojištění. Ale nabízíte pojištění třeba pro podnikatele?
3: Nabízíme i pojištění pro podnikatele. Vlastně podnikatelské pojištění dneska tvoří zhruba třetinu našeho biznisu a nemáme pojištění jenom pro velké firmy, ale i pro ty menší, i pro živnostníky.
2: Dá se to nějak zhodnotit? To znamená, menší živnostníci mají větší zájem nebo menší zájem než ty velké firmy?
3: Je to tak, že menší firmy mají menší zájem. Paradoxně si myslí, že se jim nic nemůže stát.
2: Proč si myslíte, že menší živnostník si myslí, že se mu nic nestane?
3: Obvykle velké firmy si umí spočítat, kolik vlastně je ty věci, které používají, všechno stojí a kolik by stálo, kdyby se tomu něco stalo. Malý živnostník si říká, já zase tak velké podnikání nemám, co by se mi mohlo stát, jo, to nějak udělám.
2: Ale já v tom vidím to pojištění té odpovědnosti hlavně. Teď se může stát, že ten elektrikář udělal nějaký zkrat a vypálí celý barák.
3: Je to tak, je to tak. A samozřejmě to lze pojistit, my jsme na to připraveni a to pojištění nabízíme, ale pravdou je, že dneska ani 10% podnikatelů není pojištěno v České republice.
2: A je to drahá pojistka?
3: Není to drahá pojistka.
2: Řádově?
3: Řádově jsou to nižší tisíce korun.
2: Za rok?
3: Ano.
2: Není třeba otázka toho pojištění, že je složité, že se musí složitě vypisovat a že je na konkrétní situace?
3: Dneska už tomu tak není. Vlastně i přes naše webové stránky si živnostník může vlastně pojištění sjednat a my jsme to udělali tak, aby právě na nic nezapomněl. To znamená, to sjednání ho samo navádí, ptá se ho, co vlastně je pro něho relevantní a podle toho mu nabízí konkrétní rozsah pojištění.
2: Poprosím vás o slovo na závěr.
3: Tak já přeju všem posluchačům, aby měli hezké léto, šťastnou cestu a hlavně, ať se vám nic nestane.
2: Já vám děkuji za příjemný rozhovor. V dnešní Business Party si se mnou povídal produktový manažer Direct pojišťovny pan Filip Zavřel. Děkuji, na shledanou.
3: Na shledanou.

0: je Lajdou s Family. Úžasná muzika na frekvenci 1 a na konci téhle muziky nás čeká navštívení dnešního ranního vysílání.
1: Dneska byl u Lubky a Míry herec, kterého asi není třeba úplně představovat, Marek Adamčík, nejenom, že je to manžel a spolurodič společného dítěte Evy.
0: Spolurodič?
1: Evy Adamčíkové.
0: Otec je vždycky nejistý.
1: No, jasně. No,
0: ale tak jestli má blány prstama, teda mezi prstama. A to dítě taky. Tak je dost jasný, že asi jo.
1: Na hřbetě obráceně srstveň. No, každopádně...
0: To jsem teď viděla štěňátko Ridgebacka.
1: Jo, oni jsou krásný.
0: Oni jsou boží.
1: A náš soused má Ridgebacka, že teda odbočuju od Marka Adamčíka, nevím, jestli se k tomu dostali. Tak,
0: má, já si to hlavně, prosím vás, nebere Marek osobně.
1: On už je to staříčkej Ridgeback a on je takovej jako, že už šedivý pomalu, ale ten pruh, co má tady, pořád takový jako sitě hnědy. A je to hrozný mazel na to, že je to vlastně tak temperamentní zvíře. No.
0: Tak aby jsme to uvedli na pravou míru. Marek Adamčík rozhodně nemá pruh na zádech ani blány mezi prstama.
1: Ano, Marek Adamčík je skvělý herec, který se v létě představí v letních shakespeareovských slavnostech a Lubka s Mírou se s ním povídali nejenom o herectví, ale třeba i o rodičovství.
0: Přesně, jak se mu daří ta jeho otcovská role?
2: No, snažím se přežít. A to se mi zatím daří, zatím všichni tři, myslím, jsme celkem kompenzovaní. Je to divočina, máme poměrně temperamentní dítě, který jako si rádo postěžuje, ale zase, když má dobrou náladu, tak je strašně ochotný s náma sdílet, takže to nás zase nabíjí. A máme samozřejmě poměrně nabitý ty kalendáře, takže jako je to na organizaci, už jako bychom mohli vést menší firmu, myslím.

0: Blondie a Maria na frekvenci 1 před 17.
1: Po 17. velké hlavy a zahraju třeba Pet Shop Boys.
0: Taky bude Holly Humberstone.
1: A nebo Sonic. Sonic. Já nevím, proč mi tam naskočilo Unique 2, protože tam je to kvé.
0: No mě napadl ježek Sonic zase, ale ona nebyla modrá, neměla bodlinky.
1: Každý máme úplně jiný asociace.
0: Tak další asociace zítra ve 2 odpoledne.
2: I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
3: Aktuální hity.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
5: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost tak.

0: Sjezdem pětě za oběti holokaustu na brněnském nádraží protestuje několik desítek lidí. Obě skupiny oddělují koleje na pátém nástupišti, odkud z Brna odjížděly židovské transporty. Sudetští Němci mají v Brně program až do pondělka. Jeho hlavní část se uskuteční v sobotu a v neděli na brněnském výstavišti. Očekávají se také protesty. Proti setkání na českém území se minulý týden hlasy vládní koalice vyjádřila i poslanecká sněmovna. Naopak prezident Petr Pavel poskytl mítingu Brno svou záštitu. Letiště Praha před hlavní sezónou spustilo kampaň Odbavte se, ve které radí cestujícím, jak bez komplikací projít letištěm. Upozornilo také na dopravní komplikace kvůli stavbám u letiště i na odlišná pravidla v terminálech. Mluvčí letiště Denisa Jitmánková ke zprávě uvedla.
1: Letos je více než kdy jindy důležité, aby cestující vyrazili na letiště s dostatečným předstihem. Příjezd i odjezd z letiště totiž bude po celou sezónu ovlivněn přestavbou mimoúrovňové křižovatky a Aviatická Lipská u letiště, což může způsobit dopravní komplikace. Doporučujeme proto cestujícím během rekonstrukce křižovatky využívat zejména městskou hromadnou dopravu, která není dotčena dopravními omezeními v místě stavby. Edukační kampaň také upozorňuje na rozdílnost limitů tekutin v jednotlivých terminálech.
0: Očekává se, že v letní sezóně odbaví rekordních 11,9 milionů cestujících, meziročně o 3,6% víc. Zástupci českého průmyslu i obchodu požadují dvouletý odklad platnosti obalového nařízení Evropské unie. To má minimalizovat množství obalového a odpadového materiálu. Zavádí například povinné testování obalů, povinnou recyklovatelnost nebo označování obalů. Norma má platit 12. srpna, stále ale chybí řada prováděcích předpisů. A proto prý není možné požadavky nařízení naplnit, informovala dnes Hospodářská komora. Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek povolal na sraz před mistrovstvím světa v Severní Americe a přípravné utkání doma s Kosovem tři nováčky. Útočníka Kristofa Kabonga a záložníky Alexandra Sojku s teprve 17-letým Hugem Sochůrkem. V širší nominaci na šampionát jsou i útočník Tomáš Chorý a obránce David Douděra, které pražská Slavia po vyloučení v nedávném derby vyřadila z kádru.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Dnes v noci počítáme s tím, že teploty budou kolem 10 až 6 stupňů Celsia, v údolích to může být kolem 4. Bude skoro jasno nebo jasno, zítra bude polojasno až jasno, během dne zítra přijde také místy oblačnost, ojediněle přijdou také zítra přehánky, teploty pro pátek 22 až 26 stupňů Celsia.
3: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: Dlouhá kolona je před Brnem na dálnici D1 ve směru od Prahy. Aktuálně se připravte na to, že do ní vyjedete zhruba na 176. kilometru, končí až na 206. kilometru za Brnem. Celkem v ní necháte přes půl hodiny. Další kolona je potom při příjezdu do Prahy po dálnici D2. Na posledních několika kilometrech necháte taky asi 10 minut. 10 minut je potom taky kolona v opačném směru při průjezdu Brnem po dálnici D1 od stého 95. na stý 84. kilometr. No a stojí opět provoz taky na pražském okruhu. Vlastně už předtím na dálnici D5 na posledních 8 kilometrech je hustý provoz, zdržení zhruba 10 minut, dalších 15 potom na pražském okruhu směrem k D1. Tak šťastnou cestu, teď už začínají velké hlavy.
4: Ano, jsme velké hlavy a nebojíme se je použít.
5: Dobrý den.
6: Nazdár. Věděli jste, že pozdrav. O Eiffelovu vežu, já pozdravím na konci.
5: Dobře.
6: Dobrý den. Věděli jste, že o Eiffelovu
4: vežu... Jak se chtěl, říká na shledanou.
5: Jak se chtěl spouzet a nakonec stejně ty si to dostal.
6: Dobrý den. Věděli jste, že o Eiffelovu vežu se stará 350 zaměstnanců, kteří jsou tam na plný úvezok.
4: 350?
6: Ani je to málo?
7: Já si myslím, že je to málo teda.
4: Hlavně, počkej, já se tam chystám, ať nepřijdou ve stejný den všichni do práce.
7: No víš, jenom utřít zábradlí.
6: To máš 50 lidí.
7: Škody věcí.
5: Tak, přátelé, co dnes budeme zásadního řešit?
7: No, zvedli byste telefon, kdyby vám zavolal papež.
4: Mm-hmm. A prozradíme, jestli je jeden palohabera, nebo je více palů haberů.
2: Velké hlavy. Frekvence 1.
5: Pojďme ale k jedné kauze. 6 let ve vězení za zpronevěru by měla strávit bývalá matka představená monastýru svatého Václava. Podle obžaloby způsobila pravoslavné církvi škodu nejméně 73 milionů korun.
7: To znamená, že matka představená si to představovala po svém.
4: Ale já jsem si hned představil abatyše a četník ze Saint-Tropez, pamatujete?
6: A já zase sestru v akcii.
5: A já zase třeba svoji sestru.

0: Představte si, že na zákaznickou linku zavolal papež.
1: My máme taky křesťanský vysílání trošku.
2: Dneska, jo. No. A Batiše už volá, teraz
3: na
2: papež.
1: Rádio Proglas. Velké hlavy, frekvence jedna. Trable se zákaznickou linkou se nevyhýbají ani hlavě katolické církve. Papež Lev XIV. Se pokusil na dálku změnit telefonní číslo a adresu u své americké banky. Ačkoliv správně odpověděl na bezpečnostní otázky, pracovnice zákaznické linky trvala na osobní návštěvě pobočky. Když jí řekl, že volá papež, tak zavěsil.
3: Já myslím, že je správný, když se pracovníci banky chovají ke všem zákazníkům úplně stejně. To znamená jak? Proti mě.
2: Ale tak zase ukažte mi úradní, které by volal papež a ona by mu verila, že je papež.
1: Ale
0: možná měl zavolat jako
3: dobrý, tady papež, papež Mrázek, dobrý den.
4: No takhle asi ne.

0: Najviac čaju vypestujú v Číne. Čiže ja tam dám
1: dingo, chceš? Veľké hlavy. Nevím, jestli jste to slyšeli, ale nejvíc čaje se vypěstuje v Číně.
0: V Číně, no. Tie čajové listy ručně zbierajú miestne ženy. A povedzte mi, koľko dokážu nazbierať tie najšikovnejšie za deň?
2: No, ja vám ešte k tomu něco řeknu. Vy, co máte rádi čaj, oni jak to zbírají. Ja som videl dokument o tom. Tak oni sú lehký, ty čajový listy.
3: Právě proto
2: je hodně. Oni je všechny volizujú, aby jako drželi pod kosou a byli těžší a měli víc peněz za to,
3: co když to dávají do růží. Oni je vemou a takhle v podpaždí ještě otřou.
2: To ne, to nedělají, oni to dělají níž.
0: No tak, a tak.
1: Jako na chodidle.
2: To je jenom pro vás, co máte rádi čaje.
0: Já už nechcem vědět správnou odpověď, už má to vlastně vůbec nezajímá.
3: Ne, podle mě nazbírají třeba 5 kilo.
0: 5 kilo?
2: 10.
1: 20.
0: 30 kilogramů nazbírají ty nejšikovnější, ale ty jsou asi hodně slintavé.
4: Jak se do rádia volá,
5: tak se z rádia ozývá.
4: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
5: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
4: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
5: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
4: Nahrajte vzkaz.
5: A už jsme v kontaktu.
4: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
6: Páčka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým 2 kusům pistolové pěny pro tepelné izolace DEK Foam MX600 nyní navíc dostanete 3. kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu DEK Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na DEK.cz.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok

0: třeba jako víme, že je víc palohaberů.
1: No, normálně nějaký, on se vydává za palohaberu.
2: A chce na kytaru, protože nemá.
1: Ale víš, co nejsmutnější, že je nějaká, která mu to věří, že?
2: No, no, asi má pěkný prízvuk.
3: Tak za chvilku, já jsem to nebol, povíme rád.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Frekvence 1.
6: Doprava.
7: Vlivem velmi hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 171. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 40 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než 2 hodiny. A s kolonou z důvodu velmi silného provozu počítejte také na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 40 minut. Z tohoto důvodu se tvoří kolona už i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 8. až 0. kilometrem, ve které se zdržíte okolo půl hodiny. A s menším zdržením počítejte na dálnici D11 na 1. kilometru exit Horní Počernice nájezd Černý most, kde došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlačka.
8: Velké hlavy Frekvence 1.
1: Jistá paní z Třebíče se zamilovala na Facebooku do falešného pala habery. Psali si spolu 2 roky. Podle policie fejkový habera vytahal z téhle paní 44 tisíc korun.
3: Počkej, já si typněm. Ako poznám haberu, určitě požadoval po paní peníze na cestu z Bratislavy až do Třebíče.
0: Je neměla to rovnou napráskat Peštový?
3: Peštový.
2: Ale nebuďte tak oškliví, chlapci. Pojďme zahrát paní z Třebíče pěknou písničku.
1: Jakou?
2: Prijevan v peňaženky.

0: Máme tu jednu svatební otázku.
1: Velké hlavy, frekvence 1.
2: Anglická královna Viktoria zavedla jeden zo svadobných štandardů. Aký?
0: Že muž musí říct taky ano.
2: Správně.
3: Ne, yes.
2: No, ne, yes. Tak co podle vás?
3: Podle mě zavedla první svatební noc.
4: Ne, já myslím, že polibek nesmí být delší než 30
3: stupňů. Nesmí být jazykem.
4: Jazykem, no jazykem taky, no.
2: Tak mám tu tři možnosti, nie jsou tak atraktivné jako ty vaše.
3: No, to je nuda.
2: Kyticu, závoj alebo biele šaty.
3: Biele šaty.
2: Biele šaty.
4: Kyticu alebo závoj.
0: Já si myslím, že to bude ta klasika, pojďme kytice.
3: Ne, takže závoj.
2: No, boli to biele šaty, ale čo je kuriózne, ona sa v nich nevydávala.
4: To je pravda.
3: Ne, prase to. No.
4: Byla.
3: To jak si dala nějaký hamburger, ale
4: kladet se pocitala.
3: Pardon.
4: Nebo pokecala, to jsou fóry blbý. Pojďme dál.
1: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
5: Hudební novinky.
1: Trby ze světa slavných.
5: Song za odměnu.
1: A dorazí i zajímavý host.
5: Kdo to bude tentokrát?
6: Cestovatelé a taky autoři cestopisů Kristýna Tronečková a Matouš Hurtík. Tak jak se jezdí po světě a hledá štěstí?
5: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
1: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

0: Rychlostní kanoista Martin Doktor má dnes narozeniny.
1: Mohli se potkat.
2: Ten to prodal, viď?
3: Ten teda.
0: Prodal tu?
2: Prodal medaily.
0: Medaily?
4: To nebyl on.
2: A kdo to byl?
4: To byl...
3: Polert.
4: To byl Polert. Lukáš.
2: Tak ten to nepprodal. A Polert byl doktor.
3: No, on je stále doktor.
4: On je doktor. No.
2: Tak, ale už nemá medaily.
3: Internista bez medaily.
4: Ani jednu.
3: Takže Martin Doktor je starší doktor alebo Granko?
2: Takže když se řekne Granko, taky se vám vybaví tvář toho dítěte?
3: Ano.
2: Já to tam mám pořád.
4: Já vám to řeknu, já to vím, tak zkus ještě ty.
0: Mě teda ten červený hrnek s bílýma puntíky.
2: Jo, a to je taky pravda.
4: Granko převzali Čechoslováci od Benka, to se jmenalo Benko na západě, Benco,
3: ano.
4: A oni to převzali v nějakým 70. třeba třetím roce.
0: Takže doktor je těsně starší.
2: Je těsně
4: doktor
2: starší.
4: Doktor je mladší.
3: Je pěkné, že Mikeš to celé tak krásně vysvětlil.
2: A
4: pak to
3: pravdu máte vy dva, já. Protože doktor má 52 a Granko existuje 47 rokov.
4: Dobré, no.

0: 3. Tak tedy jdeme do finále. Para, para, para, para.
1: Tak já fuknu a vy si dejte dialog, jo?
2: Ne, ne, tohle je čistý monolog ženy.
1: Tak si dáte monolog.
0: Řekla jsem mu, uvař. Uvařil. Řekla jsem mu, vyper. Vypral. Život s brokovnicí je prostě mnohem jednodušší. Mějte se krásně.
2: Dovidopora,
1: dopal.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.

0: případu je obviněno 32 lidí. Všichni jsou tak nyní stíhaní na svobodě. Hostem Pressklubu bude nový vládní zmocněnec pro plnění našich závazků vůči NATO Jakub Landovský. Jakub Weinlich se bude ptát i na to, jak přesvědčí vládu, aby dávala větší výdaje na obranu, jak se už dříve zavázala. A zeptat se budete moct i vy na známém telefonním čísle 257 400 a 39.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
0: Teploty v noci budou kolem 10 až 6 stupňů Celsia, bude skoro jasno nebo jasno. Zítra potom teploměr ukáže 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě jen kolem 21. Opět bude polojasno až jasno, na severu a severovýchodě, ale ojediněle můžou přijít také přehánky.
3: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: Pozorněte na dálnici D1 z Brna do Prahy. Na 87. kilometru je totiž dopravní nehoda, srazila se to dodávka s nákladním automobilem. Zatím se ale větší kolony netvoří, více už doplní Vlaďka.
4: Vlivem velmi hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 173. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 40 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než 2 hodiny. A s kolonou z důvodu velmi silného provozu počítejte také na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 30 minut. Z tohoto důvodu se tvoří kolona už i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 8. až 0. kilometrem, ve které se zdržíte také okolo 30 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Blačka.
1: Frekvence 1 Pressklub. Jakub Weinlich a host.
5: Scháníte prověření ojedinů vůz.
6: Dnešního Pressklubu na Frekvenci.
5: Dveře máte v Dasfeld auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
8: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
2: Poznáte, který rok přinesl.

0: Poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo tipoval rok?
0: 2014. Gratulujeme.
1: Frekvence 1 Press Club. Jakub Weinrich a host.
2: Hostem Press Clubu na Frekvenci 1 je se mnou živě ve studiu bývalý český velvyslanec při NATO a také nově vládní zmocněnec pro naplňování závazků Severoatlantické aliance Jakub Landovský. Vítejte a díky, že jste si udal na nás čas.
3: Krásné odpoledne vám i všem posluchačům.
2: Platí, že jste stále zmocněncem?
3: Mně se to stalo minulý týden, tak by bylo překvapivé, kdybych najednou nebyl. Na co narážíte?
2: Narážím na to, že přišlo rozhodnutí, že řada zmocněnců, vládních zmocněnců ubývá, dostali, řekněme, padáka, například zmíním Pavla Béma, ruší se nějaké sekce ohledně rovnoprávnosti a některé agendy se rozpouští na různá ministerstva. Tak jestli vy jste si jistý, že tu svoji pozici ještě stále
3: máte? Už vám rozumím, jistý si nejsem.

0: nejsem v životě vůbec ničím, ale vzhledem k tomu, že to už nějakou dobu se na tu věnuji, tak doufám, že moje práce pro vládu bude oceněna a bude potřeba.
1: Vládní zmocněnec pro naplňování závazků Severoatlantické aliance. Já si úplně nedokážu představit tu vaší pracovní náplň. Zkuste nám to přiblížit.
0: Jasně. Severoatlantická aliance vlastně od našeho vstupu je tou základní garancí toho, že tady není válka, že tady relativně můžeme žít v bezpečí a dlouhou dobu za Evropany platili většinu nákladů na obranu, hlavně Američané. Teď se situace obrátila a na to plnění našich závazků se koukáme úplně jinou logikou. Stala se z toho složitější disciplína, protože máme dvě kategorie těch závazků po summitu Aliance v Hágu a teď připravujeme summit Aliance v Ankaře a je potřeba...
1: Hodně diskutovaný v Česku.
0: Ano, ale k tomu
1: se ještě dostaneme.
0: Každého zajímá, kdo tam pojede, mě zajímá, s čím tam kdo pojede. A ještě vlastně ta poslední věc je, že to naplňování těch závazků se už netýká jenom ministerstva obrany. Prostě zapomeňme na to, že obrana je věcí obrany, obrana je věcí celé vlády, nás všech a odolná země, to je trochu jako mindset a věc všech občanů.
1: A vy to tedy máte koordinovat mezi těmi různými rezorty vevnitř toho státu, pak budete jezdit do toho Bruselu, budete se nechávat nadávat, jak to, že to Česko prostě neplní a tak dále.
0: Je to tak. Slovo koordinovat v těch mandátech zmocněnců je z nejčastějších sloves.
1: Mm-hmm. A jak nebo řekněte mi, co jste teda, protože jste byl jmenován tuším 11. května,
0: ano.
1: Potvrzen vládou, tak co jste dělal celých těch 10 dní, co už za vámi můžeme vidět?
0: Já měl každý den třeba 5-6 schůzek, protože obrana musí všem vysvětlit a já jsem zaměstnancem ministerstva obrany, můžu všechny ujistit, že žádná nová funkce sekretariát nevzniká, budu to dělat při své stávající práci pro ministerstvo obrany, vysvětlit, že obrana je znovu otevřená různým jakoby příspěvkům a nápadům, jak vystužit naši obranu, takže jsem se potkával s kolegy z jiných ministerstev, ne kolegy vládními zmocněnci, ale státními úředníky. Potkával jsem se lidmi třeba ze správy hmotných rezerv s panem ředitelem Švagrem, Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost, NÚKIB. Většina těch orgánů je velice vstřícná k tomu, co já navrhuji a společně budeme pracovat na tom, aby skutečně nejenom obrana, ale i obranné výdaje nebyly vždycky jenom věcí ministerstva obrany.
1: Ona ta vaše funkce přišla krátce poté, co navštívil Českou republiku generální tajemník NATO Mark Rutte. Nebyl to možná trošku příkaz zevnitř NATO, aby tady vznikla nějaká takováhle pozice, protože Česko prostě neumí plnit ty závazky, tak aby tady byla nějaký styčný důstojník, jak bych měl zůstat té vojenské terminologii.
0: Ne, příkaz to skutečně nebyl. NATO je zrovna organizace tradičního typu a suverenita členů je vážná věc, proto se NATO vlastně dopředu nepohne, pokud všichni nesouhlasí. Někdy je to únavné, ale je to jiná organizace než ty, v kterých vás mohou třeba přehlasovat. Určitě ty zprávy z Aliance nejsou dobré. A je to jeden z důvodů, proč jsem panu premiérovi kývl na tu nabídku, protože já jsem přesvědčený, že tato vláda v nějaké konfiguraci tu bude celé volební období a bude to Andrej Babiš, který bude tu zemi v těch příštích volbách odevzdávat. A že to je příliš dlouhá doba na to, abychom s tím něco neudělali, protože jsme skutečně jedni z posledních.
1: Abyste mi ale neutekl. Bylo to dobře, řekněme, že ne příkaz, ale přání zevnitř NATO, nebo to byla česká iniciativa, aby nějaký koordinátor tady byl?
0: To byla určitě česká iniciativa, ale urgence určitě vzešla z NATO, protože součástí těch úzek je i, jak si stojíme mezi ostatními spojenci z hlediska plnění závazku před summitem.
1: Vím, že mi teďka budete říkat, že nikdo neví, jak vysoké bude HDP a tak dále, ale kdy tedy se přiblížíme té mantře 2% výdajů na obranu, co požaduje NATO?
0: Tak já bych byl samozřejmě nejradši, kdyby to bylo už letos, ale
1: to tomu,
0: že je květen, tak to nebude absolutně jednoduché. Ty závazky jsou naplánovány na 10 let, takže čistě teoreticky ta práce neskončí dosažením toho závazku starého, který je 2% HDP. Máme tu dva, jeden se pojme mezi 2 a 3,5% na ty přímé obranné výdaje a ten druhý je také zajímavý, ten se týká odolnosti, bezpečnosti, věcí civilní obrany a tam je to až 1,5% našeho hrubého domácího produktu.
1: A ten váš mandát, abych si to představil, vy přijdete, dejme tomu, na ministerstvo, teď si vyberu jiné ministerstvo než obrany, například dopravy, protože se hodně mluví o tom, že je potřeba vybudovat infrastrukturu, po které se dají například transportovat různé armádní věci a tak dál, prostředky. Takže vy přijdete prostě na ministerstvo obrany a řeknete ministrovi obrany, helejte, dáváte tady prostě málo peněz na tu infrastrukturu, která by s tímto měla souviset s těmi výdaji na obranu, tak koukejte dávat víc, mám to tady prostě potvrzený i jsem takhle pověřený od premiéra.
0: Já jsem zrovna dneska na ministerstvu dopravy, teda jako vyloženě byl a nemluvil jsem teda s panem ministrem, ale s jednou vrchní ředitelkou, která má ty investice na starosti a bavili jsme se vlastně o tom, že tou změnou metodiky už není možné míchat ty obranné stavby s těmi přímými obrannými výdaji. Ony patrně spadnou spíš do těch jakoby nepřímých výdajů na odolnost a civilní připravenost, ale bavili jsme se i o té argumentaci, bavili jsme se o využití té silniční sítě k nějakým úkolům pro odolnost celé republiky, například datové sítě v nich mohou vést, mohou tam být velká parkoviště, která využijou třeba vojáci nebo i civilní složky v případě nějaké velké krize, blackoutu, pandémie. Takže silnice, dálnice, letiště, to je základní infrastruktura státu.
1: A vy budete odpovědný za to, aby nám to příště prostě ta Evropská komise respektive nějakým způsobem neschodila ze stolu, protože to nejsou například branné, jakoby, nebo i na to, aby s tím nějakým způsobem nemělo problém, protože to vyhodnotí jako, že jsme pod to něco schovali, že to není skutečný výdaj na obranu.
0: No, pokud chcete uspět, tak musíte první mít kredibilní čísla důvěryhodná a to znamená, že nikomu nelakujete tu realitu na růžovo. To znamená, opíráte všechny ty věci třeba o národní plány obrany nebo pro plány Severoatlantické aliance k přesunu sil Severoatlantické aliance. Musíte to opřít o něco, co funguje systémově v krizi a je výhodou pro ten stát, pokud to funguje nápomocně i v době míru a bez krize, protože silnice je sice potřebná ve válce, ale je potřebná samozřejmě i v míru. A pak se dostávají do popředí věci, které i občané vnímají jako velkou hrozbu, například ochrana kritické infrastruktury před drony a nějakými sabotážemi. Mimochodem Česká republika je zažila teď nedávno, tak si asi dovedeme představit, i které projekty dneska dostávají větší prioritu.
1: Kde je váš nadřízený? Ministr obrany nebo premiér?
0: Nadřízený je ministr obrany, já jsem státním úředníkem a podle zákona o státní službě a mým zmocněním je zmocnění vlády, to znamená, že přestože jsem z obrany, tak mohu přijít na jiný rezort, povídat si s nimi o něčem, vyžadovat nějaké materiály, podklady, teoreticky můžu něco předkládat, týká se to samosprávy například a lidé to berou vážně, navíc za těch x let, co pracuji pro obranu nebo Severoatlantickou alianci, spoustu svých kolegů znám, ono není nekonečně těch lidí a většinou navážeme tam, kde jsme naposledy skončili.
1: Říká v dnešním preskubu na Frekvenci 1 bývalý český velvyslanec při NATO Jakub Landovský.
2: Frekvence 1 preskub. Každý den aktuální host.
1: A dnes se mohou ptát naši posluchači, pane Landovské, já jim jenom zopakuju, než budeme pokračovat dál, naše známé telefonní číslo 257 400 a 3 devítky. Já jsem tu vaší předešlou pozici, bývalý velvyslanec, respektive velvyslanec při NATO, zmínil záměrně, protože vy jste už zmiňoval, že se tady stále diskutuje a složení té české delegace na summitu NATO v Ankaře, který má proběhnout začátkem července, jestli se nemýlím. Jak vy se na to díváte vlastně, na tenhle ten spor?
0: Já jsem to už
1: opakovaně řekl. Protože vy jste několik těch summitů zažil.
0: Ano, já jsem to už opakovaně řekl, že v tomto případě máme jít podle tématu. Tím tématem jsou obranné výdaje, za ty zodpovídá vláda, v jejím čele stojí premiér, takže za mne podle tématu by tam měl být i premiér, ale zároveň s tím jsem vždycky dodával, že to je věc dvou ústavních činitelů. Oni se mohou mezi sebou dohodnout na jakémkoliv aranžmá a bude to znakem nějaké schody a dobré vůle na české politické scéně, pokud se tak stane, ale je to skutečně jejich věc a ne moje a já to vlastně mi to ani nepřísluší komentovat důvody, chápu, je to přímá volba prezidenta republiky.
1: My se k tomu ještě vrátíme, k tomuto tématu. Poprosím vás, ale abyste si vzal sluchátka, protože máme první telefonát do dnešního presklubu. Hezký podvečer, můžete se ptát Jakuba Landovského.
3: Dobrý podvečer. Já jsem se chtěl zamyslet nad tím, když teďka bude ten summit, jestli se nebojíme z toho, že z toho couvne ta Amerika, jako být takhle spojencem. A za druhé, ale naopak, neměli bychom se spíš ptát, jaké plány, jak má být velká ta armáda a tak dále a teprve vytvořit nějaké plány peněz, než automaticky tam dávat nějaké procenta HDP a to je hodně neefektivní hospodářství a spíš nás ta Amerika zazdrží pod krkem, abychom kupovali od nich nějaké zbraně a takové věci. Takže asi tak.
1: Děkujeme moc, děkujeme za váš dotaz. Pane Landovský, vystoupí podle vás USA jako zakladatel z NATO?
0: Výborně, já moc děkuji posluchači za dobrý dotaz. Je vidět, že se dobře orientuje v těch mezinárodních otázkách. Je to skutečně pravda, Spojeným státům dochází už dlouhou dobu trpělivost a není to jenom vláda Donalda Trumpa, která je někdy v těch věcech divočejší, méně předvídatelná. Jsou to všechny vlády už vlastně od 90. let, které připomínají Evropě její nedostatečnost. Zároveň s tím Amerika se chystá ještě sama hodně přidat a platí takové jednoduché pravidlo, že v alianci je to většinou třeba 60 na 40. Jeden spojenec dává 60% té hromady peněz, ostatní 40, ale je samozřejmě pravdou, že Amerika má jiné zájmy všude po světě, viz Blízký východ, Čína, takže to není jenom pro ochranu Evropy, ale nám skutečně po dlouhé době hrozí problémy v alianci, protože většinou to byly jiné členské státy, Turecko a Řecko, které se spolu svářily, než že by Spojené státy sami byly předmětem nebo spíš aktérem nějakého vnitroaliančního sporu. Takže já to beru vážně, doufám, že aliance vydrží a hlavně doufám, že Česká republika nebude skutečnou či zástupnou rozbuškou toho, že bude mít aliance problém.
1: Jen k tomu doplním, že ve Švédsku dnes začalo dvoudenní jednání ministrů zahraničí NATO. Mark Rubio, což je šéf diplomacie Spojených států, znovu kritizoval ostatní členy NATO za to, že Spojeným státům nepomáhají ve válce proti Iránu. Tak, ještě doplním, máme druhý telefonát. Hezký podvečer, můžete se ptát pana Landovského. Tak, patrně nám.
4: Dobrý den, pane Landovský, tady je Petr Škopek, zaměstnanec Kuzbustanu. Chci se zeptat, když řešíte alianci, jo, podívejte se na lidi kolem sebe a řekněte mi, že po 15 letech od mého narození spadají všechny dluhy. Po 15 letech nepracovitosti, 79. ročník, tak žádám soud o projednání této změny.
0: No vy máte,
4: pokud máme exekuce.
0: Vy máte
1: podobně. Děkujeme moc, díky za váš dotaz. Nevím, jestli se budete orientovat v tom, na co se nás posluchač ptá.
0: Ak máte podobný věk a máte nějaký problém, což je mi samozřejmě líto, ale jako odlužení osob je důležitá věc, poněvadž ten, kdo půjčuje peníze, by měl také samozřejmě snášet nějaká rizika a není možné prostě upadnout do dluhové pasti, takže já jsem byl vždycky zastáncem toho, že u soukromých osob má být nějaká forma odlužení. Možná nerozumím těm 15 letům a nerozuměl jsem úplně, kde pracujete, ale přeju vám hodně zdaru, ať vám to u toho soudu třeba vyjde.
1: Půjdeme dál, zdravíme i našeho posluchače. Když se znovu ještě zastavím u summitu NATO v Ankaře, vy jste mluvil o tom, že je důležité, jaké téma se tam bude řešit, budou se tam řešit právě ty výdaje na obranu. Toto téma neřešil premiér Andrej Babiš s Markem Rutem právě v době, kdy byl Mark Rutte nedávno tady v Praze?
0: No určitě se toho museli samozřejmě dotknout, to je důležité, ale bylo důležité i to, co dvě věci, to, co zmiňoval ten první dotaz, to znamená nějaká struktura armádní schopnosti a tak, a pak ta vztah Evropanů k Americe v tom konfliktu na Blízkém východě. My tak jako bohužel to vidíme strašně zjednodušeně z té Evropy a říkáme, Američané tam prostě válčí s Iránem, nevíme vlastně proč. Ta válka má dvě roviny, jedna je, že se snaží, aby Irán měl jadernou bombu, což je myslím, jak na Blízkém východě, tak v Evropě vnímáno jako důležitý cíl. A druhé je svoboda plavby. My jsme všichni závislí, vidíme to u našich čerpacích stanic na tom, aby statky ve světě volně plynuly těmi úžinami. A tady je to boj o to, jestli budou moci plynout, anebo zdali si jednotlivé země, nebo třeba piráti ty body obsadí a my budeme potom všichni muset platit nějaké výpalné. Takže Evropa by měla k tomu najít vztah, Americe pomoci a tím by se i ty tenze mezi Evropou a Amerikou zmírnily.
1: Ještě jeden telefonát stihneme. Hezký podvečer, můžete se ptát, pane Landovského.
5: Dobrý večer, Honza Habel z Prahy 9, prosím vás. Já jenom takovou poznámku na pana Landovského, jestli mě pak může říct taky na to názor. V rychlosti jenom, mojí mámě popravili komunisti tátu, jo, takže mýho dědu. Já bych teda nikdy nespolupracoval s lidmi, jako je Bureš, neboli Babiš, jo, v STB, Klempíř v STB, nebo teď tam narážej na Pavla, že byl komunista, jenže on byl voják, jo, a komunista byl i Zuna, jo, který dělal na ministerstvo obrany.
1: Dobře,
5: nebo na generálním štábu. Děkuji, naschle.
1: Dobře, tak jestli jsem pochopil váš dotaz našeho posluchače, tak jestli asi můžete, jak se vám spolupracuje, možná morálně s těmito lidmi.
0: A tak podívejte se, tady v té zemi bylo nejvíc komunistů po Severní Koreji, tady bylo přes milion členů komunistické strany. My jsme se v rodině chovali jinak, ale nevím, jestli někdo z naší rodiny rodiny někdy jako nějak výrazně nenáviděl nebo řešil tyhle ty věci po tom, co tady jako jsme si ty věci uchopili sami. Já jsem tu ruskou okupaci spíš vnímal jako základní překážku naší jakoby svobody, samozřejmě obsahovala i nějakou kolaboraci, ale já si myslím, že každá doba má své úhelné události. Od konce komunismu je to prostě 36 let, jestli to počítám správně. A my bychom jako neměli zapomínat, ale také bychom neměli žít jenom prostě v minulosti. Přijdou nové výzvy a každý by měl být soudcem vlastního charakteru a zamést si před vlastním prahem. Já se o to snažím, mám 3 děti, jsem vojákem aktivních záloh a nenapadá mě teďko všem jako připomínat jejich třeba škaredou minulost. No.
1: 37 let už bude od pádu komunismu, jenom 37. To je tak, abychom doplnili. Zajímalo by mě jedna věc, vy jste říkal, že váš přímý nadřízený je ministr obrany, vy jste pod služebním zákonem na ministerstvu obrany, kde se teď ještě ucházíte navíc o další, řekněme, funkci, pozici ředitele, ze které odchází pan Jiří Šedivý. Jak se vám jeví ta vláda, ve které vlastně ministr obrany je jediný člen vlády, který nehlasuje pro nového náčelníka generálního štábu?
0: Tak to je věcí, on má na tu věc velice silný názor, já si Jaromíra Zunu jako neznám jenom jako ministra, já ho znám jako kolegu z obrany v době, kdy jsem tam působil jako náměstek a pro něj třeba otázky vojenského vzdělávání, otázky vojenských kariér, toho, jaké mají mít vojáci školy, byly vždycky oblasti, kde byl velmi jako kovaný a hodně ho zajímali, tak si asi udělal jasný názor na to, jaké všechny předpoklady má mít NGŠ a potom ten svůj odborný názor projevili tím hlasováním.
1: A jak tedy ta spolupráce si myslíte, že bude vypadat? Byť vím, že nefungovala, nebo alespoň navenek se mluvilo o tom, že příliš nefunguje ani spolupráce mezi panem Řehkou a předešlou ministryní obrany Janou Černochovou.
0: Tak to víte, že doufám v dobrou spolupráci. Samozřejmě známý budoucího náčelníka generálního štábu, Míru Hlaváče, současného náčelníka generálního štábu. Já si myslím, že vojáci a řekněme civilní vedení mají každý ctít svoji odbornost. Je to nakonec jako politik, který rozhoduje, ale je to vojenský profesionál, který mu dává k tomu rozhodnutí neskreslenou vojenskou radu, kterou by si měl ten politik vždycky brát k srdci a řešit to podle ní.
1: Poslední věc, která mě zajímá, je dobré, aby v dnešní době zůstalo neobsazené křeslo poradce pro národní bezpečnost? Připomínám pro posluchačům pro kontext, že Hynek Koníček, který tuto pozici zastává nyní, míří a potvrdil to premiér Andrej Babiš jako velvyslanec do OSN.
0: To je zajímavá otázka, protože já jsem jednou na akci na to byl poradcem pro národní bezpečnost. Ta funkce je nová, ona vlastně odpovídá tomu americkému modelu, který je trochu jiný, prezident v čele vlády, exekutivní pravomoci prezidenta a v návaznosti na tu americkou funkci ona vznikla v mnoha evropských zemích. Z pohledu NATO je velice účelná, protože v NATO je speciální formát, kromě ministrů obrany a ministrů zahraničí se scházejí i národní bezpečnostní poradci a z těchto mezinárodních důvodů bych já osobně preferoval, aby ta funkce zůstala zachována a Česká republika na těch jednáních bezpečnostních poradců měla i svůj hlas.
1: Čili je to chyba, že bude neobsazené toto křeslo?
0: To není, to je nějaká momentální okolnost, to si musí rozhodnout pan premiér a vláda si organizuje své věci podle kompetenčního zákona tak, jak uzná za vhodné a proto všichni vládní zmocněnci a podobně. To jsou orgány, které se mohou zakládat, rušit, ale musí hlavně plnit nějaký účel a nesmí přinášet zbytečné náklady.
1: Tečka za dnešní preskubem. Díky moc, Jakube Landovský, že jste dorazil dneska na Frekvenci 1. Někdy příště naslyšenou.
0: Moc děkuji, Jakube, za pozvání.
1: A od mikrofonu se loučí také Jakub Weinlich.
2: Preskub Frekvence 1. Dobrý večer. Ano, přátelé, rádio je skutečně živý organismus. Ostatně mohli jste si všimnout, že Preskup jsme dneska začínali na dvakrát, tak připouštíme, byla to chyba mezi židlí a mixážním pultem. A že se něco občas nepovede, tak o tom by mohli vyprávět i naši rádioví kolegové z Velké Británie. Omylem totiž pohřbili svého krále Karla III., i když se dál teda těší dobrému zdraví. Ano, omylem odvysílali jeho nekrolog. Tak co na to, Britové? Probereme za malý okamžik. Frekvence 1.

0: trocha hříšného tance při čtvrtečním podvečeru na Frekvenci 1. Vezmu vás teď ale do Velké Británie. Tady způsobilo opravdu velký poprask Radio Caroline, které tak nějak zaživa pohřbilo svého krále Karla III. Možná už jste o tom četli, 77-letý panovník byl ovšem v tu chvíli ve výborné zdravotní kondici se svou královnou Kamilou na návštěvě Severního Irska. Stala se prostě banální věc, omylem odvysílali nekrolog za krále, který mají připravený pro případ, že hlava země zemře. To je vlastně v médiích běžná praxe, pokud to s někým už nevypadá dobře a je slavný, anebo pokud je to významný politik ve vyšším věku, média mají tyhle zprávy připravené v šuplíku a na případné úmrtí celebrity se připravují, aby pak, když se to stane, dokázali rychle informovat a rychle reagovat. Jenom teda ten šuplík nesmíte otevřít ve špatný okamžik, že jo? No a Radio Caroline, to má dosah po jižní a střední Anglii, zveřejnilo tuhletu informaci o smrti krále tento týden, v úterý odpoledne, načež zastavilo běžné vysílání, přerušilo ho a začalo hrát britskou hymnou God Save the King, tedy Bůh ochraňuj krále. No, informace o tom falešném nekrologu Karla III. Vyvolala na sociálních sítích ve Velké Británii obrovský rozruch. Byl to šok, hned jsem to sděloval manželce a sousedům, píše třeba jeden diskutující. Nebo když se ukázalo, že to byl omyl, přišla obrovská úleva a smích, píše ten další. A nebo ještě třeba jeden z britských komentářů, jsem rád, že to není pravda, nechť se naplní rčení, že ti, o kterých se říká, že jsou mrtví, žijí dlouho, poznamenal další ze čtenářů jednoho britského bulvárního serveru. No, prostě sociální sítě ve Velké Británii mají tento týden díky Radio Caroline o zábavu postaráno, ale tohle se děje i jindy a jinde. Třeba před měsícem a půl americká stanice CNN omylem zveřejnila materiál, ve kterém vlastně zveřejnila nekrolog slavného herce Michaela J. Foxe a fanoušci po celém světě tak na chvíli uvěřili, že slavný představitel Martyho McFlye z trilogie Návrat do budoucnosti prostě už není mezi námi. Až později se vysvětlilo, že se v CNN tak trošičku přešáhli. No a třeba v roce 2020 skončil dohodou u soudu spor tady v Česku režiséra Jiřího Mencla a jeho manželky Olgy s vydavatelem Blesku. Redakce totiž tehdy vlastně 2 roky zpátky omylem publikovala na webu Menclův nekrolog, no, na webu blesk.cz. Takže tohle se prostě děje, ale jak už poznamenal jeden z těch britských fanoušků krále a čtenářů, o tom, o kom se říká, že už není mezi námi a je to omyl, tady prostě bude o to déle. Takže já myslím, že Karel III. Může být jednoznačně spokojený.
1: Moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.

Gaga, Bradley Cooper a nádherná melodie z filmu Zrodila se hvězda, Shallow. Nevím, jak to máte se horoskopy a se znameními zvěrokurů, jestli věříte na horoskopy, jestli věříte tomu, co vykládají astrologové nebo ne, ale zaujal mě text, nebo zaujala mě zpráva, že astrologové se shodli na nejpromiskuitnějších znamení zvěrokruhu. Flirt, dobrodružství, potřeba pozornosti a třeba nebo neschopnost vydržet v rutině a hledat stále něco nového, tak to prý spojuje jenom některá znamení zvěrokruhu. A tak jsem si říkal, bude léto, s tím souvisí takové ty nezávazné flirty, letní lásky, možná vyrazíte někam na dovolenou, někoho tam poznáte, užijete si to, pak už ho zase nikdy neuvidíte. I to může být docela fajn. Ale tak kteráže jsou ta znamení zvěrokruhu, která mají být podle astrologů vůbec nejpromiskuitnější, anebo mají potřebu největší pozornosti, doteku a tak vůbec. Tak za prvé blíženci, za druhé střelci, za třetí lvi, vodnáři a potom berani. Nevím, jestli mezi ně patříte nebo ne. Na tu otázku, jestli to platí, si vlastně můžete odpovědět sami. Jenom si říkám, že to je teda skoro třetina zvěrokruhu. No, tak

0: Rozjeďte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
2: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: A taky Ondra Albrecht. Vítej, Ondro.
4: A já přeju hezký podvečer. Oběť dnešního napadení u školy v Pardubicích v nemocnici zemřela. Finští hokejisté porazili na mistrovství světa v Curychu Lotyšsko 7-1. A s Kolonou ještě stále počítejte na pražském okruhu. Oběť dnešního napadení u střední průmyslové školy chemické v Pardubicích i přes snahu lékařů v nemocnici zemřela, oznámila na síti X policie. Podezřelého útočníka zadrželi chvíli počinu. Záchranáři a policisté už dříve potvrdili, že

0: nákladů na obranu, hlavně Američané. Teď se situace obrátila a na to plnění našich závazků se koukáme úplně jinou logikou. Stala se z toho složitější disciplína, protože máme dvě kategorie těch závazků po summitu Aliance v Hágu a to naplňování těch závazků se už netýká jenom ministerstva obrany. Prostě zapomeňme na to, že obrana je věcí obrany, obrana je věcí celé vlády, nás všech a odolná země, to je trochu jako mindset a věc všech občanů.
1: Poslechněte si celý pořad, kde také vysvětluje, proč je to takové velké téma už nyní na našem webu frekvence1.cz. Nepalskou stranu nejvyšší hory světa Mount Everest ve středu zdolali stovky horolezců, kteří s 274 úspěšnými výstupy po bezmála 7 letech vytvořili nový denní rekord, informují dnes tiskové agentury. Šlo o nejvyšší počet horolezců, kteří v jednom dni dosáhli vrcholu po oblíbené trase na jižní straně vrcholu. Horu je možné zdolat i ze severní strany z Číny, tuto trasu ale úřady letos uzavřely. Finští hokejisté porazili na mistrovství světa v Curychu Lotyšsko 7-1 a po čtyřech odhraných zápasech mají na kontě maximální počet 12 bodů. Lotyšsko má po čtyřech zápasech body 3. Lotyšsku se přitom vydařil vstup do utkání. Už po 10 sekundách využil zaváhání finského kapitána Barkova jeho protějšek s C-čkem na dresu Balcers a připsal si 5. gol na šampionátu. Zároveň se stal autorem zatím nejrychlejší branky na turnaji.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: V noci budou teploty kolem 10 až 6 místy, to může být v údolích kolem 4, bude jasno nebo skoro jasno. Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně může přijít oblačnost. Na severu a severovýchodě místy může i zapršet, teploty pro zítřejší den budou ale vyšší, 22 až 26 stupňů Celsia.
2: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
1: Stále počítejte se zdržením při příjezdu do Prahy po dálnici D5. Od 8. kilometru je kolona až po nájezd k Pražskému okruhu. No a na samotném Pražském okruhu je potom taky ještě kolona, která se vleče na další až 19. kilometr. Celkově v tomto úseku necháte zhruba 15 minut. Pokud pojedete k Brnu, tak u Brna od Prahy ve směru od Prahy na dálnici D1, tak tady je kolona a to od svého 80. kilometru. Aktuálně je ta kolona zhruba po nějaký kilometr 185 a zdržení je tam zhruba na 5 až 10 minut a potom samotná kolona pokračuje ještě samotným centrem Brna, tedy 193. až 196. kilometr, tam necháte taky 5 až 10 minut. Tolik informace z dopravy, teď už začíná večerní vysílání Ondra Kubala.
4: Ondro, díky moc za zprávy. Měj se krásně, za hodinku zas.
1: Ne, že začal, už začal dřív, promiň, jsem tady řekl dezinformaci, no, tak už začínáš.
4: Filmový svět, přátelé, řeší, kdo bude nový James Bond na filmovém plátně. Rozjel se totiž casting na nového Bonda, tak o kom se ve světě píše, že by mohl mít šanci? Řekneme si za chvilku.
2: Frekvence 1.

0: Erasure vám hrajeme na Frekvenci 1 takhle ve 7:45 večer, ale teď vás vezmu na filmové plátno. Uděláme si na to atmosféru a já myslím, že už vám jasné podle téhle melodie, o kom budeme mluvit. No ano, hledá se nový James Bond, značka v Hollywoodu. Takhle nějak by mohl vypadat inzerát na nástupce Daniela Craiga v roli slavného agenta s povolením zabíjet. Po letech nového Jamese Bonda se bude točit nový film. A okamžitě se rozjeli spekulace o tom, kdo to bude. Jako první tu informaci přinesla britská BBC, že právě teď začínají castingy. A podle uniklých informací z Hollywoodu hledá produkce prý někoho, kdo bude mladší, neokoukaný a bude mít možnost hrát Bonda třeba dalších 15 let. Prostě na pořádně dlouhou dobu. Ale otázkou je teda, do jaké míry je to pravda a do jaké míry jenom spekulace bulváru. Od premiéry poslední Bondovky Není čas zemřít, v nímž 58-letý Daniel Craig zahrál agenta 007 naposledy, už uplynulo 5 let. No a mezi současnými favority bookmakerů na příštího Bonda se podle BBC objevuje 6 men. Britští herci Callum Turner, Harris Dickinson, Henry Cavill, Aaron Taylor Johnson, a nebo Theo James, a nebo taky Australan Jacob Elordi. A uvidíme, kdo to bude. Možná míří bookmakeri správně, možná úplně špatně, musíme se nechat představit. Rozhodně to už bude 7. filmový Bond. Tím prvním byl Sean Connery, ten natočil 6 filmů, ale ještě vícekrát stvárnil na stříbrném plátně Bonda Roger Moore se 7 filmy a na 3. místě je Daniel Craig. Ten jich natočil 5. Tak víte co? Dáme si teď jeden hudební pozdrav od Adele z báječné Bondovky Skyfall.
1: The name's Bond. James Bond.

0: Tak tohle byla na frekvenci 1 Anna K. a její Nebe. Ale dneska ráno se tady za námi stavil skvělý herec Marek Adamčík, který už teď se chystá na letní Shakespeareovské slavnosti a respektive chystá se, protože bude hrát komedii plnou omylů. Podle něj je to jedna z nejvtipnějších her, co napsal Shakespeare. Ovšem zároveň se ráno tady u Lubky a Míry svěřil, že by si docela zahrál i Richarda III. Ale mluvili jsme s ním o spoustě dalších věcí. No, třeba, víte co? Nechte se překvapit, ono to pochopíte.
1: Na první rande v životě, tyjo, to nevím. Pamatuju si svoji první svatbu, to bylo někdy ve druhý třídě, podle mě.
2: Také.
1: Jo, s Evou, která mi dala prstýnek.
2: A Eva a Adam.
1: Byla to tenkrát, byla to, nebudu říkat příjmení, no, abych jí nějak ne...
3: No Adamčíková, ne?
1: No, to, jako vlastně...
3: Když to byla svatba,
1: Ale první rande, tyjo, to bych asi z hlavy dohromady nedal, no.
2: A byl jsi jako úspěšnej?
1: Nevím, byl jsem hodně... Možná to bylo totiž... Já asi jsem měl první rande a nevěděl jsem, že to je. Takže jsem ani nepočítal, jestli jsem úspěšnej nebo ne. Já jsem asi... Jako ty moje první vztahové eskády byly takový spíš to přežít nějak a nebo nějaký úspěchy jsem se moc nesnažil.
0: Ale zase na druhou stranu je hezké, že už na začátku si prostě vybral k sobě Evu. Teda ono otázka, jestli tehdy si ho nevybrala ta Eva k sobě, ale to vůbec nevadí. Marek se rozpovídal i o tom, jaké to je být tátou a mít hodně temperamentního velmi malého syna.
1: No, snažím se přežít. A to se mi zatím daří, zatím všichni tři, myslím, jsme celkem kompenzovaný. Je to divočina, máme poměrně temperamentní dítě, který jako si rádo postěžuje, ale zase, když má dobrou náladu, tak je strašně ochotný jí s náma sdílet, takže to nás zase nabíjí. A máme samozřejmě poměrně nabitý ty kalendáře, takže jako je to na organizaci, už jako bychom mohli vést menší firmu, myslím.
0: A pokud byste se rádi dozvěděli o Markovi, o tom, jakým to doma jde jako rodičům, anebo právě o těch přípravách na letní Shakespeareovské slavnosti víc, hoďte oko na náš web frekvence1.cz, ten rozhovor tam pro vás máme celý.

0: Dohodoní na vás teď vezmeme, přátelé. Dohodoní nás naším moderátorem na cestách Mírou Michálkem. A pokud já teď zvednu telefon a pokud uslyšíte cinkání po litru, tak Míra šel někam na pivo. Ahoj, Míro.
1: Dobrý večer, kamaráde, zdravím tě.
0: No a teď teda to vypadáme, že vypadá, že spíš slyšíme tu hospodu kolem tebe, než tebe, Míro. Ty někde kalíš, viď?
1: Jakou hospodu, prosím tě, já jsem v Krkonoších teďka.
0: Jasně.
1: A jdu po lese.
0: A tu o Budulínkovi mi taky povíš dneska.
1: Kamaráde, já tě moc zdravím, zdravím do celé republiky, doufám, že se slyšíme dobře.
0: Teď už ano.
1: To jsem moc rád.
0: Jsem ti chtěl říct.
1: Výlet do Hodonína, tak to je aktuální samozřejmě vydání podcastu Jana a výlety na míru, který si můžete poslechnout na našich podcastových aplikacích samozřejmě, nebo taky na webu Frekvence 1. To je místo, člověče, kde Jana nikdy nebyla, a tak já jsem byl moc rád, že to můžu představit taky jí, protože já mám Hodonín opravdu velmi rád a tenhle výlet jsme pojali jako mezinárodní, protože my jsme si prohlídli Hodonín a potom jsme skočili na kolo a vyrazili jsme za hranice na Slovensku, kde já mám velmi oblíbené město, a to je Skalica. Nevím, jestli jsi tam někdy byl.
0: Skalicu znám? No jasně. Já tím, že mám rád vlaky a železnici, tak já ji znám spíš tohohle toho

0: směru, protože mezi Hodonínem a Slovenskem je tady jedna taková nepoužívaná železniční trať, ale kvůli tomu jsi tam asi nebyl, viď?
1: Ne, kvůli tomu ne, ale opravdu, prošli jsme teda s Janou Hodonín, samozřejmě prohodili jsme si muzeum Tomáše Garrigua Masaryka, což je Hodonín rodák. Co mě překvapilo a co jsem nevěděl, že Tomáš Garrigua Masaryk byl kovářem. Alespoň tady chvilku. Učil se na to a moc to bavilo. A když zajdeš do toho muzea, tak zjistíš, že tě tam přivítá kovadlina, takový ten velký měch. A nejseš ve špatném muzeu, opravdu to k jeho životu patří. A to já jsem nevěděl, překvapilo mě to. A navštívili jsme třeba Naftařský muzeum, který je taky výjimečný a najdete ho právě v Hodoníně. Janu to moc nebavilo, přiznám se. A nebavilo ji ani to, že jsem jí řekl, že si může sáhnout na vlastně jedinou českou naftu, potažmo ropu. Ani to jí moc nezaujalo. Samozřejmě vínko, to už bylo něco jiného. My jsme tam prošli i různé gastrotypy, kam můžete zajít na něco dobrého k jídlu. Všechno se dozvíte právě v tom aktuálním podcastu Jana Výlety na míru, ale ten výlet na Slovensko je samozřejmě fantastický. Můžete si tam i půjčit loď, můžete si tam projet po Baťově kanálu, Švapadlo, nebo klidně loď motorovou. Můžete tam jít se skupinkou lidí, to město já ho mám moc rád. A navíc, já vždycky, když jsem tam byl, tak tam bylo hezký počasí. Nevím, takže, jak máš zkušenosti ty.
0: Já jsem tam byl jednou, bylo strašně mokro, strašná zima a přijeli jsme tam po 700 kilometrech na kole. Já bych to radši nerozebíral, ale to je samozřejmě tím, že jsem si nevzal na výlet tebe.
1: To je pravda, měl jsi zvítně. No každopádně, kdybyste si to chtěli spojit, tak do Slovenska je to z Hodonína opravdu, nebo na Slovensku je to z Hodonína nějakých 10-12 kilometrů. Skalica je nádherné, historické, bývalé královské město. Navíc je tam, pozor, doma trdelník, což já jsem taky nevěděl. A ten trdelník je úplně jiný, než známe tady od nás těch vánočních trhů, potažmo nějakých jiných. Takže pokud byste chtěli, je tam dokonce trdlotéka, což já si myslela, že to je diskotéka pro trdla. Není tomu tak. Trdlo se kde můžete opravdu ochutnat výborný skalický trdelník a projíždět se tam pěkně pod Gline Karpaty. Je to tam opravdu, to je nádherný kraj, který stojí za návštěvou. Navštívili jsme taky město Holíč, kde je pro změnu zas úchvatný zámek anebo pivovar Vývar. No, takže těch možností je tam mraky.
0: Já mám ještě jednu otázku. Ty mluvíš o pivu, o muzeích a podobně. Co takhle zelí? Já mám kamarádku z Hodonína, já jsem si jí vlastně, je to kamarádka ještě z vysoké školy, má tam dneska účetní firmu, a já jsem si jí vždycky dobíral, ty jsi z toho Hodonína, tam se přece pěstuje zelí. Viděli jste tam nějakou hlávku někde?
1: Čověče, tak to si vůbec nevybavuju.
0: V tom případě...
1: Jako hlavy, jo, to je tam ale...
0: Tak jo, tak Míro, tak i bez hlávky zelí mrkneme na tvůj podcast, který připravuji s Janou, Jana a Výlety na míru. Už teď je na webu frekvence1.cz anebo ve všech podcastových aplikacích. Tak díky moc a dej si další na naše zdraví, jo?
1: Dobře, dobrý večer, děkuju.

0: Tak ještě než bude, přátelé, 20 hodin a dostane slovo Ondra Albrecht se zprávami, musíme se zastavit u Petra Blonského. Víkend už skoro klepe na dveře, Petr tady s vámi bude v nedělním liveu opět živě. A minulý víkend to bylo super, protože jste pozvali po dlouhé době ke slovu, víte koho? Slávka Šimka.
1: Ano, já vás zdravím taky teda, že samozřejmě dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak se máte pořád?
2: No, tak jako v neděli po obědě.
1: Tak to vám závidím, já jsem ještě dneska neobědval, no. A tady vysílám, víte, povídám nestíháte. Si s vámi, já to nestíhám. No, máte když tak nějakou konkrétní otázku, že bychom zodpověděli něco?
2: Chtěl jsem se zeptat na nějakou spolupráci s Jirkou Krampolem a s Luďkem Sobotou, tak...
1: No, tak samozřejmě to byla výborná spolupráce a na to vzpomínám rád. Bylo to veselý, víte, že chlapci byli veselí vždycky, takže samozřejmě ty naše dialogy a podobně, na to vzpomínám rád. My jsme měli třeba i 2 až 3 vystoupení denně, třeba jezdili jsme po republice, to už

0: zároveň klesá i na celkových tržbách gastropodniků. A jak doplnil Vladimír Sirotek z firmy Dotykačka, zaznamenali i další změny.
1: Vlastně výzkum hovoří o tom, že až 20% hospod po covidu ukončilo svůj provoz. V hospodách je nadproporční důležitost piva. Naopak provozovny, které se nově otvírají, tak jsou spíše nepivního charakteru, ať už to jsou bistra nebo kavárny. A tohle všechno se vlastně projevuje na tom, že obecně konzumace piva v gastronomii výrazně padá.
0: Zatímco v roce 2019 před covidem byl podíl piva na tržbách v gastronomii 21%, loni to bylo jen 14%. Kuba přijal nabídku americké humanitární pomoci v hodnotě 100 milionů dolarů, asi více než 2 miliardy korun. Dnes to podle Reuters prohlásil ministr zahraničí Spojených států amerických Marco Rubio. Spojené státy pomoc podmínili významnými reformami a také tím, že poskytnuté jídlo a léky bude distribuovat katolická církev, popřípadě důvěryhodná charitativní organizace. Kanadští hokejisté zdolali na mistrovství světa ve Friburgu Norsko 6-5 a v prodloužení a navzdory ztrátě prvního bodu ve čtvrtém utkání na turnaji se posunuli do čela skupiny B před Česko. Norové tak byli blízko třetí výhře nad Kanadou, kterou zdolali na mistrovství v roce 2000 v Petrohradu 4-3 a před třemi roky v Rize 3-2 po samostatných nájezdech.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: V noci budou teploty od 10 do 6 stupňů Celsia, tam, kde se uklidní vítr, v údolí to může být kolem 4, bude totiž jasno nebo skoro jasno. Zítra bude polojasno až jasno, během dne se může objevit oblačnost. Na horách a na severu nebo severovýchodě Česka ojediněle i přehánky, tomu také odpovídá teplota. Na severu a severovýchodě bude zítra kolem 21 a ve zbytku Česka 22 až 26.
2: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
0: Na Pražském okruhu se už doprava prakticky uklidnila, jezdí se bez větších komplikací. Ještě stále zůstává hustý provoz před Brnem na dálnici D1 na 190. až 196. kilometru. Zdržení tam už je ale do 10 minut. Menší kolona se potom ještě také tvoří na dálnici D2 mezi 9. a 12. kilometrem při cestě z Brna. Tam se zdržíte ale maximálně 5 minut. Tak šťastnou cestu, teď už pokračuje Ondra Kubala.
4: No a my budeme společně za chvilku vzpomínat. Mám pro vás připravený čtvrteční flashback a tentokrát se vrátíme do roku 2001. Jaká muzika tehdy vznikala a hlavně, co jsme prožívali? Všechno to probereme.
2: Frekvence 1.

0: Pojďte si se mnou trošku zaspomínat. Rok 2001, ten je ve scénáři dnešního večerního flashbacku. Tak co jsme v roce 2001 zažívali? Stali jsme se mistry světa v ledním hokeji. Ano, když jsme porazili Finsko 3-2 v poprodloužení. Vzpomínám si na to, byly to tehdy neuvěřitelné nervy. Na Václavském náměstí se tehdy demonstrovalo na podporu vzpoury v České televizi. No a vstoupil v účinnost taky ústavní zákon, který přejmenoval Brněnský kraj na Jihomoravský, Budějovický kraj na Jihočeský, Jihlavský kraj na Vysočinu a Ostravský kraj na kraj Moravskoslezský. Ano, už rok 2001 přinesl tyhle ty změny. Tehdy taky Tomáš Enge jako první Čech závodil ve velkém závodu Formule 1. Bylo to v italské Monze a tehdy dojel 12. No a měli jsme toho roku i sčítání lidu. A řadě z vás potom určitě doma zůstala, jako u nás doma, černá fixka, kterou i z formuláři tehdy rozdávali sčítací komisaři. No a co přinesl rok 2001 v české muzice? Tak, takový Petr Kotwald objevil svůj Mumolet. To skupina Krištof si začala, i když se to nesmí, něco s Lolitou. No a když Krištof Lolitu, tak kabáti Báru. To Reddy Kirken se všem svěřili s tím, co budou dělat zítra. A činasky toho roku řešili paralely, ale jenom ty drobné.
1: Ačkoliv nic není jako dřív, nic není.
0: V roce 2001 taky Petr Muk tak trošičku vyčítal jedné ženě, že tančí sama.

0: To kocour Petra Habky se schoulil na jeho klín.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín.
0: A Leona Machálková zjistila, že svět je plnej blázn. Nicméně rok 2001 byl bohatý i na řadu zajímavých duetů a spojení, které jsme do té doby neznali. Tak třeba Janek Ledecký a Petr Naď. Někdy se prý smějí a někdy pláčou.

0: Jiří Kohn zjistil, že s Lucií Bílou byl by hřích.
1: Byl by hřích.
0: No a Megiš Berka, tak ten se snažil s Marikou Gombitovou nespálit to krásné v nás. No a když se společně mrkneme na muziku zpívanou v angličtině, tak takový support lesbians vsadili svoji duši. Kylie Minogue měla takový zajímavý problém. Prostě nemohla jednoho chlapa dostat ze svojí hlavy. I can't get you out of my head. Ovšem ten název té písničky byl vždycky tak neuvěřitelně složitý, že se jí prostě začalo říkat La La La Song. Ještě jeden hudební pohled do roku 2001 a ten je italský. Možná budete znát Gigiho D'Agostino a tuhle písničku. Marisela Passion je z italské hudební produkce a DJ D'Agostino si tuhle melodii vypůjčil z hitu francouzského hudebníka jménem Jacno. A ta původní melodie už je z roku 1980, jenomže původně to byla instrumentálka. On do toho napsal text a rázem z toho byl velmi moderní taneční hit, se kterým dobil svět. V Rakousku a Německu dostal dokonce zlatou desku. No a to předtím, než začal pouštět desky, byl vlastně zedníkem a instalatérem. Inu, i zedník si může, chtěl jsem říct, přečíst Virgila a v originále, ale i zedník si může dojít pro zlatou desku. No tak za chviličku si dáme Gigiho D'Agostino, tady na Frekvenci 1.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Cože? Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
1: Koupil jsem paprikám speciální hnojivo a přijde mi, že od té doby rostou hlavně plevele. Nemůže to někdo vyrábět obráceně, Bohou 62 Přerov. Mně se jako líbí, jak, že jako koupil jsem paprikám, víš, že to ten vztah jako k ním, jo, to se mi jako líbí.
2: To oni asi i tak potom mluví, jako víš, jako, že mluví maminky třeba o těch dětech, no tak my jsme dneska cvičili, nebo my jsme se dneska pokud, a on třeba jde s těma paprikama na výstavu asi, nebo mluví o tom, jako, že no tak my jsme dneska s holkama, víš, že má,
1: s holkama, jako s paprikama.
2: No ne, tak mluví o nich, jako já jsem jim koupil. To a to, takže tam to bude jako hodně vo vztahu.
1: Jo, že jako ráno vlastně on přijde, jak jsme se dneska vyspinkali a tyhle ty.
2: No.
1: Na mě se to líbí, jako když už prostě jako jsem zahrádkář, tak to dělám pořádně.
2: No tady je problém, že
1: blbý hnojivo, ať koupí nový, prostě no. Ať se jim omluví samozřejmě, těm paprikám.
2: Jo, to taky může být na schvál, že jo. A on to tady hází na výrobce nějaký, že jo. Mohl k něčemu dojít, papriky teďka jako na to nebudeme růst, ale co jste plaval, jako se k nám chovat nebude, jako že jo.
1: Že trucujou, jako.
2: No, je to možný.
1: No tak prostě omluvit se, no, a šlechtit, pohladit je.
2: Já jsem to tak nemyslel, každý jsme jenom člověk, pojďme na to zapomenout.
1: No jasně.
2: Vám to ale dneska sluší, vy budete pálit, já už se těším.
1: Jo, i kdybyste nepálili, budu dělat, že to pálí, přesně tak.
0: Cože? Suchánek a Kolečko na frekvenci 1. Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: Rod Stewart na frekvenci 1. Teď ovšem míříme za kapelou Rybičky 48 a za jejich frontmanem Kubou Rybou. Zítra a pozítří odehrají svoje megakoncerty a byly tady u nás minulý týden v Music Studio Live. Ale pozor, jinak než je znáte. Říká vám něco Vopeč Buřt? Rybičky 48 ty asi budete znát, ale Vopeč Buřty? No, my jsme z toho byli taky zaskočení, když Kuba říkal, jo, já moc rád přijdu do vašeho Music Studio Live, ale vezmu sebou Vopeč Buřty. No a přišlo jich nepočítaně. Tak jsme je všechny pozvali do studia a Kubu Rybu k mikrofonu. A ta otázka byla jasná. Pane Bože, proč je vás tady tolik?
1: My jsme tady vlastně dneska trošku za Rybičky a trošku za Vopeč Buřty, což je naše vlastně druhá kapela, kterou jsme tady dali dohromady. V ní hraje celá naše kapela, plus pekař, který se včera nalil, dneska nemůže dorazit.
2: A plus... U táboráku?
1: Ale proto nás je takhle hodně, jo. Takže já si myslím, že na pódiu nás bude něco mezi 10-20, ne dneska snad jenom těch 10, ale na pódiu přímo, až budeme hrát, tak nás bude něco kolem 20, protože máme tam i naše nějaký techniky, kamarády, co si přijdou zahrát, tak jsme u toho bohně tak kamarády, že jo. Mm-hmm. A to vlastně jsme udělali speciálně proto, že 25 let jdeme tuhle tu muziku a říkali jsme si, že by to chtělo nějaký čerstvý závan. No a co je nejlepší, jaká je nejlepší muzika na světě, tak to je taková tak táborovým ohňům. Takže my vlastně jsme udělali na ty naše megakoncerty vlastně jeden předvečer, když už tam ten areál máme zaplacený, jak jsme si říkali, pojďte, uděláme to na té malý stage. A to bude ve čtvrtek 21, tuším, prostě ten čtvrtek v tomhletom týdnu. A tam bude hrát Péti Lebery, našeho kytaristy, táta s country kapelou, bude začínat, pak bude hrát můj nevlastní táta s country kapelou a pak budeme my jako Vopeč Buřty 2 hodiny takhle tam sedět na pódiu jakoby kolem ohně a lidi si budou losovat písničky, které máme zahrát. Máme tam, nemáme tam jen táborový, máme tam kaťáky, máme tam kabáty, máme tam činasky. Takový to, co když si sedneš u ohně a zahraješ si prostě, my máme jedno pravidlo, že neskoušíme, jo. Takže my jsme si vybrali prostě 100 písniček, z kterých se tam můžou losovat. Každý se na to doma asi nějak podíval, nebo spíš každý to zná. Já jsem Montgomery, znám, jasně. Jo, takže tam prostě takhle pojedem a bude to vlastně překvapení pro nás, pro všechny, protože tam bude mít banjo, mandolínu, housle, tam někdo přijde na housle a vždycky to bude zpívat někdo jiný. Hlavní zpěvák téhle kapely je náš Martin Řehoř, manažer, protože ten už asi 70 let objíždí takhle tyhle pijatiky takhle u ohňu. No ale co bude dobrý, takže si budou moc třeba na pódiu, budeme si moc vybrat, kdo si to zaspívá. Někdo třeba řekl, já tuhle já miluju, tak si ji prostě rád, že tam budeme 2 hodiny takhle šaškovat, tak proto jsme vám dneska přinesli ukázat tohleto.
0: No, takže tak trošičku jiné Rybičky 48 se spoustou hudebních kamarádů. Rozhodně Rybičky mají zítra a pozítří svoje megakoncerty, pokud byste je chtěli vidět naživo, určitě tam vyražte. Ale teď zpátky k našemu Music Studio Live. Legendární písnička Pohádka. Ovšem v podání téhle bandy. Pojďte si poslechnout, jak to tady na Frekvenci 1 živě znělo.
3: Frekvence 1.
4: Music Studio Live.

0: koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Cestovatelé a také autoři cestopisů Kristýna Tronečková a Matouš Hurtík. Tak jak se jezdí po světě a hledá štěstí?
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1. 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: Teď ovšem zprávy s Ondrou Albrechtem. Ahoj.
4: Hezký večer. Studentka střední průmyslové školy chemické v Pardubicích po útoku zemřela. Brankář Antonín Kinský chybí v nominaci české reprezentace na sraz před mistrovstvím světa. A komplikace na dálnici D1 před Brnem pominuly, už se jezdí bez větších problémů. Studentka střední průmyslové školy chemické v Pardubicích, těžce zraněná po dnešním napadení před školou, po převozu do nemocnice zemřela. Policie to oznámila na síti X. Podezřelého útočníka policisté zadrželi počinu. Podle pardubického hejtmana Martina Netolického byly důvodem útoku osobní problémy ve vztahu. Škola

0: zůstává do pondělí zavřená. Zrušené jsou i páteční maturitní zkoušky. Škola nabízí psychologickou pomoc a krizovou podporu žákům, zaměstnancům i jejím blízkým, jak uvedla na svém webu. Policie stíhá 20 lidí v souvislosti s veřejnými zakázkami Havířova. Kauza se týká městských bytů. Obvinění lidé se podle vyšetřovatelů podíleli na zmanipulování soutěží o zakázky v milionových částkách. Frekvenci 1 to řekl k případu mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibhej.
1: Obvinění se podle našich závěrů měli minimálně v letech 2022 až 2023 podílet na machinacích soutěží o veřejné zakázky v celkovém objemu minimálně 100 milionů korun. Trestní stíhání je vedeno pro trestné činy spojené s veřejnou soutěží, účastí na organizované zločinecké skupině, podplácení a přijetí úplatku.
0: Hrozím tresty odnětí svobody od 2 do 12 let. Kauzu dozoruje vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Všichni obvinění jsou stíhaní na svobodě. Je čas opravit mosty, které se nemohou nenávidět navždy, řekl novinářům v Brně Nick Winton. Jeho otec Nikolas před druhou světovou válkou pomáhal židovským dětem uniknout nacistické hrozbě. Dnes se Winton junior a s ním i dvě z Wintonových dětí postavili po bok sudeckých Němců a uctili na hlavním nádraží památku obětí holokaustu. Akt provázely protesty několika desítek lidí, kteří s akcí nesouhlasí a avizovali protesty i na další dny. A pojďme se podívat na aktuálně hraná utkání v rámci hokejového mistrovství světa. Tady skončily první třetiny v utkání. Slovensko přehrává 1-0 Dánsko, no a také po první třetině Švýcarsko přehrává 1-0 Velkou Británii. A ještě doplním, že brankář Antonín Kinský chybí v nominaci české reprezentace na sraz před mistrovstvím světa v Severní Americe, i když v Tottenhamu začal chytat stabilně a podává dobré výkony. Jedním z důvodů je ale plánovaný lékařský zákrok.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: V noci budou teploty kolem 10 až 6, v údolích kolem 4 bude skoro jasno nebo jasno. Zítra potom bude polojasno až jasno, během dne se může objevit oblačnost. A právě na horách nebo na severu a severovýchodě může z této oblačnosti i zapršet. Teploty tam taky budou kolem 21, ve zbytku Česka 22 až 26.
2: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
0: Na silnicích tak tady už naštěstí panuje klid a jezdí se bez větších komplikací. I dálnice D1 před Brnem je aktuálně bez větších problémů, kde ještě před nějakou dobou byla kolona. Aktuálně je tu hlášená menší kolona na dálnici D46 na 11. kilometru ve směru na Brno. Zdržení je tam ale pouze na pár minut. Tak snad to vydrží šťastnou cestu a teďka už opět volant přebírá Ondra Kopa.
4: Kopa.
5: Promiň.
4: To je ten okamžik, kdy mi nemůžeš přijít na jméno.
0: Tady je prostě strašně moc Ondrů v tom rádiu. Pojďme si to říct na rovinu.
4: Ano, jedna z největších koncentrace Ondřejů na metr čtvereční.
0: A ještě Kateřin teda. Těch je tady taky hodně.
4: Ano. Tak milí Ondrové, pokud nás teď posloucháte s Ondrou, no, tak vám přejeme všechno hezké k tomu, jak máte hezké jméno.
0: Tak mám to říct ještě jednou správně?
4: Ne, já si myslím, že to už, že už se tom nebudem hrabat.
0: Tak jo. Tak,
4: ahoj Ondro. Tak čau, zase za hodinu. No a přátelé, já pro vás budu mít soutěž. Budeme soutěžit. Mám pro vás vybrané krásné historické knížky, jsou tři. Většinou jsou to napínavé detektivky, ale tentokrát jsem sáhnul po trošičku napínavé historické literatuře, ale nebojte se, žádné těžké romány. Spíš takové jako lehčí, lehce zajímavé a lehce dramatické čtení to je. A jak je získat ode mě? Víte, kdo by měl tento týden 82. narozeniny, kdyby tady s námi býval ještě byl? Slavný a skvělý zpěvák Joe Cocker. Takže dobře poslouchejte od teď až do 22 hodin Frekvenci 1. Já vám Joea Cockera pustím, bude to jedna z jeho nejslavnějších a nejznámějších písniček. Nebojte se, žádná taková jako nachytávka, abyste to nepoznali. Ne, bude to naprosto jasný Joe Cocker. A až ho uslyšíte, na nic nečekejte a volejte Frekvenci 1. 257 400 a 39. Ten z vás, kdo ten song pozná už při prvních tónech, bude soutěžit, bude tu na vás čekat jedna kvízová otázka o Joe Cockerovi. No a když ji dáte, tak bude výhra vaše.
2: Frekvence 1.

0: Čaute, tu je Igor
1: z Holí
0: z kapely
1: No Name.
0: Zapni rádio
1: a vypni starosti.
0: Počúvate rádio Frekvencie 1.

0: and Candle na frekvenci 1. Soutěžíme s Joe Cockerem, přátelé. Soutěžíme o nové knížky, o napínavé knížky, které jsou tentokrát šmrcnuté historií. A ještě tady Joe Cocker nebyl, ale určitě bude. Tak buďte ve střehu a jakmile ho uslyšíte, volejte 257 400 a 39. Na jednoho z vás tady čeká soutěžní otázka a výhra pak může být vaše. Ale teď vás vezmu za 29-letým sympatiákem ze skotského Glasgow, který trpí Turetovým syndromem a byl vlastně jeden z prvních umělců, který o tom otevřeně začal mluvit. A vy ho znáte. Jo, není to nikdo jiný než Luis Capaldi. Mám tady pro vás jeho novou písničku, ale než se k tomu dostaneme, pár zajímavostí o tomhletom tklivém zpěvákovi, by se někdy dalo říct. Na kytaru a bicí začínal hrát, podržte se, jako dítě. Už jako dvouletý zkoušel do něčeho mlátit a v hospodách začal, kam ho propašoval brácha, vystupovat jako hudebník už v 9 letech. Jeho manažer ho našel díky nahrávce z ložnice, kterou dal na SoundCloud. Dokonce kvůli k němu hned přiletěl ze Spojených států do Británie, aby mu ho oslovil a nabídl mu nahrávací smlouvu. Naprostá náhoda to byla, objevení Luise Capaldiho pro hudební show business. No a tahle ta písnička Someone You Loved, tak to byl jeho mega rekord, první místo v hitparádách po celém světě, dokonce i ve Velké Británii, v USA, a jeden z největších hitů v roce 2019. No a tohleto je úplný opak smutných písní. On je úplným opakem svých smutných písní. Zatímco jeho hudba je taková tklivá, melancholická, tak on je ve skutečnosti známý tím, že je neuvěřitelně vtipný a dělá si pořád ze všeho srandu a pořád se směje. A to je tak jako všechno, co bych vám o něm v tenhle ten okamžik chtěl říct, možná snad jednu jedinou věc ještě. Jednou se ho novináři zeptali, co by dělal, kdyby nebyl zpěvákem. A víte, co odpověděl? Prodával bych u svého táty v obchodě. Tak takhle to má Luis Capaldi. Ale tohle to je muzika, kterou od něj dobře znáte. Já bych tady pro vás teď měl hudební novinku. Ta písnička se jmenuje Stay Love a je to vlastně pokračování jeho desky, kterou vydal loni. Ta se jmenuje Survive a ta deska sklízela pochvaly na všech frontách a teď k ní předal dechberoucí emotivní baladu právě s názvem Stay Love. Tak si ji pojďte poslechnout.
1: Frekvence 1. Horká novinka.

0: Jo, přátelé, byl to Joe Cocker. Je to tak, byl to Joe Cocker, na drátě už Martina. Martino, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Ondro.
0: Máte ráda jeho muziku?
1: Ano.
0: Máte ráda jeho muziku. Do hry dávám 3 knížky od vydavatelství MOBA, Martino. Tentokrát jsou to knížky historické. Ta první je od Vlastimila Vondrušky, Dědictví skotských templářů. Vybral jsem Skotsko, když tady před chvilkou byl Luis Capaldi. Ale potom historický román Bastard, ovce a vlci od Františka Nýdla. A ještě k tomu historickou kriminálku od Václava Jebůrka, Cena svobody. To všechno jsou knížky od vydavatelství MOBA, které je partnerem naší soutěže a můžou být vaše. Martino, vy jste ten telefon do studia vytočila nejrychleji při prvních tónech Joe Cockera. Tak já tady pro vás mám jednu otázku ještě, která se ho týká. Můžeme si jí dát? Jste ready?
1: Můžeme.
0: A on byl skvělý hudebník, byl zpěvák, ale málo kdo ví, že je taky, že má titul Řád britského impéria. A dostal ho v roce 2007, dostal ho v Buckinghamském paláci. A mě by zajímalo, za co. Předával mu ho osobně princ Charles tehdy. Dám vám možnosti. Mohl to dostat za zásluhy o hudbu. Nebo to mohl dostat za zásluhy za službu v armádě, protože jako mladý byl velmi aktivní voják a na přelomu 50. 60. let se na straně Velké Británie zapojil do ozbrojeného konfliktu ve Vietnamu. A nebo za C, je to za zásluhy o rozvoj gastronomie. Protože kromě toho, že miluje hudbu, je to právě on, kdo stál za původní recepturou, ještě se svou přítelkyní tehdejší, když mu bylo asi 20 let, za recepturou na křehké bochánky takové britské, kterým se říká scones, nebo někdy tomu říkáme u nás scony. Dají se sehnat i u nás, ale je to typická britská taková sladká houstička. No a on s ním měl hodně společného. Tak co myslíte? Hudba, armáda, anebo skoníci? Martino?
1: Já myslím, že armáda.
0: Myslíte si, že to byl voják, že bojoval ve Vietnamu? Dobře. Martino, ne.
1: Ne.
0: Armáda to rozhodně nebyla, zklamu vás, dokonce to nebylo ani jídlo, ale opravdu to dostal za zásluhy hudbu. On je prostě celý život parádní hudebník. S tou armádou je to vlastně trošičku blbost, protože Velká Británie ve válce ve Vietnamu nebojovala, pouze vojensky podporovala Jižní Vietnam, jako spojené, na jeho straně stály Spojené státy, no a ty bochánky, to jsem si teda vymyslel. Teda ty bochánky jsou skvělé, ty existují, ale rozhodně Joe Cocker s nima teda neměl společného vůbec nic. Nevadí, knížky tady zůstávají na příští týden, na příští čtvrtek. Moc díky za hru, Martino, a mějte se fajn. Naslyšenou.
1: Taky se mějte fajn. Naslyšenou.

0: Tohle byla Belinda Carlisle na Frekvenci 1. Teď ale pozor, přátelé, pozor na falešného Pala Haberu. Víc vám o tom řeknou dnešní velké hlavy.
1: Velké hlavy Frekvence 1.
2: Jistá paní Střebíče se zamilovala na Facebooku do falešného Pala Habery. Psali si spolu 2 roky. Podle policie fejkový Habera vytahal z téhle paní 44 tisíc korun.
3: Počkej, já si typněm. Ako poznám Haberu, určitě požadoval po paní peníze na cestu z Bratislavy až do Třebíče.
4: Je neměla to rovnou napráskat Peštový?
3: Peštový.
5: Ale nebuďte tak oškliví, chlapci. Pojďme zahrát paní Střebíče pěknou písničku.
2: Jakou?
5: Prijevan v peňaženky.
3: Prijevan v peňaženky stále.

Tohle byla Verona na Frekvenci 1. Teď tady čtu senzační článek. Instruktor zdravotníků předváděl infarkt a přitom ho skutečně dostal. Studenti se ovšem mysleli, že jde o vtip, ale vlastně to všechno strašně dobře dopadlo, protože zdravotnický instruktor z amerického státu Wisconsin chtěl názorně předvést studentům příznaky infarktu, ale v ten okamžik se mu to skutečně stalo. Tohle kdyby bylo v nějakém filmu, tak si budeme všichni myslet, že scénárista už opravdu nevěděl, co vymyslet. Ale tenhle příběh z Ameriky je bohužel reálný, respektive bohužel naštěstí reálný, protože studenti přes ten počáteční šok a nejistotu zareagovali nakonec naprosto učebnicově, udrželi ho naživu a dostali do nemocnice. Takže tomu se říká být ve správný okamžik na správném místě, protože komu se podaří dostat infarkt přesně v ten okamžik, kdy kolem vás je obrovské množství studentů medicíny. Za chviličku už bude 10 večer, tak se s vámi rozloučím. Přeju vám dobrou noc, slyšíme se zase příští týden a teď vám posílám Stinga. A když se dívám na datum dnešní, máme 21. května a přesně za měsíc 21. června bude Sting vystupovat tady v Česku, konkrétně v pražských Letňanech. Tak jestli ho máte rádi, mrkněte ještě na lístky, myslím si, že to může být krásný hudební zážitek. Teď už ale opravdu dobrou.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Dívka po útoku u střední průmyslové školy chemické v Pardubicích v nemocnici zemřela. Němečtí poslanci schválili záměr výstavby vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou. A teploty v pátek budou až kolem 26 stupňů Celsia. Na severu ale může pršet. U zpráv na frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. V nemocnici večer zemřela oběť útoku u střední průmyslové školy chemické v Pardubicích. K napadení došlo po 2. hodině odpolední před budovou školy v Poděbradské ulici. Policie podezřelého útočníka zadržela krátce po činu. Podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického je obětí studentka. Důvodem byly osobní problémy ve vztahu. Na místě konfliktu se objevují kytky, které tam lidé přináší. Policie zatím nezveřejnila více informací. Z rozhodnutí ředitelky

0: byly zrušeny maturity a škola zůstává do pondělí uzavřená. V hospodách za poslední rok klesl prodej piva asi o 5%, jak vyplývá z dat pokladního systému Dotykačka. Podíl zlatého moku klesá i na celkových tržbách gastropodniků. A jak doplnil Vladimír Sirotek z Dotykačky, zaznamenali také další změny.
1: Vlastně výzkumy hovoří o tom, že až 20% hospod po covidu ukončilo svůj provoz. V hospodách je nadproporční důležitost piva. Naopak provozovny, které se nově otvírají, tak jsou spíše nepivního charakteru, ať už to jsou bistra nebo kavárny. A tohle všechno se vlastně projevuje na tom, že obecně konzumace piva v gastronomii výrazně padá.
0: Zatímco před covidem podíl piva na tržbách v gastronomii byl přes 21%, loni to bylo jen 14%. Němečtí poslanci jednomyslně schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou, včetně takzvaného Krušnohorského tunelu. Výstavba by měla začít v roce 2032, s dokončením se počítá o 12 let později. Po zprovoznění by měla cesta mezi Prahou a Drážďany trvat místo současných 2,5 hodiny jen hodinu. Cesta mezi Prahou a Berlínem pak 2,5 hodiny místo 4. Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek povolal na sraz před mistrovstvím světa v Severní Americe a přípravné utkání doma s Kosovem tři nováčky. Útočníka Christofa Kabonga a záložníky Alexandra Sojku s teprve 17-letým Hugem Sochůrkem. V širší nominaci na šampionát jsou i útočníci Tomáš Chorý a obránce David Douděra, které pražská Slavia po vyloučení v nedávném derby vyřadila z kádru.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Páteční teploty budou kolem 22 až 26 stupňů Celsia, na severu to bude o něco méně, kolem 21, bude tam totiž místy také poprchat, ve zbytku Česka bude spíše jasno nebo polojasno. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.

sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chceš řvát.

0: To nejlepší z muziky.
1: Frekvence 1. I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
0: Aktuální hity. A oblíbenou klasiku.
1: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
2: kdo slaví a co,
1: a taky kam vyrazit a proč.
0: Víkendový tým Frekvence 1.
1: Petr Wagner,
2: Veronika Elhotová
3: a Marek Valášek.
0: I v sobotu a v neděli.
1: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: užijte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Studentka po napadení v Pardubicích i přes snahu lékařů v nemocnici zemřela. Kuba přijala nabídku americké humanitární pomoci za 100 milionů dolarů. A teploty budou v pátek kolem 22 a 26 stupňů Celsia, na severu ale zaprší. U zpráv Frekvence 1 zdraví Ondřej Albrecht. Studentka po napadení u střední průmyslové školy chemické v Pardubicích i přes snahu lékařů v nemocnici zemřela. Oznámila to na síti X večer policie. Podezřelého útočníka zadrželi chvíli počinu. Podle informací médií student školy pobodal dívku, která na škole také studovala, údajně kvůli rozchodu. Škola z rozhodnutí ředitelky zrušila maturity a do pondělí zůstane uzavřená. Možný motiv, tedy problémy ve vztahu útočníka a dívky, potvrdil později i hejtman kraje Martin Netolický. Výdaje na obranu a plnění závazků vůči NATO je téma posledních týdnů. Vznikla kvůli tomu i nová pozice vládního zmocněnce pro plnění našich závazků vůči NATO. Stal se jim Jakub Landovský. Ten v našem presklubu vysvětlil, že musíme změnit úplně celé uvažování o fungování aliance.
3: Dlouhou dobu za Evropany platili většinu nákladů na obranu, hlavně Američané. Teď se situace obrátila a na to plnění našich závazků se koukáme úplně jinou logikou. Stala se z toho složitější disciplína, protože máme dvě kategorie těch závazků po summitu Aliance v Hágu. A to naplňování těch závazků se už netýká jenom ministerstva obrany. Prostě zapomeňme na to, že obrana je věcí obrany, obrana je věcí celé vlády, nás všech a odolná země, to je trochu jako mindset a věc všech občanů.
2: Poslechněte si celý pořad, kde vysvětluje, proč je to takové velké téma, na našem webu frekvence1.cz. Kuba přijala nabídku americké humanitární pomoci za 100 milionů dolarů, což je více než 2 miliardy korun. Podle agentury Reuters to prohlásil ministr zahraničí Spojených států Marco Rubio. Amerika podmínila pomoc významnou reformou a také tím, že poskytnuté jídlo a léky bude distribuovat katolická církev nebo důvěryhodná charitativní organizace. Finští hokejisté porazili na mistrovství světa v Curychu Lotyšsko 7-1 a po čtyřech odehraných zápasech mají na kontě maximální počet 12 bodů. Lotyšsko má po čtyřech zápasech 3 body. Kanadští hokejisté pak na mistrovství zdolali ve Friburgu Norsko 6-5 v prodloužení a navzdory ztrátě prvního bodu ve čtvrtém utkání na turnaji se posunuli do čela tabulky před Česko. Norsko zůstává se 7 body čtvrté.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Teploty se budou držet kolem 22 až 26 stupňů Celsia. V pátek ale na severu čekáme o něco méně kolem 21. Je to také z toho důvodu, že tam místy může také poprchat. Ve zbytku Česka bude spíše jasno nebo polojasno. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
1: Půlnoc. Frekvence 1. Zprávy.
2: Dívka po útoku u střední průmyslové školy chemické v Pardubicích v nemocnici zemřela. Němečtí poslanci schválili záměr výstavby vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou. A teploty v pátek budou až kolem 26 stupňů Celsia. Na severu ale může pršet. U zpráv na frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. V nemocnici večer zemřela oběť útoku u střední průmyslové školy chemické v Pardubicích. K napadení došlo po 2. hodině odpolední před budovou školy v Poděbradské ulici. Policie podezřelého útočníka zadržela krátce po činu. Podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického je obětí student. Důvodem byly osobní problémy ve vztahu. Na místě konfliktu se objevují kytky, které tam lidé přináší. Policie zatím nezveřejnila více informací. Z rozhodnutí ředitelky byly zrušeny maturity a škola zůstává do pondělí uzavřená. V hospodách za poslední rok klesl prodej piva asi o 5%, jak vyplývá z dat pokladního systému Dotykačka. Podíl zlatého moku klesá i na celkových tržbách gastropodniků. A jak doplnil Vladimír Sirotek z Dotykačky, zaznamenali také další změny.
3: Vlastně výzkumy hovoří o tom, že až 20% hospod po covidu ukončilo svůj provoz. V hospodách je nadproporční důležitost piva. Naopak provozovny, které se nově otvírají, tak jsou spíše nepivního charakteru, ať už to jsou bystra nebo kavárny. A tohle všechno se vlastně projevuje na tom, že obecně konzumace piva v gastronomii výrazně padá.
2: Zatímco před covidem podíl piva na tržbách v gastronomii byl přes 21%, loni to bylo jen 14%. Němečtí poslanci jednomyslně schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou, včetně takzvaného Krušnohorského tunelu. Výstavba by měla začít v roce 2032, s dokončením se počítá o 12 let později. Po zprovoznění by měla cesta mezi Prahou a Drážďany trvat místo současných 2,5 hodiny jen hodinu. Cesta mezi Prahou a Berlínem pak 2,5 hodiny místo 4. Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek povolal na sraz před mistrovstvím světa v Severní Americe a přípravné utkání doma s Kosovem 3 nováčky. Útočníka Christofa Kabonga a záložníky Alexandra Sojku s teprve 17-letým Hugem Sochůrkem. V širší nominaci na šampionát jsou i útočníci Tomáš Chorý a obránce David Douděra, které pražská Slavia po vyloučení v nedávném derby vyřadila z kádru.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
2: Páteční teploty budou kolem 22 až 26 stupňů Celsia, na severu to bude o něco méně, kolem 21, bude tam totiž místy také poprchat, ve zbytku Česka bude spíše jasno nebo polojasno. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.

0: koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Cestovatelé a taky autoři cestopisů Kristýna Tronečková a Matouš Hurtík. Tak jak se jezdí po světě a hledá štěstí?
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Studentka po napadení v Pardubicích i přes snahu lékařů v nemocnici zemřela. Kuba přijala nabídku americké humanitární pomoci za 100 milionů dolarů. A teploty budou v pátek kolem 22 a 26 stupňů Celsia, na severu ale zaprší. U zpráv Frekvence 1 zdraví Ondřej Albrecht. Studentka po napadení u střední průmyslové školy chemické v Pardubicích i přes snahu lékařů v nemocnici zemřela. Oznámila to na síti X večer policie. Podezřelého útočníka zadrželi chvíli počinu. Podle informací médií student školy pobodal dívku, která na škole také studovala, údajně kvůli rozchodu. Škola z rozhodnutí ředitelky zrušila maturity a do pondělí zůstane uzavřená. Možný motiv, tedy problémy ve vztahu útočníka a dívky, potvrdil později i hejtman kraje Martin Netolický. Výdaje na obranu a plnění závazků vůči NATO je téma posledních týdnů. Vznikla kvůli tomu i nová pozice vládního zmocněnce pro plnění našich závazků vůči NATO. Stal se jim Jakub Landovský. Ten v našem presklubu vysvětlil, že musíme změnit úplně celé uvažování o fungování aliance.
2: Dlouhou dobu za Evropany platili většinu nákladů na obranu hlavně Američané. Teď se situace obrátila a na to plnění našich závazků se koukáme úplně jinou logikou. Stala se z toho složitější disciplína, protože máme dvě kategorie těch závazků po summitu Aliance v Hágu. A to naplňování těch závazků se už netýká jenom ministerstva obrany. Prostě zapomeňme na to, že obrana je věcí obrany, obrana je věcí celé vlády, nás všech a odolná země, to je trochu jako mindset a věc všech občanů.
1: Poslechněte si celý pořad, kde vysvětluje, proč je to takové velké téma, na našem webu frekvence1.cz. Kuba přijala nabídku americké humanitární pomoci za 100 milionů dolarů, což je více než 2 miliardy korun. Podle agentury Reuters to prohlásil ministr zahraničí Spojených států Marco Rubio. Amerika podmínila pomoc významnou reformou a také tím, že poskytnuté jídlo a léky bude distribuovat katolická církev nebo důvěryhodná charitativní organizace. Finští hokejisté porazili na mistrovství světa v Curychu Lotyšsko 7-1 a po čtyřech odehraných zápasech mají na kontě maximální počet 12 bodů. Lotyšsko má po čtyřech zápasech 3 body. Kanadští hokejisté pak na mistrovství zdolali ve Friburgu Norsko 6-5 v prodloužení a navzdory ztrátě prvního bodu ve čtvrtém utkání na turnaji se posunuli do čela tabulky před Česko. Norsko zůstává se 7 body čtvrté.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Teploty se budou držet kolem 22 až 26 stupňů Celsia. V pátek ale na severu čekáme o něco méně kolem 21. Je to také z toho důvodu, že tam místy může také poprchat. Ve zbytku Česka bude spíše jasno nebo polojasno. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz
1: a už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop.

0: všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek, ale...
2: To za chvilku vyteče ušima.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.